0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: víno. Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
1: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Victor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Útí.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: oči.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slepe toho strudana.
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Uršula Kluková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, děkuji, děkuji.
6: I dnes vás to tu prostě nutí smát se s námi s velkou chutí.
1: Humoriáda.

0: A my jsme pozvali Uršulu Klukovou, ano. Ona ráda přijala naše pozvání do Humoriády,
1: že? Já jsem se těšila hrozně.
0: Hrozně nemohla strašně.
1: Vůbec jsem se nemohla už dočkat.
0: Ani dospat nemohla.
1: No to jo, to jsem mohla.
0: Tak jak se máš, co děláš?
1: No tak já v podstatě se mám dobře a jestli můžu říct teda, tak nedělám nic.
0: Nic s velkým ně? Anebo ano. Přece jenom něco?
1: Ne, tak já jsem teď v takovém období, že nic nemusím a všechno můžu.
0: Aha.
1: To je krásný.
0: A jak jsi dozrála k tomuto postavení?
1: K tomuto postavení jsem dozrála lety. Protože jsem měla narozeniny a tam se ukázalo, že už jsem v tomhletom období. Ani mě to nemuseli říkat, já jsem na to přišla sama. No prostě dokonce mě jeden můj kamarád mě říkal, Uršulo, dávej na sebe pozor, už ti není 84. Takže tím jsem zjistila, že mě je 85.
0: Aha. Tak jsme se dopočítali správného čísla a teď správného prvního komika, kterého nabídneme posluchačům. Kdo by to byl podle tebe?
1: Ano, já to budu.
0: Teda no ty už to jsi,
1: já
0: to budeš celou hodinu.
1: Já to budu nabízet.
0: Jo, takhle,
1: tak,
0: ano,
1: já to prosím. A já nabídnu svého velkého kamaráda Pepíka, tedy Josefa Dvořáka, a sice s pidlou v zádech.
2: Se s námi. Kde víte, o co jde? Že ne? Vy to vyjdete do divadla, nevíte na co? Jorko, vy musíte mít peněz. Tak já vám pomůžu. Přátelé, naše královna. Nádherná.
3: Jo, ještě koresu.
2: No. Už za tohle je hladomorná, tak... Ta si vyrazila vedle k sousedovi na takový flámek. A takový ten malinkatej, co jí věčně sleduje, tak ten upaloval za naším králem a všeckou mu vyžvanil. A král vyhlásil sousedovi válku. Tak jsme vyfasovali zelení. Se podívejte, jak já vypadám. Přijímal jsem hostinskej. Civilu hostinskej, 10, 12 párek. Lidi, ale byla to bitva. My jsme se řezali. My jsme se řezali, já ne. Já měl prápor a kam šel vítr. No někdo to musí přežít, že jo? By to mohl potom vypravovat. No hlejte, víte, kolik nás bylo? Dva? Já a král? Což bylo po všem, tak král byl z bunkru. No víte, mozek musí být krytej. Celý bílej. On byl bílej i ve ksichtě. A začal se škrábat na takový kopeček a tam strom a že ze stromu uřízne kůru a synovi udělá lodičku. Takovýhle nesmysly a on říká, králi, nelezte tam, nelezte tam, znáte tu příhodu o těch zboudilých koulích. Znáte to, jo? No já bych to nemusel tady vypravovat, to tady dál. Já to nedořekl, on měl jednu pod krkem. Teď začal dělat. Bral falešnej luft. Jsem mu to ucpal drnem a on povídá, pozdravuj všetky doma. Tak vás pozdravuju, jo. A slibuju ti ten generálský flek. A bylo po něm. No co pak to čečal ze mě generál. Z ničeho nic jmenou generál. Do té doby nic a najednou generál, to udělá čekem změnu. No to je změn, lidi, já na sebe řval. Já jsem se buzeroval. Zemi nahoru, k zemi nahoru. No já jsem jednou týden nežral, já jsem si neprozradil heslo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Tolik kousek pytli v zádech z roku 1984. Uršula Kluková a Josef Dvořák mají spolu hodně společného?
1: Máme spolu hodně společného. Spolu jsme začínali vlastně v profesionálním divadle pracovat.
0: A spolu končíte v humoriádě?
1: Dneska. No, Pepa je můj kamarád. Hráli jsme spolu 10 let a pak jsme spolu hráli ještě 6 let.
0: Znáte se ze všech stran?
1: Známe se ze všech stran, ano, máme se rádi, jsme kamarádi, je to prostě úžasný.
0: Já pořád čekám, že uslyšíme nějakou věc, kterou jsme ještě neslyšeli o vás dvou.
1: No, tak to asi nevím, co máš na mysli.
0: No, nějaký zážitek, netradiční třeba. To,
1: no, jednou jsme šli takhle s Pepou po ulici, tam nějaký chlap prodával losy. A vykřikoval, nikdo neprohrává, nikdo neprohrává, kupte si los. A Pepa mu povídá, a vyhrává někdo?
0: To je celé. A neskusili jste teda štěstí, vy dva? Ne, dobře, tak máte štěstí.
1: My jsme věděli, že je to zbytečný zkoušet štěstí.
0: Dobrá, zkusíme štěstí. Kdo bude mít štěstí u našich posluchačů právě teď? Bude to Josef Dvořák anebo Ivan Mládek. Velký souboj začíná právě teď. Rozhodněte se SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je dnešní humoriáda a posádka Uršula Kluková a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k hlasování. Přidejte své hlasy pro Ačko, to je Josef Dvořák, nebo v tuto chvíli pro Bčko Ivana Mládka. Humor mezera A, humor mezera B, SMSky na 90 011 04, telefon 731 800 900, a tam už se chystá někdo z vás za námi. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
4: Dobrý den.
3: Zdravím vás, Pavle, paní Uršulku.
2: Zdravíme.
3: A já bych hlasoval pro pana Mládka.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký
4: Pavle, děkujeme.
2: Ano.
3: Ještě jenom chtěl jsem vám poděkovat tuhle za písničku od Ivy Jahelky. Nechci toho teda zneužívat, ale ještě jsem vás dneska chtěl jednou poprosit.
2: Aha, podám prst.
3: Protože Uršulka nám naspívala krásnou písničku s Daliborem Jandou, kterou Všetodil pouštěl Patrik v humoriádě. Aha. A od té doby jsem ji vůbec neslyšel.
2: No tak nevím. Máte pro mě vždycky zajímavý úkol, ale no, nevím, jestli dnes splním, neslibuji.
3: Když to půjde, půjde, nepůjde, nepůjde, svět se nezbudí.
2: Tak jo, děkujeme.
3: Díky, hezký víkend.
2: Naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Tak, další prosím, kdo je tu? Haló.
5: Dobrý den. Paní Dana, Sustí nad Labem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Uršulko, já vám přeju všechno nejlepší k vašim krásným narozeninám.
4: Děkuju, děkuju.
5: Nemáte zač.
2: A k těm, co byli, nebo k těm, co budou?
5: No, ke všem, dobře. Co budou, i těm, co byli.
2: Bereme, dobrá. A?
5: A hlasovala bych pro pana Dvořáka.
2: Máme zapsáno.
5: A hlavně Adžije.
2: Adžije, Ústí a...
4: Ano.
2: A další města a obce naší krásné české, moravské a slezské vlasti. Dobré odpoledne, kdo pak se nám hlásí v tuto chvíli? Haló, haló.
6: Dobrý den, tady Petr Hrzdonek, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
6: Váš tu usmělou děvčicu vedle vás.
2: Tak teda dík. A?
6: Ale tak tím nesnižuju vaši hodnotu. Jako.
2: No to byste si ani nedovolil, že?
4: Ne.
2: Tak, a tak, hlasujete A nebo B?
6: Bčko, asi.
2: Píšeme si Ivana Mládka od vás. Díky, naslyšenou.
4: Děkujeme.
2: Dobré odpoledne.
7: Haló?
2: Ano, posloucháme, jsme na pnutí.
7: Dobrý den, všechny tam vás zdravím. Hlavně paní Uršulku.
4: Dobrý den.
7: A chtěl bych Ačko.
2: A kdo?
7: A jestli by to bylo možný, tak čochta na Polednici.
2: Tak vy máte hodně náročná přání, to vám neslibuji. Ale kdo pak volal, nevíme křesní jméno, místo.
7: Jo, Jirka Rozený, Plzeňák, momentálně Opava.
2: Dobře, tak jo, máme zapsáno. I váš hlas je tam.
4: A děkujeme.
2: Přesně tak, a zveme dalšího ještě. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdraví.
2: Ano.
8: A já bych chtěl, prosím vás, pana Mládka.
4: Děkujeme.
2: Ano, děkujeme nápodobně. Chci říct, že prosit můžete krásně nebo sebekrásně, ale stejně hlasování rozhodne, stejně jako v tuto chvíli. Josef Dvořák nám bude pokračovat, je to vítěz. O zmláceném Dvořákovi se jmenuje výstup z kola plného hvězd, které uváděl náš kolega Aleš Cibulka.
9: Já si dovedu představit, že když dohrajete v divadle, tak přijdou faninky, chtějí podpisy, nesou vám dárky, chtějí se s vámi vyfotografovat. Stalo se někdy, že třeba přišel nějaký nespokojený divák, že se mu to nelíbilo, chtěl vrátit vstupné, nebo já nevím, udělal ještě něco horšího?
10: Ne, to si nespomínám.
9: Nikdy?
10: Možná jo, ale nebyl jsem u toho.
9: Nikdy vás nechtěla zmlátit a říct...
10: To jo!
9: Jo, zmlátit jo!
10: To pozor! To... Vy to víte, Aleši? Já jsem jeden snad a doufám jediný herec.
9: Ano.
10: v republice, který byl zmácený divákem.
9: To mě zajímá.
10: Opravdu, ale mě střískala baba.
9: A za co?
10: My jsme hráli v Děčíně odpolední a večerní představení s pidlou v zádech, takový představení, který, na který lidi chodili, hrnuli se na něj, byli nadšený, jásali, tleskali. A je závěr tohodle představení, já zůstal na scéně sám, epilog představení, povídám a najednou slyším, jak v portálu se někdo baví. Já jsem říkal, mohli by ty kluci, ty technici to vydržet. Já vím, že to je záběr, každý den hrajeme i dvakrát, ale mohli by to vydržet. A ono to sílilo v tom portále. Jenomže když hrajete s divákama, se nemáte čas koukat do portálu, někoho okřikovat. Musíte hrát dál. A teď já jsem slyšel jenom, co to je tohle, protože už jsem slyšel, jako opravdu už byl vedle rachot a výkřik. To jsem se otočil a vytřeštil jsem oči, protože z portálu se na mě hnala baba z holí. Přítáž ke mně, co ti dám? První ránu jsem vykryl, to jsem chytil, to jsem dostal, druhou ránu jsem vykryl a měl takovýhle jeli tohle. A ona, a teď jsme se přitahovali o tu hůl a říká, já chci gota. Což jsem jí samozřejmě nemohl. Kdybych býval uměl aspoň trošičku, tak jsem tam trošičku zapěl jako mistr, ale baba mě střískala. Byla děkovačka, my jsme se klanili. Mí kamarádi nic nevěděli, protože byli v šatně. Ty netušili vůbec, že šéf už dostal naboucháno. Diváci si mysleli, že to patří k představení. Tak tleskali, říkají si, to je zajímavý, to je závěr, to je zvláštní závěr. Tak jsem je na konci ujišťoval, že to není úmysl, že si takovouhle osobu nevozíme sebou, že to je jenom pozornost města Děčína. A pak jsme zjistili, co se stalo. Tahle dotyčná byla v psychiatrický léčebně a měla vycházku. A nějaký utkvělo v hlavě, že chce slyšet gota, tak střískala mě.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S námi v Humoriádě je dnes Uršula Kluková. Uršula má dnes slušivý outfit, ne, že by jí to jindy neslušilo, ale dnes je to nějaké slavnostnější, výraznější.
2: No, mám to nový.
1: To je kvůli nám, že je pátek, že je svátek tak
2: no,
1: trošku.
2: No a že to mám nový.
1: Jo.
2: Já jsem si to vzala schválně sem, protože jsem
1: vlastně
2: řekla, že vám všem vytřu zrak.
1: Já už skoro nevidím. No tak, ale ty jsi zmínila ještě, že jsi pořídila něco krásného dnes na jedné akci.
2: Ano.
1: Prozradíš?
2: No tak já jsem si pořídila toho víc, ale nerada bych to všechno říkala, jo, co jsem byla.
1: Aby to neměli všichni stejné potom, aby nechodili
2: ne,
1: Uršuly.
2: Ne, já jsem si pořídila peruánský přehoz takový.
1: Takové pončo? Pončo?
2: No, není to přímo pončo, spíš pončinko. Protože je to kratoučký a má to takovou velikánskou kapucu.
1: Tak takhle to umí tento obleček pojmenovat jenom Uršula.
2: A to jsem si ho schválně nevzala. Nechtěla jsem vás vyděsit.
1: A to by ti to bylo horko ještě. Na to bude čas, ne?
2: Aha, to je pravda. No. To mě, vidíš, tam, tak to děkuju, že jsi mi to řekl, že jsem tak chytrá, že jsem si to nevzala kvůli tomu, že by mi bylo horko.
1: Tak, pojďme do archivu. Jaké další želízko v ohni máme pro posluchače?
2: Já mám želízko. No. Tak to je prosím Miroslav Horníček, hovorí přes rampu, a sice o pobytu v Americe.
3: Tady je dotaz, proč jste nám v Kanadě stloustl a okolik?
4: To je spíš můj dotaz, proč se vám zhoršil zrak a o tolik? Protože... Vážím přesně tolik, jako před odjezdem, to je 85 kilo. Je to moc, já vím. Ale je to tolik, jako před odjezdem. Čili se tady nějak pokazil zrak, anebo vidíte všecko radostněji už. Tak dále.
3: Nebo ti podstrčili váhu tam doma někde. Můžete nám říci, zda se nějak více projevil přes tu velkou vzdálenost v Americe pocit vlastenectví?
4: Projevil, samozřejmě, že jo. Já jsem, to už jsou takové pocity, které člověk buď nemá, nebo si je nepřiznává, nebo nepřipouští, já nevím co, ale tam najednou začal v člověku promlouvat malý zapadlý vlastenec a marně ho člověk plašil. Já jsem ho plašil, já jsem říkal, huš do rajze, jdi. A on vzdoroval a hlásil se o slovo pořád. Tak jsme spolu vedli takové dlouhé polemiky a skutečně zesílil za to. Možná, že on se to ve mně spravil.
3: Tady je dotaz. Líbí se vám ono hulákání vydávané za big beatovou hudbu, nebo jen předstíráte z pozornosti či slušnosti, že se vám to líbí?
4: Ano, k tomu bych řekl toto. Já nejím špenát. To vždycky zdůrazňuju, protože když mě lidi zvou potom, tak už je jim jasno, co mě nemají nabízet. Já nejím špenát a v tom obrovském rozmezí jídel možná každý z nás něco nejí. Já třeba v tom obrovském rozmezí hudby, protože od dechovky přes big beat, folklor až po Beethovena je všecko hudba. Nemám, tak jako mě vypadl kolíček pro špenát,

0: Mě vypadl kolíček pro komorní hudbu. Dechový kvintet mě nic neříká. Tudíž si nedávám špenát a nechodím na dechový kvintet. Ale obojí nevylučuji ani z jídla, ani z hudby a netvrdím, že to není jídlo, že to není hudba a že ti, kdo to poslouchají, buď předstírají, nebo ti, kdo to jedí, že předstírají, že jim špenát chutná, protože to se dost těžko předstírá. Já závidím každému, komu chutná špenát a komu se líbí komorní hudba, protože je o dva požitky bohatší než já. Já všecko, čemu nerozumím a co mě nechutná, považuji za své ochuzení. A nikdy bych neříkal, že to není jídlo nebo to, že není hudba. Ale český divák je tak jaksi zařízen, že přijde-li do restaurace a dá si, třeba kdybych já si dal roštěnku, kterou mám rád, to říkám pro případ, že by mě někdo zval, a vidím souseda, který jí špenát, tak ať se nají, já mu ho přeju, ten špenát. Ale český divák je tak zařízen, že říká, moment, vedoucí, jak to, že vůbec vaříte špenát? Čím byl kuchařův otec?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Miroslav Horníček o pobytu v dalekém zahraničí. Uršula byla také v Americe?
3: Já jsem byla v Americe a byla jsem tam 4x.
2: Já jenom jednou.
3: Byla jsem na pozvání k našich krajanů a vystupovala jsem tam s Karlem Černochem, s Pavlem Trávničkem, se Slávkem Šimkem, s Jirkou Krampolem. No a bylo to úžasný. Takže my jsme tam jezdili vlastně ob dva roky vždycky. A už jsem tam byla tak známá, my jsme jezdili na tu Niagáru, já už jsem tam jezdila jak na mácháč. A dokonce už jsem měla známosti tam v těch stáncích, co prodávali ty dobroty a korále a to, protože vždycky jsem si tam něco koupila a to. Takže když jsme přijeli, tak oni už mě zdraví.
2: Hello, Ursula.
3: Hello. Nebo hi.
2: Co si koupíš? No dobře, takže Uršula v Americe jako doma. Na některých místech tedy.
3: Na některých místech jenom. Ne všude samozřejmě jako doma, ale na ty Niagáře.
2: A umíš trošku anglicky nebo trošku víc?
3: Jenom sure baby.
2: Co to je?
3: Jistě děťátko. Jinak nic. No a potom hello, samozřejmě.
2: No tak jo, hello dali. Tak prosím vás, pojďme dále. Teď česky nabídneme Miroslava Horníčka dál, anebo Jitku Molavcovou s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou ve scénce Schůzka sedmi trpaslíků. To by bylo možná veselé a hravé, uvidíme.
3: Jo,
2: každopádně posluchače vyberou. SMS-kou humormezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A jednu krasavici máme ve studiu. Uršula Kluková už se těší na naše posluchačské hlasování. Miroslav Horníček anebo Jitka Molavcová a spol. Tak přátelé, vyberte si právě teď na našem telefonu. Kdo pak volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Honza Broumov.
6: Honzo? Dobrý den, Honzo.
5: Jurču, ahoj, já tě zdravím.
6: Je, ahoj, Honzo, to je Honza.
5: Já že tě slyším aspoň v humoriádě, když už tě nepotkávám na náměstí.
6: No jo, tak to víš. Hele, no.
5: Vy jste, když jsi byla poslední v humoriádě, tak jste mluvili o tom, jak jezdíš autem. Můžu tam dát jednu malou historku?
6: Ty? No tak jo.
5: No prosím tě, hele, máme dvě, jedna je dlouhá, ale tohle to bude
4: kratší.
6: To ne, to radši kratší. Aby...
5: Seděl, hele, přišla si jednou ke mně do kanceláře a říká, Honzo, pojď, mám nový auto, pojď se podívat, jo. Tak jsem se šel podívat, jako abych ho obdivoval, o autech dneska vím méně než v 5 letech, jo. Ty říká, pojď, já tě svezu. Tak jsem myslel, že objedeme na městí. Pak ne, vyjeli jsme ven, říkám, tak dobrý, tak objedeme město. Ne, vyjeli jsme z města, jo. Jeli jsme se z Hejtmánkovice, já jsem měl... To bylo v únoru, já jsem byl v Bači v nějakých trepkách, jakože z práce a tak, v košili. Když jsme přijeli 10 kilometrů do Meziměstí, tak jsem říkal, ty Uršulo, čiče, mě je docela zima, jo. A ty si jela dál. Říkám, ty Uršulo, prosím tě, já mám volat v kanceláři, odemčený dveře, zapnutý program, je mě zima, drko tam, můžeme jet? A ty říkal, Honzo, promiň, ale já to neumím otočit.
4: Upřímná jako vždy. Ano.
5: 14 kilometrů do Teplice a tam jsme to otočili. Ježíš,
4: to byla
5: ale vybral by si horně se a rád tě slyším. Ahoj.
6: Je,
4: no tak,
6: ahoj,
4: ale Honzo, my nevíme, koho volíte.
6: Teď říkal Horňase.
4: Říkal. Jo, no, my jsme to zamluvili, no tak pardon, je to tam napsáno, naschledanou. Otázka se nabízí, who is Honza? Kdo je Honza?
6: Honza je můj kamarád a byl to šéfik naší knihovny
4: Broumovský. Jenom, aby nedošlo k nějakým dezinformacím, že?
6: Ne.
4: Že Honza něco víc a...
6: Ne, Honza je fajn.
4: Dobře, Honza je fajn. Kdo bude fajn dál na našem telefonu? Dobré odpoledne, koho zdravíme? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Kralupy, zdravím vás, paní Uršulko, i vás, pane Pavle. A kdyby paní Uršula, když Pepika zvláčeli holí, kdyby připomněla, jaký tenkrát pokousal pes, jak vytrávila, jestli už zapomněla, anebo radši, když by o tom nechtěla mluvit, ať o tom nemluví.
4: Budeme vzpomínat jen na to hezké.
6: Ne, dneska o tom nebudeme mluvit, protože zrovna mám psa doma trošku nemocnýho.
4: Tak, ale hůl má sebou.
7: To chápu.
6: Ano,
4: tak jo.
7: Jinak vám přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky. Mějte
4: Františku, děkujeme. Tak nevím, jestli jsme hlasovali, ale byl to hezký výstup. Pojďme přidat další hlas. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Zdraví vás Rapotic, posluchačka Jana.
4: Dobrý
8: a
4: den.
8: Volila bych pana Horníčka.
6: Ano.
8: A ještě zdravím zvlášť paní Uršulku.
6: Děkujeme vám.
8: Krásně a hodně zdravíčka.
6: Děkuju.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, já bych také chtěla paní Uršulku milou pozdravit. A chci pana Horníčka a chtěla jsem ještě dodat, já bydlím v Kralupech a slyším tady pořád toho pana Františka a nevím, který to je.
4: Tak možná, že na náměstí se taky potkáte jako Uršula s Honzou. Nevím, nevím, neporadím. Třeba napoví příště pan František, náš posluchač. Tak no. Zdravíme.
9: Naschledanou.
4: Taková nečekaná setkání tu máme
6: to,
4: v Humoriádě.
6: To je úžasný. Ale...
4: No a teď se sejdeme opět s panem Horníčkem, to je vítěz. Další nahrávka archivní je připravená.
10: Víte, já jsem tu četl krásný citát z Karla Čapka, protože když budu mluvit za sebe, tak se musím opřít o nějakého klasika. Když bych mluvil za sebe, tak budu v podezření, že předstírám. Karel Čapek napsal, že člověk by se asi styděl vydat jisté tělesné zvuky veřejně, ale nestydí se veřejně prohlásit, že moderní malířství je mazanice. A nebo že Big Beat je hulákáň. A že je to stejné, nebo ne-li horší fópa, než to první, ale že za toto se nikdo nestydí. To napsal Karel Čapek, to neříkám já. Ale já mu věřím, já to podepisuji, já tím jenom podpírám svoje tvrzení, že všecko patří do hudby a když mně se to nelíbí, tak musím aspoň respektovat, že těm druhým jo. Já vím, že jsem tím klesl v jedněch půvabných očích třeba, ale nedá se nic dělat. Tak tolik.
11: Chtěl byste žít ve Spojených státech?
10: Ne.
11: Jaký měl...
10: Musím to rozvádět? Ne.
11: No, já myslím, že bys aspoň větu rozvitou z toho mohl udělat.
10: Nechtěl.
11: Děkuji, nechtěl, aspoň.
10: Ano, děkuji, nechtěl.
11: Ano.
10: No ne, mě to nikdo nenabízí. Kdyby mě nabízí, tak řeknu děkuji, nechtěl, ale mě to nikdo nemějí, se neptají.
11: Třeba nabídka přijde.
10: To není nabídka, ne, ne. S tímhle písmem ne.
11: Tak dotaz.
10: To by bylo na stroji a na báječném papíře.
11: A co bys řekl pak?
10: Thank you, no.
11: A všem to bys musel napsat na stroji asi.
10: A na báječný papír.
11: Ano. Což by bylo horší.
10: No.
11: Jaký měl úspěch Karel Gott v Montrealu?
10: Měl úspěch. Tady problesky zprávy, že ne, protože my jsme zvyklí, že ten, kdo za nás někam vyjede, buď bude první a pak je to zlatý hoch, a nebo bude druhý a pak už to je podezřelý. A když je třetí, tak je to gauner, podvodník a my ho žijeme. Mně se vždycky líbí, že třeba na naše hokejisty, když jsou třetí, se zlobí hlavně lidé, kteří sami pracují v oboru, který vůbec nesnese evropský, natož pak světový měřík. Tak ať se každý snaží být reprezentantem, ať jeho obor vynikne. Ale proč mám nadávat klukům, kteří jsou třetí na světě? Vždyť je to fantastický, když tato malá zemička je v něčem třetí na světě. I toho není moc, v čem jsme třetí na světě.
11: Když jsme národ Komenského, jakou reformu školství byste navrhoval?
10: No, to já nejsem kompetentní. My jsme sice národ Komenského, ale já sám nejsem hoden jeho odkazu. Já jsem ve 14 letech dělal přijímačku na učitelák v domnění, že nemohla se sám nic naučit, budu učit jiné. Nevzali mě a od té doby se mi občas v noci zjevuje Komenský a tak kyne prstem a já nevím, jestli mě hrozí nebo děkuje.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání našich posluchačů, zatím netušíme, ale máme pro vás tipy. Ačko by mohl být Ivan Mládek, vracíme ho do hry, a Bčko Jitka Molovcová s Lubomírem Lipským a Jiřinou Bohdalovou. Vyberte si sami SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď potěšíme zvláště Honzu, který chtěl písničku s Uršulou, tak tady máme jednu specialitku s Josefem Dvořákem pro vás.

0: ti ptáci, kdo jsou ti kamarádi, tvoj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak to byl doslova plivanec, Uršuly Kulkové, to musíme vysvětlit.
3: Plivanec to nebyl.
2: Tvůj.
3: No jo, to bylo jenom jako.
2: No jasně, bylo to divadlo, kladivadlo přímo.
3: Kladivadlo to bylo a bylo to krásné, my jsme hodně zpívali. Ty jsi vybral takovou písničku, takovou atypickou trošičku, ale bylo to hezký, no. Mm-hmm. Líbilo se mm-hmm. mi tam.
2: No tak tu písničku s Daliborem Jandou už jsme tady v Humoriádě měli před časem. Nakonec budeš mít dárek i pan Honza, posluchač, a všechny faninky Dalibora Jandy, ten bude zpívat ve finále. Ale ještě tam nejsme.
3: Aha.
2: Ještě musíme hlasovat v závěrečném kole,
3: ano.
2: Takže Uršula si na svůj elegantní účes nasadí elegantní sluchátka a můžeme slyšet další hlasování. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Halo, halo, halo.
2: Ztratili řeč, tak se jim líbila ta ukázka. Už? To jste vy?
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak stlumíme rádio, především, ať tam nemáme 27 hlasů. Super, kdo to je?
4: Tady je Josef Balcár, Louny.
2: Josef, dobře.
4: Já bych chtěl pozdravit paní Uršulu.
3: No, jo.
4: A chtěl bych sem hlasovat Bčko.
2: Dobře.
3: Tak děkujeme
2: máme
3: moc.
2: Máme to tam. Děkujeme krásně. Hezký víkend. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Halo, krásná Plzeň,
3: ano.
5: Tady Mirka.
2: Krásná Mirko, zdravíme, dobře.
3: Zdravíme, Mirko.
2: A, B.
5: Uršulko, stejná krevní skupina, vyšší zdravotnická škola.
3: Ano, ano.
2: Sestřičky se nám tu sešly.
3: Porodnice. Jsme byli spolu.
5: A 40 let psychiatrie.
3: Ano.
5: A následky nejsou.
2: A to nestihneme všechno probrat.
3: Co jsme dělali?
2: To příště.
5: Já vás moc zdravím, přeju oběma hodně zdraví, všechno nejlepší, spokojenost a radost ze života.
2: A
5: chtěla bych Ačko.
3: Děkujeme. Naschledanou.
2: Ano, zdravíme srdečně a běžíme do archivu pro Ivana Mládka.
6: Oblékám se sice prostě, ale čistě, vkusně a účelně. Neuznávám maloměšťáky, kteří neustále něco schánějí. Snaží se odlišit od ostatních a chtějí být moderní za každou cenu. Maloměšťáci, to je kapitola sama pro sebe, jak já je nenávidím. Házím je do jednoho pytle s vesničany. Se kterými si nic nezadají. Za tři základní znaky maloměšťáctví považuji honbu za módou, za druhé falešný stud, za třetí bydliště do 3000 obyvatel. Já oblékání nevěnuji přílišnou pozornost a to je, myslím, správné. Postupně vám teď popíši, co si dnes vezmu na sebe. Začnu u hlavy a skončím u nohou. Tak, na hlavu si dnes nevezmu nic. Je teplo, potila by se mi hlava a zbytečně bych si zničil účes. Ne, že bych neměl velký výběr čepic. Ve skříni mám dva klobouky, z toho jeden tyrolák, několik rádiovek, beranici a slamák. Vybavit se takovou řadou pokrývek nebylo pro mě jednoduché. Mám hrozně velkou hlavu, všechno jsem si musel nechat dělat na zakázku. Nevím, po kom ji mám tak velkou, jak já už kvůli té hlavě zkusil. Nejvíc mě však bolejí posměšky od Jarunky. Když jsem se jednou pakoval do lázně, utrousila. Zuzane, když se s tou svou velikánskou holou hlavou postavíš na kufr a připažíš, tak vypadáš jako razítko. Hrozně se mě to tenkrát dotklo. A šel jsem dokonce druhý den k lékaři, jestli by se s tím nedalo něco dělat. Pan doktor mě hlavu proklepal a řekl, že je naprosto v pořádku. Jen se mě zeptal, jestli jsem v mládí nedělal hodně berany duc. No samozřejmě, že dělal, ale to dělá skoro každé dítě. U sousedů nedělají například nic jiného. Táta tam přijde z práce domů a hned jde po svých dvou dětech hlavou. Je na berany duc úplný maniak. Jeho děti mají každou chvíli rozbité hlavičky a lékaři jim na zdravotním středisku přezdívají křapky.
2: Pokračování příště. Možná si někteří myslí, že tady byla Květa z Doktorů zpočátku právě teď ve studiu, protože opět běží seriál, opět se to dává.
3: Jo, tak to já jsem nevěděla.
2: No tak až to víš.
3: No, tak to já se kouknu.
2: No a cítíš se někdy jako Květa?
3: Ani ne.
2: Já jsem si vybavil tu scénu, jak jste paní Herfortovou,
3: tvojí
2: kamarádku, ano, sundávali z toho stromu, jak jste šplhali pro imelí, abyste vyrobili vánoční výzdobu. No, tak veselé to bylo. No, tak přejeme, ať jsou posluchači veselí a hraví stejně jako ty a stále zdraví.
3: Ano, já taky. Já se taky loučím a naschledanou, mějte se dobře a hlavně nebuďte smutný.
2: Ano, jahodový koktejl Dalibor & je tady. Dobrou chuť přeje Pavel Kučera.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda má připravená opatření proti drahým palivům, dnes by je měla oznámit. Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou komplikuje dopravu. Ekologické organizace v příhraničí mohou využít služeb podpůrného centra pro evropské dotace. A dnes čekejme převážně velkou proměnlivou oblačnost, postupně se přidají přeháňky a teploty vystoupí maximálně na 16 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Vláda dnes představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí. V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demontovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce. Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový českosaský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jak z Libereckého, tak i Ústeckého a Karlovarského kraje a sousedícího Saska. V příhraničí působí desítky ekologických organizací na obou stranách hranice, které ale jen minimálně využívají možnosti přeshraničních projektů Integrek. Důvodem je jazyková bariéra, nedostatek personálu nebo náročná administrace. Právě s tím má pomoci nové podpůrné centrum, říká předseda Libereckou spolku Čmelák Jan Korytář.
2: Ten program je hodně administrativně náročný, takže pro malé organizace je to hodně těžký uspět. Když uspějete, dostáváte peníze až zpětně, takže musíte získat předfinancování. A když vlastně takovýhle bariér je celá řada, tak většina organizací si na tom veláme zuby nebo do toho ani nejdou. Tak nás napadlo, že jim pomůžeme, aby na ty peníze taky došáhli.
0: Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebení jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé na to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok.
3: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Ve fotbalové šance lize Jablonec nedokázal přehrát poslední Zlín. Severočeši doma remizovali 1-1 a to srovnali až v 90. minutě. Duel z domácího pohledu okomentoval záložník Richard Sedláček.
4: Určitě bych začal tím, že si řekneme, že musíme vstoupit dobře do toho zápasu a dostaneme hned gól, protože víme, že to bylo ten nejhorší scénář, co se nám mohlo stát, protože víme, že jak Zlín brání a když pak nám dají takhle brzo gól, tak o to těžší to bylo. Ale za to prostě si můžeme sami, je to naše chyba a nedůslednost, je to velká škoda. Na druhou stranu je fajn, že jsme se z toho dokázali nějak zvednout a bohužel to vyrovnání přišlo až takhle pozdě. Počasí.
0: A většinou je polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle odpoledne a večer se místy vyskytnou přeháňky, které budou zejména na horách četnější. Teploty vystoupí dnes na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Kopenského a Boženy Němcové.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: My Myslím si, že nastal ten správný čas na to, abychom si položili asi tu nejdůležitější otázku. Kam zmizel víkend? Je to totiž opět pondělí, teď už 4 minuty po 5. hodině, tak připomeňme dnešní datum, tedy 21. září. A budeme doplňovat další otázkou, ta už se tedy bude týkat našeho vysílání. Co mají společného relikviář svatého Maura v Bečově nad Teplou a Jablonec nad Nisou? My můžeme doplnit, že vzácnou památku restaurovali absolventi Jablonecké střední umělecko-průmyslové školy. A právě po jablonecké stopě relikviáře svatého Maura se společně ve vysílání vydáme už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech, přejeme také dobré ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
1: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Ne nestárnoucí, ale možná pro tuto chvíli také tematická píseň Petra Nováka. Já budu chodit po špičkách na vlnách Českého rozhlasu Liberec a třeba i u někoho v domácnosti to tak vypadá, pokud jste se probudili mezi prvními. Přejeme tedy dobré ráno a jsme rádi, že jste si i 11 minut po 5. hodině naladili Český rozhlas Liberec. Připomeňme, že o víkendu vrcholily oslavy 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. V rámci nich se konala také beseda s restaurátory relikviáře svatého Maura po korunovačních klenotech druhé nejcennější památky v Česku. V roce 1999 začala na zdevastovaném skvostu pracovat restaurátorka Alena Nováková společně s restaurátory Andrejem Šumberou a Vladimírem Komňanským. Oba jsou absolventy Jablonecké střední umělecko-průmyslové školy. Vladimír Komňanský na ní taky vyučuje. Po přednášce s názvem Jablonecká stopa s oběma natáčela redaktorka Jana Švec.
1: Pane Šumbero, když se někdo vydá na Bečov, čeho by si měl všimnout zejména, co je na tom to nejvzácnější? Vy jste tady mluvil o některých postavách.
2: Podle mě je nejlepší vnímat celistvost a magičnost toho předmětu. No a potom v rámci možností může sledovat ty jednotlivé zlatnické techniky. Ona je to vlastně galerie zlatnických technik. No a pak se tam dá sledovat i ty příběhy, nebo způsob, jakým jsou dělaný ty sošky, výraz v obliče a tak dále.
1: Relikviář svatého Maura není ale jenom vrcholné umělecké dílo. Je i souborem příběhů, které zobrazují počátky křesťanství. Vladimír Komňanský popisuje, co všechno zobrazuje 142 cm dlouhá a zhruba 70 cm vysoká schrána z ostatky svatého Maura.
3: Je tam starozákonní příběh, pak tam jsou ty antické gemy, to jsou vlastně kameny, které doputovaly z antiky. Na střeše je příběh svatého Maura a z druhé strany na střeše je cyklus Jana Křtitele, no a dole tam je na čele Kristus, na druhý je svatý Maur a kolem jsou apoštolové vlastně jako novozákonní cyklus.
1: Vladimír Komňanský také popisuje, jak bylo náročné skloubit zlatnické techniky používané v době vzniku relikviáře počátkem 13. století s dnešními technologiemi.
3: No, my jsme se pokusili zrekonstruovat nebo znovu oživit některé technologie, které se tehdy používali a které v podstatě v Evropě zanikly nebo se už nepoužívaly. Andrej na pracovištích třeba v cizině viděl to nářadí, viděl, jak vypadá výsledek, ale oni dělali tajnosti s tím, jak se to dělalo. Takže jsme vlastně oživili pro sebe některé ty řemesla, zvlášť teda ty tlačené práce. Pouze se nesmělo zlatit v ohni, nebo nemá se už zlatit v ohni, je to zakázaný. No a kombinací s historickými technikami, jako je cizelování, kovotepectví a lisování právě trošku v návaznosti na to rytectví, tak jsme se pokusili některé ty technologie uvést v život a praktikovat je.
1: A zmíněná jablonecká stopa? Tu vysvětluje zlatník, restaurátor, akademický sochař a fotograf Andrej Šumbera.
2: Dobrou přípravou byla i právě jablonecká průmyslovka, kterou jsme studovali. Hlavně ten rytecký obor měl dobré zázemí a je to prostě zajímavý a přesný obor. A to v nás vzbudilo trvalý zájem o to řemeslo a následně potom po vystudování vysoké výtvarné školy jsme se dostali až k tomu restaurování.
0: Andrej Šumbera je také autorem knihy Relikvie svatého Maura, která přináší unikátní pohled na zlatnické techniky, proces restaurování i na dramata, jejímž relikviář prošel. V současné době je památka umístěna v trezorové místnosti Bečovského hradu v části nazvané Pluhovské domy.

0: počasí.
1: Ráno nás při pondělku čeká většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle, hlavně tady odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky, které budou zejména na horách, nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách právě naměříme mezi 8 až 11 stupni, biozátěž mírná tedy na jedničce a k tomu mírný vítr.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude zpěvačka Jitka Zelenková. Tady je malá ochutnávka.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi. Vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka. A vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo padé, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro...
0: Jen doplním, pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude majitelka sametového hlasu, zpěvačka Jitka Zelenková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

Jakou rekonstrukci plánují například Semily, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.

0: hotel o další část, a to směrem k Palachově ulici. Semily plánuje rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě Řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Rady vlády čekají další změny, kabinet má dnes schvalovat jejich nové statuty. Rady by podle návrhu měly nově zohledňovat závazky z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu po červencovém přesunu úředníků z rad vlády na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci a opoziční politici v tom vidí oslabení činnosti rad. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby jsou tak zhruba o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Po ránu je většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Ojediněle odpoledne večer se místy vyskytnou přeháňky, které budou zejména na horách četnější. Teploty vystoupí maximálně na 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšínská je zjednosměrněn provoz na centrum.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Taky v ranních hodinách přejeme šťastnou cestu. Za námi zprávy Lídy Routové 5 hodin 32 minut a už za okamžik budeme mít možnost vrátit se v podstatě do minulého století a položit otázku, na kterou se nám podaří v zápětí odpovědět, jaký byl Václav Havel dřív, než se stal dramatikem, disidentem a prezidentem. Nová inscenace Vašek se na něj totiž dívá především jako na člověka. Kluka, který pochyboval o sobě, hledal své místo a nakonec ovlivnil dějiny. A právě premiéru má dnes v pražské Peškovce. My se na ní podíváme, alespoň částečně, už za okamžik. Dobré ráno.

0: S Michalem Tučným jsme se také při pondělním ránu vydali na cestu, a to společně se všemi už do Mexika, jak tady zpíval v 5 hodin 40 minut. My jsme také mluvili o lidských příbězích a přiblížit Václava Havla dětem a zároveň nenudit jejich rodiče chce nová inscenace Vašek. Jeho život, texty i vzpomínky lidí, kteří ho znali, skládá do mozaiky autorka a režisérka Tereza Pušová. A na jevišti jsou tentokrát samotné děti, členové Dismanova rozhlasového dětského souboru. Premiéra je naplánovaná právě na dnešní večer, a to v pražské Peškovce.
1: No, je válka, kluci. A tak jsem se s rodinou přestěhoval na naše rodné sídlo Havlov a začal jsem chodit do místní školy.
2: Ne prezident, ne disident ani dramatik světového jména. Prostě Vašek. Nová inscenace Terezy Pušové představuje Václava Havla nejprve jako kluka z dobře situované rodiny, který mezi ostatní děti příliš nezapadal. Později mu komunistický režim kvůli jeho původu neumožnil studovat školu, kterou chtěl. Hledal proto vlastní cestu k divadlu, psaní a nakonec i k politice.
1: Tak tedy půjdu do vězení.
2: Jeho život ale inscenace nevypráví jako kapitolu v učebnici dějepisu. Pušová začala scénář připravovat zhruba před rokem.
3: Já jsem četla hry Havlovy, četla jsem jeho životopis vícekrát, více životopisů, četla jsem jeho eseje, rozhovory s ním a vytvořila jsem si takový jako arzenál jeho myšlenek.
2: Z těchto myšlenek pak vytvořila jakési refrény, které se představením vracejí. Chtěla do něj zároveň dostat absurditu a cykličnost známou z Havlových vlastních her.
4: Do sebe ne příliš vážně, ten se vždycky vystavuje nebezpečí, že bude v smíchu. Kdo se dokáže vytrvale vysmívat sám sobě, směšnost neriskuje.
2: Do konečné podoby scénáře ale zasáhli i samotní herci. Václava Havla a lidi kolem něj totiž nehrají profesionálové, ale členové Dismanova rozhlasového dětského souboru.
3: A zase s nima jsem to různě přetvářela. Některé situace jsme vytvořili společně na základě nějakého vyprávění a čtení a sledování dokumentů. Takže je to prostě taková mozaika a taková společná práce spolu s citacema jak Václava Havla, tak jeho kamarádů, co o něm říkali, jak na něj vzpomínali.
2: Ukazuje přitom i méně samozřejmé stránky jeho příběhu. Proč odmítl možnost divadelní kariéry ve Spojených státech? Jak se dostal do vězení nebo proč o sobě člověk, který později ovlivnil české dějiny, celý život tolik pochyboval?
4: Jsem člověk velmi nejistý, téměř neurotický. Trvale se něčeho děsící. Přitom se mnohým jevím jako člověk vyrovnaný, závěrně hodně rozvážen a houževnatý.
2: Inscenace vznikla ve spolupráci s bývalou knihovnou Václava Havla, nedávno přejmenovanou na první prezidentskou, a se Švandovým divadlem. Právě v jeho kreativním centru Peškovka má dnes Vašek premiéru a nabízí také dopolední reprízy určené školám. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 13 až 16 stupni, na horách mezi 8 až 11 stupni. Podzim se nám nezadržitelně blíží. Ráno většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a ojediněle, hlavně odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Zazářit na filmovém plátně, kdo by to svému dítěti nechtěl dopřát. Režisér Zdeněk Zelenka už od dob minulého režimu mnohokrát zažil situaci, kdy mu rodiče představili svého jedinečného potomka. Před lety nám k tomu řekl toto.
1: To vám můžu říct, že je denně na pořadu dne. A nejlepší bylo, když jsem chodil do těch škol, tak vždycky přišla paní ředitelka nebo paní učitelka a říká, tenhle Pepíček, to je moc šikovnej kluk, jo. On má tatínka, on je tajemníkem na KSČ, prosím vás, jo. A já jsem jednou schválně toho kloučka vzal a říkám, no tak řekni mi třeba nějakou básničku, to já hnedka poznám. A tenhle ten klučina, ten syn toho tajemníka KSČ se postavil a říká básničku. Já si ji pamatuju dneška, když je to 25 let. Lenine, Lenine, ty jenž ležíš v hrobě, uhni se, Lenine, a si lehnu k tobě.
2: Předpokládám, že byl přijat všemi deseti.
1: Kdyby měl talent, tak na Lenina neberu ohled, ale nesešlo se to. Talent ani Lenin.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod městem Turnov. Jablonec nad Nisou analyzuje podmínky na všech ubytovnách ve městě. Liberečtí hokejisté dál čekají na výhru v Tipsport Extralize. Doma prohráli s Kladnem 1-3. A dnešek bude deštivý a větrný s teplotami mezi 13 až 16 stupni. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibec na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci zpracuje projekční kancelář Balbek. Nově se bude posuzovat i varianta 4 pruhů v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavku města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
4: Je to na projektantech, aby oni tu trochu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné z klesa pod řeku Jizera zase vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale taky kolik to bude stát v rámci provozu, protože takto dlouhé, komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále, takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
2: Jablonec nad Nisou prověřuje podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Cílem je zjistit potřeby obyvatel, lépe zacílit sociální pomoc a včas odhalit riziko vzniku sociálně vyloučených lokalit.
5: Výsledky z prvních 9 kontrol ukazují, že mezi jednotlivými ubytovnami jsou velké rozdíly. Týkají se například technického stavu, cen nebo podmínek bydlení. Monitoring zajišťují pracovnice Centra Krajanka společně s magistrátem. Vyhodnocení analýzy by mělo mít město k dispozici na začátku roku 2027. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Cyklisté a pěší můžou využít novou cyklostezku z Nové Huti na Stožecké sedlo v Lužických horách. Nový úsek Lužicko-horské magistrály je dlouhý necelé 2 kilometry. Sloužit bude i běžkařům, uvedl předseda představenstva krajské společnosti silnice LK Petr Správka. Německý kancléř Friedrich Merz slíbil, že jeho vláda bude pokračovat v reformách navzdory posledním volebním neúspěchům jeho CDU. Podle povolebních odhadů volby v Berlíně vyhrála strana Die Linke a v Mecklenburgu před ním Pomořansku zvítězila Alternativa pro Německo. CDU v obou zemích oproti minulým volbám výrazně oslabila. Sport. Hokejisté Liberce prohráli úvodní domácí zápas nové sezóny Tipsport Extraligy. Kladnu podlehli 1-3. Středočeši vedli už 3-0. Jediný gol domácích dal ve třetí třetině Jakub Rychlovský, který mluví i o tom, proč bylo těžké překonat kladenského golmana Pavláta.
6: Když už tam ty puky házíme, takový trošku ten ruch před tou bránou, že většinou Dominik Pavla ty puky všechny viděl a myslím si, že v dnešní době ty golmani mají takovou kvalitu, že jak mu na ty puky vidí, tak je strašně těžký to tam procpat, takže určitě s tím trenérem souhlasím, že prostě ten tlak do brány musí být od nás určitě větší. Počasí.
2: A po ráno je většinou polojasno až oblačno. Postupně čekejme převládání proměnlivé, převážně velké oblačnosti. Místy se přidají přehánky, které budou četnější na horách. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 8 až 11 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině. Jsme rádi, že i dnes, tedy v pondělí, a to s datem 21. září, ladíte Český rozhlas Liberec a společně budeme mít možnost, je pravda, při pondělku podívat se na možná zajímavou statistiku. Byť je to takové trochu víkendové téma. Přibližně 8 lidí z 10 po sobě totiž zanechá dluh, a teď pozor, na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to totiž z dat těchto zařízení v Česku, která tedy většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů se podle nich zvyšuje. A to je také problematika, které se budeme společně ve vysílání věnovat už za okamžik, tedy v další reportáži. Přejeme dobré ráno, přejeme také příjemný poslech řidičům, šťastnou cestu a hlavně úspěšné vkročení do nového pracovního týdne.

0: S tím, jaké počasí nás při pondělku v Libereckém kraji čeká, tak to byla taková malá předzvěst Jiřího Korna s písní Zpívat jako déšť. Přece jen i dnes si trochu deště v Libereckém kraji užijeme, ale o tom až za chvíli. U čeho momentálně budeme moci zůstat, tedy 12 minut po 6. hodině, to je problematika poslední doby. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít totiž na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žatce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali tři lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová, a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká na začátku nového týdne v Libereckém kraji? Můžeme doplnit, ráno většinou polojasno až oblačno, postupně už ale bude převládat proměnlivá, a to převážně velká oblačnost. Místy se také vyskytnou přehánky, které budou četnější na horách. Teploty dnes už velmi podzimní, 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 8 až 11 stupni. K tomu mírný, na horách a postupně lokálně i jinde čerstvý severozápadní vítr, dokonce místy nárazový a biometeorologická předpověď taktéž mírná, tedy na jedničce. Takové počasí nás tedy čeká na začátku nového týdne.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš, tady je Petr Jungmann, hezký den. Ve skladech chemičky BASF v německém Ludwigshafenu u Rýna explodovala před 105 lety v roce 1921 směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Apokalyptická detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Ruský prezident Vladimír Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. A dneska slaví 80.
3: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
4: Nemohl byste zahnat toho býka, prosím vás?
2: A já přeju pěkný den.

0: jakými omezeními je potřeba počítat ve Stráži Podralském, ne, na to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lidie Routové.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun, o kolik ale neřekli. Návštěvníci a další pěší ve Stráži Podralském na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce. Uvedlo to vedení města na webových stránkách. V Liberci dnes večer odhalí novou sochu na náměstí doktora

0: se na horách. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče z Bílého kostela nad Nisou ve směru na Hrádek nad Nisou u Václavec na silnici 35. Stojí porouchané osobní auto, v úseku doporučujeme zpomalit.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové, a to během pondělního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, u kterého vás tedy zdravíme právě 2 minuty po 6:30, kdy budeme moci nastínit také program na následujících 30 minut našeho vysílání. Už za okamžik se totiž vydáme v rámci naší zářijové řidičské abecedy opět na silnice a připomeneme, jak se chovat v další, myslím si, celkem běžných situací za volantem. A k tomu nás samozřejmě před 7 hodinou čeká cesta za těmi vůbec nejmenší. A společně s nimi se zase podíváme na poměrně zajímavé téma. Co konkrétně, to se ve vysílání dozvíte. A hned z úvodu další části ranního vysílání nabídneme skupinu Kryštof a s nimi píseň Lolita.
3: Jsem

ještě ladí.

0: Společně s Jitkou Zelenkovou další písnička, která nám nezestárla. Mám chuť psát román a právě tato píseň, ta nám dozněla 9 minut po 6:30. Pokračuje tedy Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a pokračuje také cestou, a to v podstatě kamkoliv. I dnes máte možnost osvěžit si společně s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si společně povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti, zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si ve vysílání povíme o tom, jestli smíme za jízdy jíst. Hlavně tedy přejeme šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme většinou polojasno až oblačno. Na druhé straně postupně bude převládat už proměnlivá, a to převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou také přehánky, které budou četnější na horách, a teploty, ty už jsou tedy podzimní, 13 až 16 stupňů Celsia denní maxima. Na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni. K tomu tedy mírný na horách a postupně lokálně i jinde čerstvý severozápadní vítr a biometeorologická předpověď při pondělku na jedničce. Tak takové počasí očekáváme v pondělí 21. září.
2: Důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: A co víc si můžeme přát?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin a 49 minut můžeme připomenout dnešní datum, tedy 21. září, neboť hereckými partnery dnešní oslavenkyně Daniely Kolářové byli Jaromír Hanzlík a Zdeněk Svěrák. Zahráli si i v 5 filmech jeho syna, tedy režiséra Jana Svěráka. Určitě si vybavíte třeba slavnou scénu ze snímku Vratné lahve, kdy právě se Zdeňkem Svěrákem alias filmovým manželem Josefem Kalounem stoupá a zanedlouho zase klesá v horkovzdušném balónu. S dětmi si také teď o balónu popovídá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vyšli třeba lidi, když chtějí letět balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
2: Tam je taková ta košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
2: Aby se do toho balónu nadduchoval vzduch a aby to mohlo letět.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
2: Z takových stěk, pomlážek takových.
1: Má ten balón brzdu třeba?
2: Ne. Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
2: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balón udělá co, když ten oheň vypnou?
2: Spadne na zem.
3: Ale pomalu.
1: A může na tom balónu být něco namalovaný?
2: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
2: Kdyby jsem uměla, tak bych tam namalovala tlapkovou patlolu. Slidíčko.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na Novoborsku se kvůli uzavírkám mění jízdní řády. Semilská radnice chce požádat Liberecký kraj o dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě řeky. Prezident Petr Pavel hledá v New Yorku podporu pro návrat Česka do Rady bezpečnosti OSN. A čekejme převážně velkou proměnlivou oblačnost. Přehánky budou hlavně na horách a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré ráno. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají ode dneška další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy číslo 2622 se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou.
3: Autobusová linka číslo 455 bude do Bukovan jezdit ze směru od Dolního Pihelu. Spoje, které jezdily při první etapě uzavírek z České Lípy do Bukovan, budou končit už v Písečné. V Novém Boru se kvůli uzavření Husovy ulice mění provoz linek 481 a 482. Konkrétní úpravy můžou cestující najít ve výlukovém jízdním řádu na stránkách iidol.cz. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Semily plánuje rekonstrukci sportovního hřiště v lokalitě řeky. Je ve velmi špatném technickém stavu. Náklady na přestavbu výjdou dle prvního odhadu minimálně na 20 milionů korun. Dotace by mohla dosáhnout až 3 miliony. Žádost schválili zastupitelé. Po obnově by tam mohl vzniknout atletický oval a fotbalový trávník pro potřeby škol. Naivní divadlo v Liberci má po 2 letech užší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičmanová je nominovaná za nonverbální inscenaci Větroplaši. Představení pro diváky od 4 let nastudoval tvůrčí kolektiv Tmel. Udílení ceny a herecké asociace se uskuteční v sobotu 3. října. V New Yorku se schází zástupci zhruba 130 členských zemí OSN kvůli zasedání valného shromáždění. Prezident Petr Pavel tam chce získat podporu pro českou kandidaturu na nestálého člena Rady bezpečnosti. Před odletem vysvětlil, proč o obnovení členství Česka po téměř 40 letech usiluje.
4: Je to nejenom věcí prestižní, ale je to také věcí, která dá jasně najevo, že Česká republika je aktivním členem mezinárodního společenství.
5: Kandidatura se sice týká až let 2032 a 2033, volby se ale blíží a podle prezidenta se počítá každý hlas i od těch nejmenších zemí. Ve středu na valném shromáždění přednese národní projev o 3 tématech. O reformě OSN, rizicích umělé inteligence a odpovědnosti velmocí za mír. Na pozvání francouzského prezidenta Macrona se zúčastní jednání o právech dětí v době umělé inteligence. Cestu pak zakončí v Nebrasce, kde se setká s krajany. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: A po ráno je většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy se vyskytnou přehánky, které budou četnější na horách. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A se zdržením počítejte na silnici 277 v obci Všelibice na Liberecku. Tam máme hlášený padlý strom přes silnice, na místě jsou hasiči.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 7 hodině, tolik tedy aktuální čas od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec, vás tedy při pondělním dobrém ráno zdraví Martin Kolína. My budeme mít možnost ještě se ohlédnout za víkendem, a to konkrétně na fotbalovou střelnici. Tam totiž Jablonec vyzval Zlín. Připomeneme tedy celé to utkání a hlavně připomeneme to nejdůležitější. Čeká nás reprezentační přestávka a pro nás tedy fanoušky ligového fotbalu to teď bude pár týdnů dlouhého čekání, než se nám liga opět vrátí. Tak jak to tedy na Jablonecké střelnici právě před reprepauzou dopadlo, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Je to skutečně tak, víkend nám utekl jako voda, které si ostatně i dnes trochu užijeme. 21. září v kalendáři, teď už tedy při pondělku 12 minut po 7. hodině. A před reprezentační přestávkou fotbalisté Jablonce doma na výhru nedosáhli. Jen remizovali s posledním Zlínem 1-1. Hosté po gólu Šmigy vedli od 3. minuty. V 90. minutě ale srovnával Kůl. V nastaveném čase navíc neplatil kvůli offsideu gól jabloneckého Zorvana.
1: To byl boj o to, jestli prostě se tam dokážeme dostat a nějakou kvalitou střelit gól, a kdybychom to třeba udělali dřív, tak věřím, že jsme měli potom najednou takovou tu energii i sílu na toto úplně otočit.
2: Nabídl úvodní komentář k zápasu jablonecký trenér Luboš Kozel.
1: Bohužel ten druhý gól už neplatil, takže bereme bod, nebylo daleko k porážce, nebylo daleko ani k vítězství, takže ty pocity jsou rozporuplný, ale myslím si, že prostě jsme měli i v té ofenzivní fázi prostě předvést větší kvalitu pro to, aby jsme se dostali třeba do víc těch šancí a víc zakončení na to, jakou jsme měli třeba převahu v poli.
2: Záložník Richard Sedláček viděl problém už v nevydařeném vstupu do utkání z jabloneckého pohledu.
3: Určitě bych začal tím, že si řekneme, že musíme vstoupit dobře do toho zápasu a dostaneme hned gól, protože víme, že to bylo ten nejhorší scénář, co se nám mohlo stát, protože víme, že jak Zlín brání a když pak nám dají takhle brzo gól, tak o to těžší to bylo. Ale za to prostě si můžeme sami, je to naše chyba a nedůslednost, je to velká škoda.
2: Na druhou stranu Jablonec bojoval do samého závěru a odměnou byla alespoň konečná remíza.
3: Bohužel to vyrovnání přišlo až takhle pozdě a myslím si, že kdyby to přišlo dřív, tak si těch šancí vytvoříme ještě víc a vytvoříme ještě větší ten tlak. K tomu pak ten neuznaný gól, kdy vlastně to vybuchne, tak spadne nám ten kámen ze srdce, že se to prostě otočilo a nakonec je to zrušený gól, takže je to zklamání určitě, velký zklamání.
2: Poslední Zlín získá v Jablonci svůj první bod v tomto ligovém ročníku. K podcenění soupeře ze strany domácích prý ale nedošlo. Stejně tak se Severočeši nechtějí vymlouvat na únavu z náročného programu.
3: Nemyslím si, my ty zápasy musíme brát všechny stejně a je úplně jedno, jestli ten soupeř je první nebo poslední. My se vždycky musíme na tu ligu připravit 100%, ať už jsme v únavě nebo nejsme v únavě, tak tyhle zápasy prostě musíme zvládat a když se to nepodaří nějak fotbalově hezky, tak tou silou se to musí nějak urvat a ty body prostě musíme získávat. Takže určitě bych se na tohle nějak nevymlouval, že se na to hůř připravuje, prostě to musíme zvládat.
2: Uzavřel Richard Sedláček ohlednutí za nevydařeným zápasem a konečné remíze 1-1 se Zlínem. Z Jablonce nad ní jsou Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 13 až 16 stupni. Na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia. Ráno většinou polojasno až oblačno. Postupně poté bude převládat proměnlivá, to převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou také přehánky. Biozátěž na jedničce a hlášený mírný na horách a postupně lokálně i jinde čerstvý severozápadní vítr.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak to vypadá v Bedřichově s potenciální rozhlednou i s vysílačem? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lídy Routové.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod městem Turnov a nově bude posuzovat i varianta 4 pruhů v celé jeho délce. Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibec na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový českosaský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jak z Libereckého, tak i z Ústeckého, Karlovarského kraje a sousedního Saska. Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebení jeden z českých telefonních operátorů. Vláda dnes projedná další postup v kontaminované oblasti Úzhůří na Šumavě. Návrh kabinetu představí ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Místo od minulého týdne prozkoumává armáda. Podle ministra ale nemá vybavení potřebné k jeho úplnému vyčištění. Odboráři v Německu budou protestovat proti škrtům a propouštění v automobilovém průmyslu. Vadí jim například i návrhy automobilek na prodloužení pracovního týdne o 5 hodin. Po celé zemi se uskuteční celkem na 285

0: Na vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 7:32 a i v tomto čase vás zdraví Český rozhlas Liberec, hned tedy po zprávách Lídy Routové. Co nabídneme v následujících 30 minutách ranního vysílání, hned tedy v první řadě přání příjemného poslechu a také šťastné cesty. Ať už tedy při pondělní ranní špičce cestujete kamkoliv, za okamžik k tomu přidáme další aktuality Libereckého kraje, chybět nebude telefonát meteorologům a samozřejmě se v závěru hodiny opět vrátíme o 100 let nazpět a do další části vkročíme filmově s písní Sladké mámení od Heleny Vondráčkové.

0: Do další části Dobrého rána jsme vkročili po písni Pavla Nováka v 7 hodin 39 minut. To byla nádherná láska, která nám tedy dozněla, a zároveň je to čas, který jsme slíbili, že nabídneme další aktuality Libereckého kraje, a pro naše posluchače v České Lípě máme důležitou informaci týkající se zítřka. To totiž bude přerušena dodávka elektrické energie v ulicích Krátká a u Kapličky, konkrétně od 7.30 do 14.30. Následně tedy ve středu 23. nepůjde proud ve stejný čas, tedy 7.30 až 14.30 v ulici Mimoňská. Následně tedy můžeme doplnit podrobný seznam adres i s mapou míst, kterých se odstávka bude týkat, najdete případně na webových stránkách společnosti ČEZ. A další informace bude zajímat především motoristy, konkrétně tedy také zítra v úterý 22. bude totiž město Liberec dražit auta s propadlou technickou. Dražba nepojízdných motorových vozidel, které nechalo město odstranit z ulic, začne v 10 hodin, a to na obvyklém místě, tedy v provozovně odtahové služby Říha v Krokově ulici. Je to 21 vozů, které si případně můžete prohlédnout už teď na webu města nebo následně zítra na místě, a to od 9. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 7:45 a my jsme slíbili, že i dnes budeme telefonovat meteorologům. Proto tedy z Českého hydrometeorologického ústavu můžu ve vysílání přivítat paní Janu Ehrtovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, první otázka, ta se bude patrně týkat dneška. Prozraďte, co jste nám naplánovali na začátek nového týdne. Bude to už tedy začátek podzimu?
2: No, bude to takový to za studenou frontou trošku chladnější a rozhodně vlhčí vzduch, který k nám bude probíhat. Ale nebude to taková ta neděle zatažená s deštěm, ale zkrátka počítat s přeháňkami. Dneska to bude přeháňkově a ta oblačnost nám bude chvilkama ubývat, takže budeme mít takovou tu proměnlivou oblačnost, taky ještě bude foukat vítr a ty teploty teď aktuálně kolem 10-11, 12 stupňů Celsia a v těch maximech pouze do takových 13 až 16 s přeháňkami na horách a na severu s četnějšími a proměnlivá oblačnost.
1: Tak tedy žádné dramatické oteplování to dnes pravděpodobně nehrozí. Jaký bude ten nadcházející týden? Bude to třeba podobné právě jako ten dnešní den?
2: Ono to vypadá, že rozhodně ten vítr se nám bude utišovat, že dneska ještě bude dost foukat, může být i čerstvý vítr a mohou se objevit i nárazy až 55 km za hodinu a ten vítr nám bude postupně během toho týdne, dalo by se říct, slábnout dneska a je to opravdu největrnější den. Srážky by se měly objevit potom dále, zejména ve čtvrteční den, ale ve zbytku týdne by mělo být postupně tedy bez srážek a bude se nám lehce oteplovat. A takový nástín toho, že kdo by měl pocit, že přichází opravdu nějaký podzim, tak vypadá to, že od tého pátka, sobota, neděle by se ty teploty mohly vrátit zase až někam na rozmezí 15 až 20 stupňů Celsia a mělo by být slunečno. Takže ještě nezatracujeme léto, vypadá to, že by mohly být ještě nějaké dny, které se opravdu ještě povedou do toho léta.
1: Tak v podstatě dnes jenom tedy taková ochutnávka podzimu, který se pravděpodobně tedy v blízké době objeví, ale v tomto týdnu by to nemuselo být tak dramatické. A to si myslím, že není špatná předpověď, tedy při pondělku. Tu nám ostatně z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ehrtová a my za ní děkujeme. Přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Přejeme příjemné pondělí a tedy i začátek nového týdne. My se vrátíme do září 1926 a to zprávou, před kterou tehdy varovala četnická stanice v Turnově i v Liberci. V jedné turnovské rodině totiž zažili pořádný šok s novou služebnou.
2: Představte si, najmete si asi 30-letou slečnu nebo paní Josefu, narozenou na Slovensku, která se vám prokáže skvělým, ale bohužel padělaným vysvědčením, a to přímo od vládního rady Janouška z Mladé Boleslavy. Zaměstnavateli ale bylo divné, že tuhle dámu po nocích navštěvuje neznámý muž, údajný elektromontér Josef N. z Bratislavy. Když si na ně Turnované zavolali policii a četníky, ukázalo se, že žádný rada Janoušek vůbec neexistuje a služka podváděla od samého začátku, takže v Turnově jí okamžitě na hodinu propustili. Jenže tahle dáma byla velmi šikovná a druhý den nastoupila na nové místo v Liberci a tam okamžitě spáchala velkou krádež a zmizela i se svým milencem.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Naštěstí to nebylo jen o krádežích, podzim byl ale také časem nákupu podzimního ošacení. O tom se tady taky píše.
2: Je to tak, turnovské noviny tehdy otiskly velké inzeráty krejčovského mistra Antonína Šrajera, který měl obchod na náměstí. Ten varoval, že lidé kvůli nákupům zimních raglánů, teplých kožíšků zbytečně jezdí do Prahy, přitom on pro ně zřídil velký tovární sklad přímo v Turnově a nabízel gumáky i sportovní kabáty přímo za tyhle pražské ceny. A tímhle pohledem do šatníků našich prarodičů a prababiček se pro dnešek rozloučíme.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Rostoucí ceny benzínu a nafty chce vláda zmírnit vlastními opatřeními, představí je dnes. V dolním centru Jablonce nad Nisou komplikuje dopravu stavba nového terminálu. V 9. ligovém kole fotbalisté Jablonce remizovali se Zlínem 1-1. A dnešek bude deštivý a větrný s teplotami mezi 13 až 16 stupni. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Vláda podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO už ví, jak chce reagovat na zdražování pohonných hmot. Konkrétní kroky zveřejní dnes. K rychlejší reakci kabinet vyzývá opozice, která upozorňuje taky na zásoby plynu před zimou. Marian Jurečka z KDU-ČSL tvrdí, že nejsou dostatečné. Havlíček obavy odmítá a říká, že nedostatek plynu nehrozí. V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška uzavřené části ulic Lipanská a Kamenná v dolním centru města. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jde o součást přípravných prací na stavbu nového dopravního terminálu. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Uzavírka ulic potrvá po celou dobu stavby, tedy 2 roky.
4: Omezení se dotknou taky městské hromadné dopravy. Zastávka Kamenná je zrušená v obou směrech. Autobusy jezdí na autobusové nádraží objízdnou trasou. Na Dolní náměstí můžou lidé vyjíždět ulicemi Jiráskova, Soukená nebo u muzea. Nový terminál propojí meziměstské a městské autobusové linky. Končit by na něm měla taky tramvajová trať z Liberce. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Technická univerzita v Liberci chce pomoct vrcholovým sportovcům lépe skloubit sport a vysokoškolské studium. Často se stává, že mladí reprezentanti dají přednost sportovní kariéře před dokončením studia, nebo naopak skončí se sportem, aby dodělali školu. Univerzita pro ně proto zavede pružnější možnosti plnění studijních povinností, aby mohli oboje lépe skloubit. Podle rektora Aleše Kocourka by to mohlo na Technickou univerzitu přitáhnout více vrcholových sportovců než doposud.
5: Protože to zpravidla bývají skvělí studenti. Použevnatí cílevědomí mají návyky z toho sportu. Samozřejmě, že to nebude úplně všude. Pokud máte studijní program, který z velké části se odehrává v laboratořích a probíhá formou celosemestrálních projektů, tak tam absenci omluvit nebudeme moci, ale to asi nebude studijní program, který by ti sportovci vyhledávali.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že se s americkým protějškem Donaldem Trumpem dohodli na schůzce v New Yorku. Datum jednání neupřesnili ve městě, ale se tento týden koná valné shromáždění OSN, kam míří řada světových státníků. Při rozhovoru Zelenský Trumpovi poděkoval za nedávné vyslání zmocněnců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera do Kyjeva. Ocenil taky podpis zákona zavádějícího rozsáhlé sankce proti Rusku. Sport. Před reprezentační přestávkou fotbalisté Jablonce doma remizovali v šance lize se Zlínem 1-1. Hosté po gólu Šmigy vedli od 3. minuty. V 90. minutě ale srovnal Kuala. V nastaveném čase navíc neplatil kvůli offsideu gól jabloneckého Zorvana. Pokračuje domácí trenér Luboš Kozel.
6: To byl boj o to, jestli prostě se tam dokážeme dostat a nějakou kvalitou střelit gól, a kdybychom to třeba udělali dřív, tak věřím, že jsme měli potom najednou takovou tu energii i sílu na toto úplně otočit, což se ukázalo v tom závěru, ale bohužel ten druhý gól už neplatil, takže bereme bod, nebylo daleko k porážce, nebylo daleko ani k vítězství, takže ty pocity jsou rozporuplný. Počasí.
3: A po ráno je v Libereckém kraji většinou polojasno až oblačno. Postupně čekejme převládání proměnlivé, převážně velké oblačnosti. Místy se předají přehánky, které budou četnější na horách a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A jsou to ještě informace pro řidiče ulice Daliborova v Liberci, kvůli stavebním pracím uzavřena.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Už tady 4 minuty po 8 hodině přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, a to na začátku nového pracovního týdne. Je tu tady pondělí 21. září a my se budeme moci za okamžik vydat na internet. A podíváme se v tomto směru tedy jen obrazně na uniklé fotky a videa, vydírání, ale také digitální kuplíství. To totiž hrozí lidem poskytujícím sexuální služby právě na internetu. Česko zatím eviduje jednotky takových případů. Podle organizací pomáhajících ohroženým a obětem jich ale může být výrazně víc. To je tedy problematika, které se budeme věnovat už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.
2: Dobré ráno s Martinem Kolínem.

0: 11 minut po 8 hodině a to během pondělního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stále tedy během dobrého rána 21. září k tomu. Osobní konverzace, intimní fotky a videa nebo třeba zasílání spodního prádla. Tak funguje sex business na internetu. Spolu s ním se do kyberprostoru přesouvá i související kriminalita. Podle organizací, které pomáhají ohroženým i obětem, je ale těžké některé činy postihovat.
1: Na Facebooku jsem si začala psát s Tomášem. Myslela jsem si, že je mu 16 let.
2: Citujeme z reálného případu, který uveřejnilo ministerstvo vnitra na webu obchod s dětmi.cz. 13-leté dívce říkejme Jana.
1: Tomáš postupně získal moji důvěru a přesvědčil mě, abych mu posílala moje intimní fotky a videa. Netušila jsem, že Tomáš je dospělý muž, který pak s mými fotkami a videi začal obchodovat na internetových seznamkách.
2: Kromě známé metody Loverboy, tedy navázání blízkého kontaktu skrz manipulaci, se do podobné situace může dostat oběť i třeba prostřednictvím legitimně se tvářící nabídky práce, říká ředitelka české organizace La Strada, která pomáhá vykořisťovaným i obětem obchodu s lidmi, Markéta Hronková.
3: Tam hodně funguje Telegram, Facebook, jsou to takové ty uzavřené komunikační kanály, kdy nabídka třeba se objeví někde veřejně, ale potom celá ta konverzace už se přesune do nějaké skupiny.
2: Přes profily na sociálních sítích inzerují svůj intimní obsah taky ženy poskytující sexuální služby. Intimní fotky a videa na internetu prodávají spíš mladé ženy a dívky. Často si neuvědomí, že obsah může uniknout a poměrně časté je i vydírání. Většina žen navíc odklikne souhlas platformě bez přemýšlení, říká vedoucí brněnského poradenského centra Rozkoše bez rizika Alena Holoušová.
4: Pak přicházejí různé agentury, které vám nabízejí, budu odpovídat na nějaké nechtěné maily, nechtěné čety, zařídím za vás reklamu, ale zase si od vás vezmou třeba nepřiměřený množství vašeho výdělku.
2: V Česku už policie eviduje i případy takzvaného digitálního kuplířství, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
5: Za celý rok 2025 jsme v oblasti kybernetické kriminality evidovali celkem 3 skutky kuplířství. V letošním roce je to prozatím jeden.
2: Úpravu zákona s ohledem na přesun činů do online prostoru ministerstvo spravedlnosti teď neplánuje. Změna by však mohla podle ředitelky organizace La Strada Markéty Hronkové nastat v případech nucené práce nejenom v sex businessu, díky evropské směrnici.
3: Kdy mnoho firem se vlastně vyvinují z toho, kdy jednoznačně musí vědět, že ti lidé, kteří pracují pro ně přes nějakou agenturu nebo přes nějakého zprostředkovatele, nepracují ve stejných podmínkách.
2: Česko mělo směrnici přijmout do poloviny července letošního roku. To se nestalo. Zákon leží v poslanecké sněmovně a může hrozit pokuta v řádu nižších milionů eur. Evropská komise zatím řízení proti Česku nezahájila. Ministerstvo spravedlnosti ho ale čeká v následujících týdnech. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme většinou polojasno až oblačno. Postupně bude ale převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy se vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 8 až 11 stupni. K tomu tedy mírný, na horách a postupně i lokálně jinde čerstvý severozápadní vítr. Takový výhled tedy máme na začátek nového týdne.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Nejen práce na čtyřpruhu na průtavu Libercem pro vás sledují redaktoři Českého rozhlasu Liberec. Významné omezení čeká také na řidiče u Turnova, kde pokračuje oprava povrchu na výpadovce směra Praha a Liberec. Po týdnu se na místo vrátil také regionální stopař Jaroslav Hoření, aby opět přiblížil situaci. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, přeju od silnice 1/35 z Ohrazenic směr Praha-Liberec. Ke mně se teď právě blíží silniční fréza, takže práce tady pokračují podle harmonogramu. Už se posunuli o kus dál od Turnova a nejvýznamnější současnou komplikací je uzavírka nájezdu od Harachova a Železného Brodu právě na desítku a 35. Řidiče objížka zavede zpátky do Turnova přes nádražní ulici na okružní křižovatku nádražní Bezručova a nájezd na 35. Já se tam ráno kolem 8 hodiny zdržel kolem 5 minut, takže to není nic tak hrozného. Obávám se ale, že odpoledne ve špičce, kdy je nádražní ulice hodně vytížená, to bude poněkud horší. Značení objížky by mohlo být lepší a určitě existují i variantní záležitosti. Nádražní ulicí můžete projet městem až do Ohrazenic a napojit se vlastně až na sjezdu a nájezdu v Ohrazenicích, a nebo od Harachova a Železného Brodu sjet už na okružní křižovatce na Vesecku a projet Bezručovou ulicí na ten spodní kruháč, a kde zase najedete na 35. Dá se to zvládnout, ale mohlo by to být lepší.
1: Tak zní to trochu komplikovaně, jen pojďme doplnit, jaká omezení čekají řidiče v těch dalších etapách?
2: Také tato etapa by měla trvat do konce září, tedy ta uzavírka sjezdu na, jako od Železného Brodu a Harachova. A od 1. října se práce přesunou o další kus od Turnova a to bude znamenat ještě obtížnější dopravní situaci. Sjezd a nájezd u Ohrazenic bude zavřený, to není nic tak závažného, to je místní záležitost, ale bude uzavřený sjezd a nájezd na Liberec a Jablonec a objízdná trasa pak povede směrem vlastně na Svijany a tam budete muset přejet přes silnici a vrátit se zase zpátky. Bude to trošku komplikovanější, nicméně dálniční známku na tenhle ten úsek, který je běžně placený, nebude nutné mít a to my se samozřejmě podíváme na to, jak to za 14 dnů bude zase jezdit, v jaké situaci to tady bude. No a následovat pak bude ještě jedna etapa a to bude oprava středového pásu, výměna těch drátových, lanových svodidel za pevná betonová. To by mělo probíhat v říjnu a bude to znamenat, že bude omezena doprava v obou směrech vždycky jenom na jeden pruh. Ale to je ještě daleko.
1: Tak rozhodně informace, které se hodí, se kterými tedy hlavně tedy z pohledu řidičů bude lepší počítat. Jen závěrem asi vlastně to nejzajímavější, jaký je ten důvod těch prací?
2: Také podle ředitelství silnic a dálnic se tady na vozovce objevovaly výtluky, trhliny a silnice ztrácela protismykové vlastnosti. No a kromě povrchu dojde právě i k úpravě toho rozdělení jednotlivých jízdních pásů, tedy levého a pravého z Turnova a od Turnova. Práce za necelých 50 milionů by pak měly být hotové začátkem listopadu letošního roku.
1: A my rozhodně budeme sledovat i do budoucna, jak práce pokračují. Dnes tedy v pondělí nám informace předal náš regionální stopař přímo z místa Jaroslav Hoření. Děkujeme za to, přejeme tedy hezký den, zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den, odpoledne z Českého ráje.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na Novoborsku se kvůli uzavírkám mění jízdní řády. Na silnici 3. třídy se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou. V Jablonci nad Nisou prověřují podmínky na ubytovnách a objektech hromadného bydlení ve městě. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové už úředníci navštívili 9 z 28 objektů. Zbylé mají v plánu prověřit do konce roku. Diana Čičmanová z Libereckého naivního divadla je v užší nominaci na ceny Thálie. Nominovaná je za nonverbální inscenaci Větroplaši. Státní zdravotní ústav letos do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce případů lymské boreliozy. Loni jich za stejné období bylo asi 5700. Za nárůstem je podle ústavu především nový systém hlášení, do kterého se zapojili praktičtí lékaři. Role ale může hrát i další sezóna klíšťat. Strany německé vládní koalice utrpěly porážku v zemských volbách. Křesťanští demokraté ztratili vládu v Berlíně a sociální demokraté už nejsou nejsilnější stranou v Mecklenburgsku, předním Pomořansku. Předstihla je tam Alternativa pro Německo. A čeká nás převážně velká proměnlivá oblačnost. Místy se přidají přehánky, které budou více na horách. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kolon aut máme kvůli zúžení před Libercem hlášenou na silnici 35. Počítejte tam se zdržením, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik tedy další zprávy Lídy Routové během pondělního dobrého rána v éteru Českého

0: Pavlem Bubkem a píseň Veď mě dál, cesto má v 8 hodin 38 minut. Další nestárnoucí písnička, kterou jsme tedy měli možnost připomenout si během pondělního dobrého rána. Ostatně kam nás ale cesta zavedla v tomto čase? V první řadě je to takové decentní připomenutí. Opakování je totiž matka moudrosti. Tohle rčení ale neplatí vždy a všude. Tak například při provádění trestné činnosti je efekt spíš opačný. Obzvlášť, když se pokaždé necháte chytit, anebo když si o to vyloženě říkáte, jako pochybný hrdina našeho dnešního krimi příběhu, který má pro nás Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Taky vás štvou různé ty ohňostroje, odpalování rachejtlí a dělbuchů? No, možná si říkáte, do Silvestra je ještě daleko, tak proč s tím otravuje už teď? Na to vám řeknu jen jedno, já si nezačal. To jeden povedený nájemník z domu v Mlýnské ulici v Jablonci nad Nisou. Všechno začalo před minulý týden, tedy ono to začalo mnohem dřív, ale teprve minulou sobotu zaznamenali jablonečtí strážníci první telefonát a pak druhý a třetí. Nejdřív si jeden z nájemníků onoho domu stěžoval, že někdo v ulici odpaluje petardy a že to budí jeho dítě. Jo, a taky, že to není poprvé. Policisté vyrazili na místo s dobrým úmyslem zjednat nápravu. Z okna zmíněného domu koukal jakýsi muž, který sice připustil, že někdy možná nějakou petardu z okna hodil, ale pak okno zavřel a tím skončila jeho spolupráce s policií. A tak se šli strážníci zeptat ostatních obyvatel domu a zjistili, že petardy jsou téměř na denním pořádku a nejvíc, že si onen tajemný muž v okně zasedl na svou sousedku. Ta si na něj postěžovala, že nejen, že hází petardy i po chodbě, jejich pozůstatky strážníci sami našli, ale občas jí buší na dveře, někdy i v noci, a jednou na ní pohádce na chodbě dokonce vytáhl nůž. Strážníci odjeli na služebnu sepsat protokol, když jim na stole zazvonil další telefon, další dělbuch. A za 15 minut ještě jeden telefon od jiného nájemníka. Před 100 lety by se asi partaje domluvili a starého otravu by hnali svinským krokem a jeho dělbuchy by mu nastrkali. No, naštěstí máme 21. století a nějaký takový lynč už není možný. Všechno jde pěkně úřední cestou, od policie na správní orgán, a když všechno půjde dobře, za 5-10 let výtržníka vystěhují.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tedy ráno v Libereckém kraji očekáváme většinou polojasno až oblačno. Postupně ale bude převládat proměnlivá velká oblačnost. Místy se vyskytnou také přehánky, které budou četnější hlavně na horách a nejvyšší teploty dnes mezi 13 až 16 stupni. Na horách mezi 8 až 11 stupni. K tomu mírný na horách a postupně také jinde čerstvý severozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek také mírná, tedy na jedničce.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
3: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
2: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. We'll be right back.

0: Dívat svět.
1: Olga Lounová v závěru našeho ranního vysílání při pondělku s datem 21. září. Jméno, které velmi dobře známe z písní Memento Mori 10 minut před 9. hodinou, tedy v závěru ranního vysílání a před začátkem dopoledne pod Ještědem, kterým vás i dnes bude provázet kolegyně Iveta Kalátová. Můžem nastínit, že opět na co se těšit, například na plány Liberce o zřízení kompostárny, kde by měla vzniknout a kdyby měla vzniknout, no zkrátka všechny potřebné informace, ty se dozvíte v našem vysílání po 9. hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec pro tuto chvíli s přáním hezkého dne loučí Martin Kolín. Možná

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod městem Turnov. V Liberci dnes odhalí novou sochu před radnicí. Čeští odborníci našli způsob, jak ochránit archiválie před požárem. A čekejme převážně velkou proměnlivou oblačnost. Přehánky budou hlavně na horách a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré dopoledne. Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibec na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci zpracuje projekční kancelář Valbek. Nově se bude posuzovat i varianta 4 pruhu v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavku města Turnova, říká generální ředitel podniku Radek Mátl.
2: Je to na projektantech, aby oni tu duchu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné z klesa pod řeku Jizera zase vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale také kolik to bude stát v rámci provozu, protože takto dlouhé, komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále. Takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
0: V Liberci dnes večer odhalí novou sochu na náměstí doktora Edvarda Beneše. Jmenuje se Tamar a jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Ten dnes v Liberci sochu sám představí. Před libereckou radnicí bude rok. Dílo je zároveň napojené na veřejné osvětlení. Každý večer proto bude svítit. Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minimály uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Ochránit cenné archiválie před požárem mohou speciální krabice s povrchovou úpravou. Čeští vědci vyvinuli zpomalovač hoření speciálně pro archívy. Díky tomu se případný požár rozšiřuje výrazně pomaleji a hasiči nepotřebují při zásahu tolik vody, která poškozuje i ostatní historické dokumenty.
3: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené a vnitřek je úplně v pořádku.
4: Kontroluje po požárním testu Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah krabic na archiválie s povrchovou úpravou.
5: Retardér hoření jsme nanesli třítotiskovou technikou.
4: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně. Bariéra z minerálních látek oheň výrazně zpomalí a to podle Jana Karla z Technického ústavu požární ochrany potvrzuje i test.
6: V 9. minutě omezeně hoří prostřední krabice v nejnižší řadě.
4: Další archiválie mohou protipožární obaly ochránit před ohněm, ale i vodou při hašení. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji většinou polojasno až oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, které budou četnější na horách. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kolona aut máme hlášenou na silnici 35 jak před Libercem, tak i směrem od Turnova a je to kvůli dopravnímu omezení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teď už máme krátce po 9. hodině, je to jasné znamení, právě začíná pondělní dopoledne. Pod ještědem u poslechu už vás zdraví z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Tak doufám, že jste si odpočinuli, o uplynulém víkendu vkročili jsme do poměrně chladného dne, tak ono se říká, jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá 4 neděle. Tak se necháme překvapit, jak se to celé vyvine. Jisté je, že my se za chvíli podíváme do nedaleké Chotyně. Liberec totiž plánuje zřízení kompostárny v Chotyni vedení. sdružení chce o aktuálním vývoji projektu, ale nevědělo. Už v minulosti ale s podobnými plány nesouhlasilo. Podrobnosti přidáme už za okamžik. No a 80. narozeniny dnes slaví herečka Daniela Kolářová a oslaví je jak jinak než na jevišti. A její víc než půlstoletou hereckou dráhu si připomeneme krátce před 9:30. Tak ať se vám i dnes v pondělí 21. září dobře daří a hezky poslouchá.

0: Hezky jsme začali nejenom Ivou Frýlingovou, Miroš Birkem, ale také Michalem Tučným, prodavač 11 minut po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Liberec se chystá vybudovat novou kompostárnu, zřídit ji chce na svém pozemku ve zhruba 20 kilometrů vzdálené Chotyni. Co přesně má v místě vzniknout a jak na projekt reaguje vedení Chotyně, tak to zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kde přesně se Liberec chystá kompostárnu vybudovat?
1: Fungovat by měla v areálu bývalé skládky, který liberecký magistrát vlastní. 2 hektary na 10 let pronajme společnosti SAP Mimoň, která kompostárnu bude provozovat. Podle primátorova náměstka Jiřího Janďourka za starosty pro liberecký kraj má kompostárna sloužit na likvidaci odpadu z městské zeleně v Liberci. Ročně je to podle něj zhruba 6 000 tun zeleného odpadu. Kompostárna má být v provozu pravděpodobně příští rok na jaře.
0: A jak na záměr reaguje vedení Chotyně?
1: Podle nezávislé starostky Ivany Morgensternové z obcí liberecký magistrát aktuálně o ničem nejednal. Podobná situace nastala už před 3 lety, kdy se liberecký magistrát rozhodl zřídit v Chotyni kompostárnu poprvé. V plánu měl ale na místo vozit nejen trávu a větve, ale taky kaly z čistírny odpadních vod a nespotřebované potraviny. Vedení Chotyně proto v té době s rozhodnutím nesouhlasilo. Podle náměstka Janďourka ale Liberec nyní vyhověl veškerým požadavkům Chotyně a na zřízení kompostárny má i povolení krajského úřadu. Využití pozemku pro kompostárnu povoluje taky územní plán Chotyně.
0: A co přesně tedy plánuje Liberec do Chotyně vozit?
1: V místě má vzniknout pouze kompostárna na zelený bioodpad, tedy bez kalů a zbytků potravin. Starostka Chotyně Českému rozhlasu řekla, že zatím nemá k projektu podrobnosti. Uvedla ale, že v případě, že bude kompostárna obyvatele obtěžovat, udělá obec všechno proto, aby byla zrušena. Podle Janďourka by měla být kompostárna malá. Náměstek zároveň doufá, že se situace uklidní. Firmě SAP Mimoň bude Liberec areál pronajímat 10 let, ročně tím získá zhruba 1 milion 200 tisíc korun. Peníze podle Janďourka plánuje využít například na pořízení nových nádob na bioodpad v Liberci.
0: Tolik redaktorka Kateřina Kubíčková, děkujeme za tyto informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili i dnes 21. září. Tak pokud máte ještě navíc dnes narozeniny, tak vězte, že máte ve stejný den jako Daniela Kolářová. Sedět doma a koukat do zdi je pro ní nejhorší představa, proto stále bere nové filmové, televizní i divadelní příležitosti a právě dnes, jak už jsem zmínila, slaví 80. narozeniny tato herečka. Herečka Daniela Kolářová, ta stála na jevišti poprvé v 9 letech a většinu své kariéry spojila s divadlem na Vinohradech, no a proslula taky jako filmová partnerka Jaromíra Hanzlíka nebo Zdeňka Svěráka a nemálo rolí stvárnila i za rozhlasovým mikrofonem.
1: Vám takhle režisér, režisérka řeknou zavrčte a vy máte takovou škálu, to je neuvěřitelné.
2: Ale víte co, protože ten mikrofon je tak úžasná věc, že můžete od nejtišího až do maxima vyzkoušet vlastně všechno a nikdo vás u toho nevidí.
1: Takhle za mikrofonem Daniela Kolářová vrčela letos v únoru, když ji režisérka Bela Šenková obsadila do titulní role hry Angela. Práci za mikrofonem si zamilovala už před víc než půl století. Dvakrát byla oceněna titulem Neviditelná herečka roku.
2: Rádio je úžasná věc.
1: Svůj debut před filmovou kamerou si Daniela Kolářová odbyla ve filmu Hynka Bočana Soukromá vichřice. Zakrátko ji režisér Jaroslav Dudek obsadil do role Káče v seriálu Taková normální rodinka.
3: A kdyby naši byli úplně normální, spíš trochu praštěný, tak by si s mě vzal?
1: Kromě ikonické dvojce s Jaromírem Hanzlíkem proslula před filmovou kamerou i jako manželka Zdeňka Svěráka. Poprvé si spolu zahráli v roce 1976 ve filmu Na samotě u lesa.
3: Já vím, že jsi tady do toho zamilovaný, ale teď si to prosím tě uvědom. 100 korun měsíčně za takovou vlhkou díru.
1: A navázali v roce 2007 filmem Vratné lahve.
4: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
2: S tím Zdeňkem, když jsme spolu mluvili o věcech života normálně, tak vlastně tam, kde jsme přestali poprvé, tak jsme po 30 letech mohli navázat.
3: No to snad není pravda. Jak můžeš dát elektrickou konvici na plynovej sporák?
5: To jsem idiot.
6: Papi, kde je těma?
3: To je náš dědeček.
1: Stejně jako před filmovou kamerou se už víc než půl století Daniela Kolářová objevuje na divadelních prknech. Divadlo SK Neumana v Libni zakrátko vyměnila za divadlo na Vinohradech, kde hrála od roku 1971 až do roku 2015. Dnes hostuje například v pražském Studiu 2 nebo ve vršovickém divadle Mana. Tam dnes večer oslaví i své jubileum představením Návod na přežití.
7: Na zítřek jsem všechno zařídila.
1: Daniela Kolářová byla jednou z prvních hereček, která v roce 1989 podepsala petici za propuštění Václava Havla z vězení a později i několik vět. V době rodící se demokracie se na 2 roky stala poslankyní České národní rady. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jestli pak víte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, co mají společného relikviář svatého Maura na Státním hradu a zámku v Bečově nad Teplou a Jablonec nad Nisou. Prozradím, zlacenou schránku zakupovali původní majitelé do provizorního úkrytu na konci války ještě předtím, než kvůli kolaboraci s nacisty opustili Československo. A v roce 1985 i pod podlahou hradní kaple objevili kriminalisté. A právě relikviář svatého Maura po korunovačních klenotech druhou nejcennější památku v Česku restaurovali absolventi Jablonecké střední umělecko-průmyslové školy. V roce 1999 začala na zdevastovaném skvostu pracovat restaurátorka Alena Nováková společně s restaurátory Andrejem Šumberou a Vladimírem Komňackým. Oba jsou absolventy Jablonecké střední umělecko-průmyslové školy. Zajímavý rozhovor na toto téma si můžete ještě poslechnout i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a navíc vám ještě nabízí perličky z příběhu Liberecka a neputování za knížkami a jejich autory v Libereckém kraji.

0: Po písničce Petra Reska opět pár informací pro vás, naše posluchače Českého rozhlasu Liberec. Nejen houbaři by měli být v těchto dnech opatrní při vstupu do lesů kolem Nového Boru na Českolipsku. Lesy České republiky tam odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají přibližně ještě 2 týdny a budou se postupně přesouvat mezi několika lokalitami. Aktuálně lesníci pracují nad cyklistickým oválem, poté se technika přesune do okolí cyklostezky směrem na Sloup v Čechách a potom do směra do lesa směrem na Janov. Více informací najdete na webových stránkách města Nový Bor. A ještě tady máme informaci i pro pacienty, kteří navštěvují praktickou lékařku Ivanu Pavlovou v Hrádku nad Nisou. Ta má ještě dnes a zítra dovolenou, k dispozici není ani zdravotní sestra. Zástupí dělá paní doktorka Květa Rosinová. Více informací najdete na webu města Hrádku nad Nisou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio Vaš...

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Předposlední letní den 21. září a svátek má dar boží Matouš. Svatý Matouš je patronem celníků, účetních, finančníků a bankéřů. A po svatém Matouši čepici na uši. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Vzpomínáte na 6 let starou apokalyptickou explozi dusičnanu v přístavu v libanonském Bejrutu? Něco podobného zažilo před 105 lety v roce 1921 i sousední Německo. Ve skladech chemičky BASF v Ludwigshafenu u Rýna explodovala směs 4500 tun síranu a dusičnanu amonného. Detonace zabila 559 lidí a poškodila ještě i domy 75 kilometrů daleko od výbuchu. Ve stejný den o 80 let později, tedy v roce 2001, explodovalo 300 tun dusičnanu i ve francouzském Toulouse. Celá továrna byla zničena. Místo ní vznikl 7 metrů hluboký kráter. Mrtvých bylo tenkrát 31. Gigantické výbuchy pro dnešek stačí. Další události. Před 100 lety v roce 1926 začalo přímé vysílání zpravodajství Československé tiskové kanceláře na rádiožurnálu z hlasatelny v tehdejší budově agentury ve Štěpánské ulici. Zpětná zrcátka na českých automobilech jsou povinná už 95 let. V roce 1931 vstoupila i v Československu v platnost nová pravidla silničního provozu, která mimo jiné právě zrcátka přikazovala. Před 15 lety v roce 2011 šokovala americká skupina R.E.M. fanoušky. Ukončila svoji veleúspěšnou kariéru. Existovali 31 let. Ruský prezident Vladimir Putin po ruských porážkách ve válce na Ukrajině vyhlásil před 4 lety částečnou mobilizaci. První od druhé světové války. Prohlásil, že tak činí na obranu před Západem, který se snaží oslabit, rozdělit a zničit jeho zemi. Údajně bylo povoláno na 300 tisíc rezervistů. Před 110 lety se narodil Joseph Cyril Bamford, zakladatel britského výrobce těžké stavební a manipulační techniky. Firma nese jeho iniciály JCB, tedy JCB. A dneska slaví 80.
1: Jak by ne?
2: Česká herečka Daniela Kolářová.
3: Nemohl byste zahnat z toho Víta, prosím vás?
2: 75 má módní návrhářka Liběna Rochová. A já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: čase být.
1: Ano, teď je na čase být a že tedy Lucie Bílá je a umí si život vychutnat, tak v dubnu oslavila 60. narozeniny a také si nadělila muzikál Obyčejná holka, tak premiéru měl už minulý čtvrtek 17. září, ovšem vstupenky prý už jsou na první dva měsíce vyprodané. No a autorem libreta je Antonín Procházka, no a po boku principálky divadla Bílé se jedné z hlavních rolí zhostí její syn Filip Kratochvíl a poprvé také manžel Radek Filipy. Tolik informace Lucie Bílé, za chvíli už 10. hodina, zprávy, které si pro vás chystá Lída Jurutová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vláda dnes nejspíš schválí rozpočet na příští rok. Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou komplikuje dopravu. Rusko zaútočilo na ukrajinské město Záporoží a dnešek bude deštivý a větrný s teplotami mezi 13 až 16 stupni. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Vláda by dnes měla schválit finální podobu rozpočtu na příští rok. Lídři vládní koalice se ve čtvrtek dohodli na tom, že schodek nakonec bude o něco nižší než ministerstvem financí původně navržených 389 miliard korun. O kolik ale neřekli. Vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO řekl, že měli po škrtání omezené možnosti.
4: Ten rozpočet je mimořádně našponovaný, je to 97% mandatorních, čili zákonných výdajů, čili každý vidí, že v zásadě tam není velký manévrovací prostor, pokud nechceme sahat do bezpečnosti, pokud nechceme sahat do výstavby silnic, dálnic a pokud nechceme ohrozit energetickou bezpečnost, což jsme jasně řekli, že neučiníme.
2: Opozice označuje navrhovaný deficit v době hospodářského růstu za neobhajitelný. V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou od dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulice Lipanská a Kamenná. Místem není možné výjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Zlepšit spolupráci mezi českými a německými spolky na ochranu přírody má nový českosaský projekt Síť pro přírodu. Určený je pro ekologické organizace jak z Libereckého, tak i Ústeckého a Karlovarského kraje a sousedního Saska. V příhraničí působí desítky ekologických organizací na obou stranách hranice, které ale jen minimálně využívají možnosti přeshraničních projektů Interreg. Důvodem je jazyková bariéra, nedostatek personálu nebo náročná administrace. Právě s tím má pomoc nové podpůrné centrum, říká předseda Libereckého spolku Čmelák Jan Korytář.
5: Ten program je hodně administrativně náročný, takže pro malé organizace je to hodně těžký uspět. Když uspějete, dostáváte peníze až zpětně, takže musíte získat předfinancování. A když vlastně takových bariér je celá řada, tak většina organizací si na tom veláme zuby nebo do toho ani nejdou. Tak nás napadlo, že jim pomůžeme, aby na ty peníze taky došáhli.
2: Při ruském dronovém útoku na ukrajinské město Záporoží bylo zraněno 5 lidí, informovali o tom ukrajinské úřady. Drony způsobily požár ve 2 obytných domech, nákupním centru a v budově vysoké školy. Hasiči na místě odklízejí škody. Na Ukrajinu v noci útočilo přes 170 ruských bezpilotních letounů. Většinu z nich protivzdušná obrana zneškodnila. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho jednotky zasáhly 2 ukrajinské nákladní lodě a východoukrajinské město Izmail.
3: Sport.
2: Libereckým hokejistům nevyšel první domácí zápas v nové sezóně Tipsport Extraligy. S Kladnem prohráli 1-3, až ve třetí třetině snížil za domácí Jakub Rychlovský. A to bylo ale už za stavu 3-0 pro Kladno. Pokračuje liberecký trenér Jiří Kudrna.
6: I když jsme tam střelili tu branku, nějaký šance tam byly, tak si myslím, že to bylo už těžký stahovat ten náskok. Co ještě chci říct, že jsem koukal, že střeleckých pokusů nebo střel jsme měli hodně, ale na druhou stranu myslím si, že Kladno tady předvedlo, že bylo prostě lepší v detailu. Protože i třeba první gól nás mrzí obdržený, protože tam jsme měli hráče dozadu dobruslený, ale nepokryli jsme si dorážku.
3: Počasí.
2: A je většinou oblačno, postupně čekejme převládání proměnlivé, převážně velké oblačnosti, místy se přidají přehánky, které budou četnější na horách. Odpolední teploty dnes vystoupí na 13 až 16, na horách na 8 až 11 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v Semilech části Chuchelna se srazila na silnici třetí třídy dvě osobní auta. Na místě je policejní hlídka. Tři osobní auta se srazila v ulici Litoměřická v České Lípě. I tam je na místě policie. Ať jedete kamkoliv, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, jak říkala Lída Jirutová, naše zprávařka. Nezapomeňte, že jedete s námi, s Českým rozhlasem Liberec. No a provází vás slovem Iveta Kalátová. Zůstaneme ještě na silnicích, budeme se věnovat vám řidičům. Jestli pak víte, co to znamená lidar, lidary. Jsou to laserové oči vozidla. I tak se říká lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici třeba i na vzdálenost 300 metrů. Jak vlastně fungují, to se dozvíme už za okamžik. No a máme tady celý týden velký svátek, ba přímo narozeniny. Ano, 60. narozeniny slaví divadlo Járy Cimrmana a my máme pro vás seriál nazvaný Cimrmaniaci. Člověče, vy jste tady zase. Takhle se ptá totiž Zdeněk Svěrák jistého pana učitele, ať už v Praze nebo na zájezdech. Učitel angličtiny Petr Porianda zasvětil svůj život divadlu Járy Cimrmana a na jeho představení cestuje do Prahy i na zájezdy, přestože sám bydlí ve Studénce. A my vám ho představíme už teď krátce před půl jedenáctou. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: také jste si trochu zavzpomínali, jak jste se kdysi vznášeli, nebo se možná ještě vznášíte i teď, a to vám moc přeji. Zkrátka, když se člověk zamiluje. Je tady s vámi vysílání Českého rozhlasu Liberec a teď tu pro vás máme jednu zajímavou, možná pro někoho z vás novinku. Auto, které se řídí telefonem, doručovací roboti, ale třeba i studentské formule na elektrický pohon. Nejen to bude k vidění na zítřejším dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor ale dostanou autonomní vozidla a také jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček 10x zhruba 7 cm.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky. Jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně. Ale ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty se odrazí od různých objektů, jako třeba chodci, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost. Takže máte 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů a ta třetí generace lidarů je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ztracená paleta nebo právě ty kužele.
4: Dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektu, dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže ta umělá inteligence dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo jiným manévrem.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary a tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Jde cestou čistě využívání kamer, tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hello.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio.

0: Pro někoho může mít Jiří Macháček ze skupiny MiG 21 takové charisma, že některé ženy, dámy, dívky neodolají a jdou se podívat po každé na koncert skupiny MiG, anebo na představení divadelní, anebo také třeba shlédnou lecjaký český film, kde se Jiří Macháček vyskytuje. No a podobně to na tom jsou členové divadla Járy Cimrmana. Jmenuje se Petr Porjanda a v divadle Járy Cimrmana mu ale neřeknou jinak než pán učitel. Věrný divák souboru povoláním učitel angličtiny ze studentky, který na Cimrmany chodí minimálně 10krát měsíčně. Možná by mu lec, který zájemce o lístky záviděl, ale on tvrdí, že k žádnému nikdy nepřišel protekčně. Petr Porjanda je první, kterého představíme v našem seriálu Týdne Českého rozhlasu Liberec a jmenuje se Cimrmaniaci. A je to o lidech, kteří se rozhodli českému géniovi zasvětit život. Náš reportér pana učitele zastihl na prvním představení sezony na jeho nejoblíbenější hře Záskok v Hradci Králové.
1: Jděte k němu a přečtěte to také.
2: Tak dneska Hradec Králové.
3: Petr Porjanda se zjevuje tady ve foaje Klicperova divadla v Hradci Králové a to proto, že se hraje Záskok.
2: Přesně tak.
3: Vy chodíte na Záskok skutečně po každé?
2: Když seženu lístky, tak určitě, a když není zadaný.
3: Co to znamená, když seženu lístky? To je přece velice náročná disciplína sehnat lístky vůbec do divadla Járy Cimrmana, natož na Záskok.
2: To je pravda, já na tom pilně pracuji už čtvrtým rokem, já pátou sezonu začínám a tak jsem se to naučil a tak nějak mám grif a jsem klikař.
3: Klikař, to znamená tedy v tom internetovém systému, vždycky 17. v měsíci v 17 hodin.
2: Ale já, když Záskok chci vidět po každé, tak ten kupuji za tisícovku prvního dne, prvního v měsíci ve 12 hodin.
3: Kolik Záskoků už jste viděl?
2: Troufám si, že za poslední dva roky všechny, takže tak dvakrát do měsíce, tak rozhodně 20, 25 až 30.
3: Vy neváháte na to představení přijet třeba i z velké dálky?
2: Jo, je to tak. Já jsem před 2 lety to bylo, jsem si objednal dovolenou v Tatrách. Na začátku září říkal jsem si, že se bude začínat až v půlce a hnedka na začátku září byl Záskok. Zahájení sezóny, tak jsem říkal, u toho všem nesmím chybět. Takže jsem rodiče odvezl do Tater na Dovču a večer jsem zase sedl zpátky na vlak a přijel jsem do Prahy na Záskok. Viděl jsem Záskok a jel jsem do Tater pokračovat v dovolené.
3: Když člověk vidí jedno představení tolikrát, čeho si tam všímá?
2: Já zaprvé miluju všechny různé hlášky, různé situace. A pak nastávají takové různé nečekané situace, že jo, kdy se udělá nějaká chyba a nebo někdo něco zapomene a je tam prostě trošku něco jinak, no.
3: Jak je možné, že učitel si může najít čas de facto na každé představení divadla Járy Cimrmana?
2: Mě k tomu paradoxně pomohl covid. Během covidu jsem šel učit online a už jsem se nevrátil k učení face to face, takže jsem na volné noze a můžu cestovat, můžu se balit počítač a učit odkudkoliv, kdykoliv se mi tak chce.
3: Člověk si ale říká, to taky leze do peněz.
2: Jo, určitě, ale já to nechci vědět. Já totiž jsem placen průběžně, takže jako mě vždycky nějaký peníz přijde, hned ho utratím, takže to nepočítám, ani to nechci vědět, ale nelituju ani jedné koruny. Někdy se stane, že třeba i místo, abych si zaplatil hotel, tak zakempuju v autě.
3: Zeptám se napřímo, není to už úchylka?
2: Spousta lidí mi to říká, že jsem blázen, ale já v podstatě dělám to, co mě baví a v podstatě jsem si upgradeoval to, že už si to nepouštím na YouTube nebo si to nepouštím v autě, ale dopřávám si to naživo. Takže když já chodím tak 10krát do měsíce, tak řekněte mi, který nadšenec si to 10krát měsíčně nepustí, že jo?
3: A stává se, že vás poznávají třeba lidé v tom sále, že říkají, on je tady zase.
2: Je to tak? No, já už si připadám jako taková mikrocelebrita, že mě fakt oslovují cizí lidé.
3: No, on dokonce, já musím říct, Zdeněk Svěrák říká, my musíme tomu panu učiteli říct, ať se tolik nesměje, protože ono to vypadá, že je podplacený a že rozesmává diváky.
2: Já si nemůžu pomoct, není to podplacený, mě to prostě fakt baví. Jednou se mi stalo v České Lípě, že jsem seděl na Blaníku uprostřed první řady a když Zdeněk Svěrák přecházel od pultíku k mapě, tak najednou se zastavil a oslovil mě a řekl, člověče, co tady zase děláte? Prosím vás, tenhle divák je tady všude s náma, jo? Jezdí do Prahy, jezdí na zájezdy. Mě by do dneška zajímalo, co si ti chudáci v té České Lípě jako o tom mysleli.
3: Z Klicperova divadla v Hradci Králové, Tomáš Maleček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že písnička Karla Gotta vám zpříjemnila to dnešní pondělní dopoledne. Pod Ještědem nás opět čeká Josef Černý. Ve spotřebitelském servisu se dnes ptáte na připojení k internetu a jeho fungování. U koho řešit případné problémy?
1: Pan Emil má problém s internetem, který nedosahuje slibované rychlosti. Poskytovatel služby ale tvrdí, že všechno je v pořádku. Pane posluchači, předpokládám, že jste si rychlost internetu ověřil přímo na vašem internetovém prohlížeči. Nezapomeňte ale, že poskytovatel většinou rychlost udává jako maximální a proto je pravděpodobné, že ta reálná bude o něco nižší. Pokud se ale naměřená rychlost liší zásadně a situace je trvalá a poskytovatel ji nijak nehodlá řešit, nezbývá než podat stížnost na Český telekomunikační úřad.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: To je dobře, že se nevydal na dráhu fotbalisty, jak kdysi dávno plánoval Phil Collins, a vydal se na dráhu muzikantskou I Wish It Would Rain Down. Phil Collins ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a jsou na řadě recepty našich babiček. Ty budou dnes věnované želatině, která v kuchyních rozhodně není nováčkem, ale ne každý ví, jak se získává. A kdybyste nevěděli, na co ji využít, Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření přidají recept na dort jablkový s rosolem.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček si dnes něco povíme o rosolině, tedy želatině. Schopnost kolagenu vytvářet po zpracování želirující hmotu je známá už po staletí. Jako první popsal proces vaření kostí za účelem získání želirující hmoty v roce 1682 Francouz Papin. První patent na její výrobu byl přiznán v roce 1754 Angličanům.
2: Rosolina se tehdy vyráběla vařením kostí a kůží z telecích hlav a vepřových nožiček. Na trh se dodávala v plácích, později taky mletá na jemný prášek. Ve studené vodě bobtnala, v teplé se rozpouštěla a po ochlazení vytvářela rosol. Používala se na přípravu aspiků, huspenin i sladkých a ovocných rosolů.
1: V 19. století se k výrobě rosoliny používala taky takzvaná vizina, vařená z měchýřů, žaludků, střev a kůže ryb. Prodávala se usušená a lisovaná v kostičkách nebo destičkách. Do širšího povědomí českých domácností pomohly želatinu dostat průmyslově vyráběné výrobky. Významnou roli v tom sehrál doktor Edgar, který svůj podnik v Biffieldu založil v roce 1891. V nabídce produktu jeho firmy nechyběla ani jedlá vepřová želatina v prášku nebo v plácích. Kdy ji hospodyně začaly používat, není úplně jasné. Kuchařské knihy z přelomu 19. a 20. století uvádějí v receptech na rosoly a aspiky jak vizí měchýř, tedy vizinu, tak vývar z kostí a kůží, dokonce i jedlou vepřovou želatinu v prášku či v plácích.
2: Recept, na co se používala, přidáváme z roku 1910. Dort jablkový s rosolem.
1: Prohně 4 deka cukru z 18 deky mouky a 14 deky másla a upec toho koláč na plechu, který zůstane ve formě. Na to uvař 6 až 8 oloupaných na půlky rozkrájených jablek s hojnou přísadou vody, bílého vína, cukru, citronové a pomorančové kůry. Uvařená jablka dej na síto. Po vykapání je srovnej na koláč. Šťávu proceď skrz síto, obarvi dřišťálovou šťávou, vmíchej do ní několik lžic cukru, jednu lžíci rumu a 4 tabulky v 1/10 litru vařící vody rozmočené bílé želatiny. Tuto šťávu dej vystydnouti. Začne-li to stydnouti, polij tím jablka na tom koláči a nech to tak dlouho stydnouti, až rosol na tom úplně stuhnul, pak dej a vyndej dort z formy.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

energie od Evy Farné ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tu příjemnou energii nám určitě dnes přinese i host, kterým bude po 11. hodině fyzioterapeutka Jana Slatušová. Budeme řešit poúrazovou péči, ať už po zlomenině, anebo třeba po výměně kyčelního či kolenního kloubu. Tak si to určitě nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Železném Brodě začíná přestavba nevyužitého bytového domu pro potřeby základní umělecké školy. V Liberci dnes odhalí novou sochu před radnicí. Ministerstvo zemědělství podpořilo zemědělský výzkum asi 3 miliardami korun. Nezná ale jeho přínosy. A čekejme převážně velkou proměnlivou oblačnost. Přehánky budou hlavně na horách a teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré pondělní dopoledne. Bytový dům v Železném Brodě v lokalitě Na Poříčí začíná město přestavovat pro potřeby základní umělecké školy. Stavbaři zrekonstruují 3 vrchní patra budovy a také fasádu, okna a rozvody. Přestavba je největší investiční akcí za poslední roky. Radnice požádala o dotaci Liberecký kraj a stát. S přestavbou začíná na vlastní náklady. Práce by měly být hotové do 2 let.
2: Radnice přestavbu plánuje už několik let. V tomto týdnu si stavební firma přebírá staveniště a v zápětí začne s rekonstrukcí. Místní základní umělecká škola sídlí v Kobyrovské ulici a je ve špatném technickém stavu. V nových prostorech vzniknou nové učebny, sály, sociální zařízení a další zázemí. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Liberci dnes večer odhalí novou sochu na náměstí doktora Edvarda Beneše. Jmenuje se Tamar a jejím autorem je sochař Česmír Suška. Ten dnes v Liberci sochu sám představí. Podle kurátorky Liberecké galerie Jitky Mrázkové zatím nebyla nikde vystavená. Před Libereckou radnicí bude rok. Dílo je zároveň napojené na veřejné osvětlení. Každý večer proto bude svítit.
3: Oblíbenými materiály sochaře Česmíra Sušky jsou kovy nebo kameny. Známý je například monumentálními ocelovými objekty s vyřezávanými vzory. Socha Tamar na náměstí nahradí pískovcový mezník Jiřího Seiferta. Tento morový sloup magistrát na začátku září přestěhoval do paláce Líbik, kde na něm sochař v 60. letech minulého století pracoval. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystoupat příští rok. Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače už jsou zastaralé a brzy dožijí. Ministerstvo zemědělství podpořilo mezi lety 2017 až 2025 zemědělský výzkum více než 3 miliardami korun. Nedokáže ale vyhodnotit jeho reálné dopady ani přínosy. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj příjemci peněz ve většině případů dosáhli plánovaných výsledků. U některých zemědělských výzkumů byly ale přínosy omezené nebo neprokazatelné. Ministerstvo zemědělství se závěry kontroly nesouhlasí. Dopady je podle něj potřeba posuzovat na úrovni celého programu, ne v jednotlivých případech.
1: Počasí.
0: A většinou oblačno, postupně bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, které budou četnější, a to hlavně na horách. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče na silnici 1/16 ve směru na Špindlerův mlýn. Hustě prší, je tam snížená viditelnost a řidiči apelují na správné svícení. A uzavřená je i silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi u Zákopa. Je to kvůli rozsáhlé rekonstrukci silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a dobře naladěný poslech vám přeje teď už krátce po 11. hodině z Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Za chvíli už se pozdravíme s naším dnešním hostem, kterým bude fyzioterapeutka Jana Slatušová. Tak budeme se věnovat po úrazové péči z pohledu fyzioterapeuta. To není pouhým pasivním čekáním na zahojení tkání, ale aktivním a řízeným procesem obnovy kompletní funkce těla. Jak nám připomene náš dnešní host, cílem po úrazech nebo operacích je nejenom odstranit bolest a obnovit plný rozsah pohybu, ale i vrátit pacienta do běžného života. I sportu jste zváni a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Málo kdy se nám stane, že k nám přijde host, ba přímo ve sportovním. A to je případ i našeho dnešního hosta Českého rozhlasu Liberec, kterým je fyzioterapeutka Jana Svatošová. Dobrý den, vítejte
1: Dobrý
0: u
1: den.
0: Nás. Už se vás dlouho neviděla. Tak vypadáte opravdu dobře, sportovně naladěná, jako kdybyste teď právě absolvovala nějaký běh.
1: Ne, já jsem jenom ráda, že moje práce je natolik činorodá, že nemusím sedět jenom v ordinaci, ve své ordinaci fyzioterapie, ale protože se podílím na nějakém školení trenérů kondičního běhu, tak nám právě teď probíhá školení nových trenérů první třídy v Jizerských horách, takže já se užívám i to, že v rámci své práce mohu být venku a ještě za to placená.
0: Mám se to krásně tady opravdu prolíná. Teď tady byla řada zajímavých závodů, ať už třeba rozhlasová akce Světluška, kde se také běhalo pro dobrou věc. Také jste byli?
1: Ano, běželi jsme s Jardou Kardou, s Martinem Škaloudem, s Karda Sport jsme běželi, ano.
0: To je škoda,
1: ano,
0: tak jsme se tam minuli, my jsme tam moderovali s kolegou a neviděli jsme se. To nevadí.
1: Mě překvapilo, kolik tam bylo lidí.
0: Hodně.
1: To bylo neuvěřitelné, když jsme se podívali vlastně za sebe, ten štrůdl, opravdu Světlušek, se propojil kompletně přes celý Vesec. Já jsem se tohle teda zúčastnila poprvé a musím říct, že to byl to jako fakt hezký zážitek, opravdu jako hezký, krásný zážitek.
0: Vřele
1: doporučuji pro příští rok.
0: Příště snad už také poběžím, tak. Ale těch akcí bylo hodně, běhají lesy, teď se běželo zase ve Vratislavicích nad Nisou, na rozhlednu, Císařský kámen, bylo to fajn. Tak, ale teď k jádru pudla, protože někdy se stane, člověk celý týden sedí u počítače a potom hurá třeba do posilovny, dát si pořádně do těla, hodně si zaběhat, ale někdy to třeba takzvaně přepálí a malér je na světě.
1: A vrátí vás to zase zpátky a vlastně najednou vy přijdete, protože v ten moment, kdy se vám něco stane, tak nastává ta otázka, a co teď s tím? Jak to mám řešit, takže někdo si zajde k doktorovi, někdo chodí třeba rovnou k nám na fyzioterapii, který se zabýváme trošku nějakou sportovní fyzioterapii. Zpravidla doktor vám řekne 14 dnů, teda klid, dejte si teď klid, neběhejte, nesportujte a co teda, takže zůstanu doma a co mám vlastně dělat a za 14 dnů se vrátím do módu tam, kde jsem skončil. Jo, takže spíš to jsou takové ty chybné, bych řekla, chybné přístupy, pokud se skutečně neprokáže, že došlo k nějakému strukturálnímu poškození, to znamená, že jsem si něco vyloženě neutrh, neudělal jsem si únavovou zlomeninu z toho, že jsem něco trošičku přešvih. Tak není důvod zůstávat 2 týdny v absolutním klidu, protože vy po těch 2 týdnech se nemůžete vrátit jakoby tam, kde jste skončili. Vy musíte začít zase o krůček zpátky, ano? A tohle to dost lidí nerespektuje, začne skutečně tam, kde skončili, no a ten problém se vám najednou začne cyklit a začne se stávat chronickým. Proto my jsme rádi na fyzioterapii, když ty lidi přijdou za náma, jak říkám, není tam strukturální poškození, není tam poškození nějakého konkrétního svalu, úponu, kosti, nevím, teď mě dál nic nenapadá, a můžeme začít funkčně vás vracet zpátky do toho režimu.
0: Ono jde hlavně o to, že člověk to řeší samozřejmě s panem doktorem. Ono by bylo dobré, kdyby někdy třeba ten doktor řekl, víte co, zkuste si také zajít za fyzioterapeutem, máte to a to a on už vám vymyslí třeba nějaké cviky. Nevím.
1: Je to o povědomí. Já jsem ráda, že protože jsem už v praxi přes 25 let, což teda zní takhle, když to řeknu nahlas úplně hrozně, ale za tu dobu já jsem ráda, že už mám komu zavolat. A přesně takhle mě říká třeba kamarád ortoped, vždycky říká, víš, když už ortoped neví, když už ani ortoped neví, volá svého fyzioterapeuta, poraď. Takže to mě docela pobavilo a svým způsobem je to pravda, že každý máme trošku ty pohledy různý. I ve fyzioterapii jsou určitý protokoly k přístupům, poranění měkkých tkání a tak dále, tak dále. Takže je fajn tyhle ty 2 světy určitě prolnout.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, fyzioterapeutka Jana Svatošová.

0: i po jednohubkách Vladimíra Mišíka ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se budeme povídat s naším hostem, kterým je fyzioterapeutka Jana Svatušová. No, pravdou je, že člověk, pokud tedy namáhá, přetěžuje své tělo, anebo jsou to třeba kolikrát i řemeslníci, kteří potom mají velikánský problém třeba právě s tou končetinou, kterou používají.
1: To jsou takový sezónní záležitosti.
0: Vy už víte, kam já tím mířím, protože vy jste říkala, no je to jasné, na podzim, kdo ke mně přijde.
1: Jo, na podzim, anebo z jara, když roztaje sníh a můžem zase přezout, tak dost často na ten podzim, protože tam je i chladno, tak se začínají ozývat automechanici, kteří přezouvají. Takže v momentě, kdy oni přezujou, skončí jim ta největší sezóna, tak největší zátěž, tak většinou potom se ozývají, že bolej lokty, samozřejmě, ano, protože pneumatika víme, že je těžká, je tam spojení úchopu, tahání těžkého břemene, neustále namáhání svalů před loktí, takže ty se třeba na podzim ozývají hodně, to je pravda.
0: My bychom se teď mohli možná teď obloukem vrátit k takové té klasické poúrazové péči. Dejme tomu, někdo je po zlomenině, někdo má vyvrtnutý kotník, někdo má...
1: Ano, vyvrtnutý kotníky, to je taková docela fajn kapitola.
0: Ráda bych se tomu právě pověnovala, protože ono teď se zase používají trošku jiné metody, už to není klidová metoda.
1: Ani šestinedělní fixace v sádře, to jestli vám někdo udělá, tak to prchejte a okamžitě sundávejte, no to je pravda.
0: No znám hodně lidí, kteří měli hodně dlouho...
1: Povíranou kotníku, jo, to zase jako, aby se toho někdo nechyt a neměl pocit, no jo, ty jo, teď mi dal doktor nohu do sádry, tak já jdu a na fyzio řekli, že to mám okamžitě sundat, jo, takže prosím vás, ne, ano, samozřejmě, pokud si udělám víron v kotníku, vidím, že tam je krevní hematom, to znamená, ta noha mi zmodrá to až k prstům, takže samozřejmě v tento moment já odcházím k lékaři, nechám si to zrengenovat, jestli tam nedošlo třeba i k nějakým drobným poraněním kostním, často dochází i třeba k odlomení maličkého hrotu, jenom té zevní lítkové kosti, která vám tvoří zevní kotník, tak aby tohleto se vyloučilo, že je všechno v pořádku. Málo kdo vám dneska udělá na pohotovosti rovnou sono, aby zjistil, jak je poškozená měkká tkáň. V první moment je stejně prokrvácená, takže je tam toho vidět poměrně málo. To je většinou vidět až po pár dnech, kdy spadne ten největší otok, ale... Jsou už dneska protokoly k přístupům a péči o končetinu, kde máte víron v kotníku a rozhodně to není na šestinedělní fixaci. Ta končetina se začíná zatěžovat, vertikálně zatěžovat, už poměrně brzy, klidně 4., 5. den, už se může opravdu pokládat, pracuje se s lýtkem, pracuje se s prstama, s lymfatickým systémem, snažíme se tu končetinu celou zapojit do procesu, protože většina těch lidí, když má šestinedělní fixaci, i 3týdenní fixaci a někdo vám ji sundá a řekne, teď začněte tu nohu používat, tak najednou váš mozek ji měl celou dobu vypnutou a neví najednou, co s ní vůbec udělat. Nedej bože, když je to sportovec, který se chce vrátit do nějakého tréninku.
0: No a znamená to tedy, pokud si tedy můžeme říct model, dejme tomu, někdo třeba má zlomeninu ruky,
1: ano.
0: Má tu ruku tedy delší dobu fixovanou, ano. Tak sundá se ta fixace, se sádra.
1: Vy ukazujete teď na rameno, takže ano. My zůstaneme u ramene, protože ano. Je tam třeba rozdílný přístup v oblasti ramene, v oblasti lokte, v oblasti zápěstí. Pokud budeme hovořit u ramen, protože je to velmi častý a blíží se nám zimní období, náledí, to znamená, budou pád na ruku. Hodně starší lidi, kteří mají třeba už pokročilou osteoporózu, tak dochází velmi často k zlomeninám v oblasti krčku pažní kosti toho ramenního kloubu. Pokud zafixujete na dlouhou dobu ramenní kloub, kde je velká hlavice poměrově a mělká jamka, tak to rameno strašně rychle zatuhává. Takže dnešní tendence v přístupech jsou takový, aby ta ortéza na tom rameni nebyla příliš dlouho. Tuplem u starých lidí, kde opravdu tomu zatuhnutí dochází velice rychle. Ale aby ten člověk byl zainstruován, že tu končetinu může vyvěšovat, oni většinou si ji nechají zafixovanou, včetně toho pokrčeného lokte. Tam vám začnou vznikat srůsty měkkých tkání v tom loketním kloubu. Ano? Takže je fajn navázat i v případě takovéhleho poranění, zlomeniny na fyzioterapii a začít nějakým včasným protokolem, aby ta končetina byla funkční, aby se zachovala její funkčnost.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. staňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
3: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je fyzioterapeutka Jana Slatušová. Tak mně to někdy přijde, že tak trošku objevujeme Ameriku, nebo že vždycky se to opakuje v nějakých cyklech, že něco je správné, teď lepší je zase tohle. Tak myslím si, že ten pohyb je asi hodně důležitý a je asi dobré, pokud někdo má po zlomenině ruky či nohy, se obrátit na svého fyzioterapeuta, aby začal co nejdříve něco s tou končetinou dělat.
1: Určitě. Tady je akorát problém v tom, že vy pokud jste třeba v době hospitalizovaný nebo nemáte ukončenou nějakou tuhletu základní léčbu právě v případě, že dojde k nějaké zlomenině, tak vám rehabilitaci vlastně nikdo nenapíše. Jo? Napíšou vám ji, až vás propustí třeba z nemocnice. Přitom my víme, že dneska čekací doba na rehabilitaci je poměrně dlouhá a bylo by fajn mít už možnost třeba toho špitálu, než mě propustí, už si domluvit klidně za 3 týdny, za 4 týdny, ale už si domluvit prostě první návštěvu, aby v momentě, kdy se řekne ano, můžeme s tím začít pracovat manuálně, aby už jste ten termín měli. Pokud to takhle nemáte, dost často mi to takto kombinujeme, že já mám taky návaznost na rehabilitace, které jsou na pojišťovnu, já jsem teda samopláce na přímou platbu, ale ty lidi mi většinou zavolají a řeknou, helejte se za, mám teď tenhle ten problém, mohla bych přijít, říkám ano, přijďte, pohrajeme si třeba jenom s lymfatickým systémem a ukážu vám aspoň nějaký zásady polohování, které můžete, aby ten kloub byl v nějaké středové pozici, aby tam zbytečně nedocházelo ke srůstům, nedocházelo ještě jakoby k enormnějšímu zatuhnutí, ale aby ta končetina byla připravovaná do nějakého režimu a módu, kdy s tím budu moct začít hýbat trošku víc.
0: Můžeme se ještě zmínit třeba o náhradním kyčelním kloubu nebo kolenním kloubu. Mě třeba překvapilo, moje kamarádka prodělala operaci a překvapilo mě, že už jí bylo sděleno, že nevím teď, abych tady nemystifikovala, ale v poměrně blízké době, že už může tu nohu v pohodě namáhat.
1: Zatěžovat. Ta doba se samozřejmě posouvá, protože se posouvají i operační přístupy. Jo, vyvíjí se to. Kyčelní kloub je jeden z nejstarších kloubů obecně, který se u nás začaly nahrazovat umělou náhradou. Že jo? Kolenní klouby už taky dneska ta zkušenost je daleko, daleko větší. Já když jsem ještě pracovala v nemocnici před 25 lety, nebo před 20 lety, tak tam skutečně se leželo poměrně dlouhou dobu, než se ty lidi začali zvedat, vertikalizovat, stavěli se na berle, dlouho chodili o podpažních, pak o francouzských a trvalo třeba 2 měsíce, než vůbec ten člověk začal tu končetinu plnohodnotně zatěžovat. Dneska už je samozřejmě tahle ta doba trošku jinde. Ta rekonvalescence je výrazně rychlejší. Proto je fajn, aby ten člověk už když jde ze špitálu, z nemocnice, tak aby byl zainstruovaný, co vlastně on všechno může. Jo, na základě té operace.
0: No, faktem je, že potkávám řadu svých známých, kteří mají už umělé klouby, běhají, jezdí na kole,
1: běžně lidi lyžují, hrajou tenis, vrací se vlastně do téměř plnohodnotného života. Teď je samozřejmě otázka, nakolik je to v nějaké hranici jakoby dlouhé životnosti té kloubní náhrady, nebo nakolik prostě riskují, že ta kloubní náhrada jim holt teď nevydrží 20 let, ale vydrží třeba jenom 10 let, jo? Protože to samozřejmě má vliv na okolní tkáň.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se bavíme po úrazové péči, tedy z pohledu fyzioterapeuta, s naším dnešním hostem, s Janou Satušovou, fyzioterapeutkou. My se bavíme po úrazové péči, ale teď tady pro mě opět objevují Ameriku, teď tady bude předoperační fyzioterapie.
1: Ano. Předoperační péče je dost důležitá část, která směřuje k té operaci. Samozřejmě je to zase na každém z nás, jak jsme zvyklí se k pohybu postavit. Takže opět vemu kazuistiku třeba dvou dám, které ke mně chodí. Jsou to poměrně mladé dámy, ale z nějakého genetického, dědičného důvodu tam prostě nějaká problematika je. Obě čekají na výměnu kyčelního kloubu, byť je to rozmezí 45, kolem 40 let. Nicméně pracujeme vlastně na tom, aby to tělo bylo zaprvé fyzicky, pohybově připraveno dobře na operaci. Ten člověk se mentálně srovná, protože ví, co ho čeká, ví, jaká fáze bude následovat po té operaci, ví vlastně, co s tím tělem vůbec má udělat, protože pokud člověk není vůbec pohybem nějakou aktivitou políbený, tak většinou po té operaci, když po ní chcete základní úkony, tak oni vlastně vůbec nevědí, co mají udělat. Proč mám zapojovat zadek při chůzi, proč mám zapojit steno a jak to vlastně mám udělat? Já vůbec nevím, jak to mám udělat. Tohle jsou nejčastější vlastně debaty po těch operacích. Takže už před tou operací my pracujeme na tom, aby byla dostatečná kondice horních končetin. Odnášejí to většinou špatnou chůzi, pokud se budeme bavit o dolních končetinách, špatnou chůzi odnášejí záda. Je tam problematika beder, takže pracujeme v oblasti zad a vůbec jakoby celkové trupové stability. Nechceme, aby, protože pokud končetinu míň zatěžujete z nějakého důvodu, protože vás bolí, tak samozřejmě i ta svalovina té dolní končetiny odchází. Takže my pracujeme na tom, aby ten důsledek nebo ten následek této problematiky nebyl tak rozsáhlý.

0: nadváhu a tam je také asi je skrytý problém.
1: Tady je problém asi i v tom, že pokud vás něco bolí a nemůžete se hýbat, nemůžete mít nějakou aktivitu, tak jakoby redukce té váhy je hrozně těžká. Tam potom je to i třeba o tom spojit se i s nějakým výživovým poradcem, který vás trošku navede do nějakého jídelníčku, který i při minimu aktivity vám dokáže tu zátěž zredukovat.
0: Mm-hmm. Tak to už jsem ráda, že toto jsme probrali i před operační fyzioterapii.
1: Určitě je stejně důležitá jako po operační, ta předoperační. Mm-hmm. A může trvat klidně 2 roky.
0: Dobře, tak ještě bych se ráda zeptala na klasiku. Tenisový loket. S tím se obrátili mý známí, abych se vás na to zeptala. Jak na to?
1: Loket obecně, já bych asi úplně nerozlišovala. Tenisový, golfový loket. Tam jde v podstatě pouze o to, jestli se to týká vnitřního v oblasti loketního kloubu. Když si nahmátnete loketní kloub, ze strany máte takové kostěné výběžky, takzvané epikondyly. A vnitřní, ten, co je blíž k tělu, když vám kouká dlaň ven, se týká svalů, které pracují do dlaně, to znamená uchopujete. Ano, něco držíte, něco uchopujete, právě taháte třeba tu pneumatiku, tak přetěžování těchto svalů se vám projíkne právě do té vnitřní části. Epikondyl, který je ze zevní strany na té palcové straně, tam se nám zase týkají svaly, které pracují na předloktí. Představte si, když hrajete na klavír nebo ťukáte do klávesnice, sáhněte si na zadní stranu toho předloktí, tam ucítíte, jak vám ty svaly běží, jak jsou přetěžovaný. Ano, takže při této problematice my pracujeme právě s těmito svaly. Pak se ale musíme podívat na člověka jako v celém kontextu a pokud je to někdo, kdo neustále montuje něco, zatěžuje oblast ramen a vlastně té horní hrudní apertury, tak tam už zase musíme ale přistoupit i ke svalům, které jsou na paži. Takže nikdy se to netýká čistě jenom té oblasti toho lokte, ale vždycky té oblasti buď to předloktí, anebo ještě oblasti ramenního kloubu.
0: A v tom případě už je dobré se obrátit na odborníky.
1: Určitě.
0: Přesně. Naším hostem dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec byla fyzioterapeutka Jana Svatošová. Moc vám děkuji za vaše užitečné povídání. Popřeji vám zdravý podzim, plný pohybu a budu se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Napodobně. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra to také bude zdravověda, protože nás navštíví praktický lékař pro dospělé z Jablonce nad Nisou a člen České vakcinologické společnosti, pan doktor Jiří Šmíd. Budeme řešit očkování nejenom proti chřipce, ale také se zmíníme o očkování v rámci pásového oparu. Tak si to určitě nenechte ujít zítra po 11. hodině.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Hospodářské rady.
1: Jak skladovat čerstvé okurky, aby se nám nekazily? Okurky mají rády pokojovou teplotu a tmavé místo. Ideální je spíš nebo sklep. Pokud tyto možnosti nemáme, postačí k uskladnění stín poblíž okna. A co v případě, když okurku načneme, ale nesníme, pak ji dáme do lednice. Nejlepší je využít k tomu přihrádku pro zeleninu a ovoce. Ovšem načlou okurku bychom měli sníst co nejdříve. Pokud začne měknout, už si na ní tak nepochutnáme. Když okurku v obchodě najdeme v orosené fólii, mějme se na pozoru. Ve vlhkém prostředí se totiž okurky rychle kazí. Věděli jste, že slupky od okurek nám mohou krásně provonět domácnost? Stačí je dát do hrnce s vodou, přidat pár kapek citronu a vše chvíli povařit. Domácnost se brzy provoní příjemnou a osvěžující vůní. A až následně můžeme slupky od okurek hodit do bioodpadu. A ještě jedna zajímavost. Šťáva z okurek prospívá dásním.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Legendární Tři kříže a skupina Hop Trop 9 minut před 12. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Zazářit na filmovém plátně, kdo by to svému dítěti nechtěl dopřát. Režisér Zdeněk Zelenka už od dob minulého režimu mnohokrát zažil situaci, kdy mu rodiče představili svého jedinečného potomka a před lety nám k tomu řekl.
1: To vám můžu říct, že je denně na pořadu dne. A nejlepší bylo, když jsem chodil do těch škol, tak vždycky přišla paní ředitelka nebo paní učitelka a říká, tenhle Pepíček, to je moc šikovnej kluk, jo. On má tatínka, on je tajemníkem na KSČ, prosím vás, jo. A já jsem jednou schválně toho kloučka vzal a říkám, no tak řekni mi třeba nějakou básničku, to já hnedka poznám. A tenhle ten klučina, ten syn toho tajemníka KSČ se postavil a říká básničku. A si ji pamatuju dneška, když je to 25 let. Lenine, Lenine, ty jenž ležíš v hrobě, uhni se, Lenine, a si lehnu k tobě.
2: Předpokládám, že byl přijat všemi deseti.
1: Kdyby měl talent, tak na Lenina neberu ohled, ale nesešlo se to. Talent ani Lenin.
0: Tolik režisér Zdeněk Zelenka v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli už polední zprávy s Ivetou Bláhovou. Po 12. hodině máme pondělí, znamená to Pavel Kudrna. Nejenom písničky na přání, ale Pavel Kudrna vás provede až do 18. hodiny. Tak se mějte hezky. Jasný.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Na Novoborsku se kvůli uzavírkám mění jízdní řády. Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku je uzavřená cesta k zámku. Topná sezóna postupně začíná. Odpoledne bude velká proměnlivá oblačnost, na horách přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají ode dneška další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy číslo 2622 se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou.
3: Autobusová linka číslo 455 bude do Bukovan jezdit ze směru od Dolního Pihelu. Spoje, které jezdily při první etapě uzavírek z České Lípy do Bukovan, budou končit už v Písečné. V Novém Boru se kvůli uzavření Husovy ulice mění provoz linek 481 a 482. Konkrétní úpravy můžou cestující najít ve výlukovém jízdním řádu na stránkách iidol.cz. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Liberec obnovil historický plot u parku na křižovatce ulic Vítězná a Masarykova. Město o tom informovalo na sociální síti. Jde o součást opravy Vítězné ulice. Při ní město nechalo park u bývalého pavilonu Bitex upravit. Nově k němu z Masarykovy ulice i Vítězné ulice vede schodiště. V místě přibyly taky cibuloviny, trvalky, okrasné traviny a keře. Součástí prací byla i obnova schátralého plotu. Návštěvníci a další pěší ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku neprojdou Bezručovou ulicí. Důvodem jsou výkopové práce. Uvedlo to vedení města na webových stránkách. Uzavřená ulice vede od náměstí k zámku Wartenberg. Jako alternativní trasu k zámku můžou návštěvníci využít ulici pod Kaplí.
3: Zámek Wartenberg, který se nachází na okraji Stráže pod Ralskem, v roce 1987 poničil požár. Město na jeho záchraně pracuje už přes 20 let. Liberecký kraj letos přispěl 800 tisíc na obnovu vozové kolny na nádvoří zámku. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Teplárny v Česku začínají postupně topit. Reagují na očekávané ochlazení v tomto týdnu. Topná sezóna tak začíná v podobném termínu jako loni. Informovalo o tom teplárenské sdružení. Teploty se budou do pátku držet přes den průměrně kolem 15 stupňů Celsia. V noci budou klesat až k 6. První teplárny začaly vytápět už v minulém týdnu. Šlo především o horské lokality na západě a severu Čech a na Vysočině.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, které budou četnější na horách. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 15, na Českolipsku až 16 stupňů a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. A v Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkný den, hezké odpoledne, hezké pondělní odpoledne. Zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Pavel Kudrna. Právě začíná pohodové odpoledne s Pavlem Kudrnou. No začne písničkami na přání, to už za chvíli, ale uslyšíte i reportáž, protože kapela Jelen završila v Turnově své letošní turné. Máme pár informací. Kdybych nechal nahlédnout jenom do odpoledního programu, tak třeba město Semil jedná o koupi místní polikliniky, kácení v Českém ráji a důvod, co v učebnicích nebylo. O tulipánech si řekneme, kytlice na Děčínsku bojují s bezohlednými lidmi, řekneme si proč. No je toho hodně, tak já doufám, že to vysílání, které pro vás máme až do té 19. hodiny, než to pohodové odpoledne skončí, že pro vás bude zajímavé, pestré a hlavně pohodové. No a ty pohodové písničky jsou už nachystané a užijte si je právě teď. Hezký, příjemný den.
0: Písničky na přání s Pavlem Kudrnou.

0: muzika. Tady jsou písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a samozřejmě musím prozradit kontakt sem do studia 22 155 37 22 nebo e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No, jak se říká, kdo první dává, rychle dává, nebo kdo rychle dává, dvakrát dává. No, Jarča z Friedlandu, no a našinec by řekl, aby nezmeškala. Dobrý den, Jaroslavo.
1: Dobrý den, Pavle.
0: Tak já zdravím. Co tak rychle?
1: No, tak myslel jsem si, abych to stihla, aby to zase nevypadlo, jak
0: minule. Mě nenecháte ani nadechnout na začátku, abych řekla aspoň ty kontakty k nám do studia. Jak se máte? Dobře se máte.
1: No, musí to jít.
0: Někdy to dře, ale jde to, jak se říká.
1: Ano,
0: povídejte. Vy jste jakou písničku vybrala, jak se jmenuje?
1: Od Karla Gotta a Marce Holanovi, Čau lásko. A doufám, že nikomu láska neuteče. Protože můžou mít dneska výročí třeba lidi, nebo svátek, nebo narozeniny, tak těm všem si popřát.
0: Já bych předpokládal, že někdo určitě narozeniny mít bude, nebo svátek. To je takové pravděpodobné docela.
1: Ano.
0: A vy jste zamilovaná?
1: No, tak já nemusím být zamilovaná. Já mám takový, nemám spíš hobby takový chození, jakový to na výlet a tak, jako, jo?
0: Dobře.
1: Jako miluju přírodu a tak.
0: Čekejte, přírodu si nemůžete vzít za muže, že jo? Tak i když v dnešní době.
1: V dnešní době,
0: a vy jste svobodná takový... stále?
1: Svobodná, ano. Proč bych se měla brát nebo někoho si hledat? Proč? Takhle mě nikdo neporoučí, že musím být doma nebo tak. Takhle si můžu jít, kdy chci a jak chci.
0: Tak jestli to vidíte takhle. No, Jarčo, tak já vás zdravím, mějte se krásně, naschledanou. Jinak svátek.
1: Ale i pro vás.
0: I pro mě trošku. Pro dobře, tak pro jo, všechny. Děkuju a naschledanou. Jinak tady koukám do kalendáře, jeli dnes 21. svátek má Matouš a Debora. No a tady je skladba Čau lásko pro Jarču z Friedlandu.

0: byla taková hříčka trošku Karel Gott, Marcela Holanová, Čaula, skoro a mezi tím se občas ozvala dechová kapela Zlaťanka, to byl takový speciální mixážní dárek pro Jaroslavu z Frýdlantu. No další stálice našeho vysílání, paní Eva Sturnová, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro naši celou rozhlasovou bandu, který si necháváme zahrát.
0: Hlavně ji nejmenujte, prosím. To by se nám zase rozmohlo. Zavolala by paní Alena, vyjmenovala by, zavolal by pan Jaroslav, vyjmenoval by.
1: Tak. Ne, jmenovat to nebudu, protože oni vědí, komu to bude směrováno. Přesně, prostě je tak. To pro naši celou rozhlasovou bandu a vám pro potěšení. Výborně. A děkuju.
0: A písnička?
1: Písnička od Marcela Zmoška, Láska je největší dar.
0: Tak tady je.

0: Tak se nám ta láska krásně prolíná písničkami na přání Českého rozhlasu Liberec. Zdali pak tomu bude i teď, volá paní Monika z Liberce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pavle, Kudrno.
0: Dobrý den, paní Moniko, nevím jak.
1: Ta láska, ta... no, radšej nebudem hovoriť prezvisko. Ono je to nebezpečné sdělovat také súkromné informácie, ale vy ste sa to známi, ste najlepší moderátor tam celého rádia.
0: Vy chcete dvě písničky? Vy ste mi taká sympatická.
1: Ale zahrať pesničku od Evy Farnej, Boky jako skříň, pro paní Evu. A v podstate je to hlavne pre ňu, ale ja by som to dala zahrať ešte aj pre celý jej kolektív tam, ktorí sa nazývajú ako, že sú ksení bojovnice, pretože opravdu makajú v práci, od nevidím do nevidím, no však to poznáte asi, tak určite si zaslúžia nejakú peknú pesničku a vybrali si túto tu, že pro pani Evu od Evy Farnej, Boky ako skříň. Mnohokrát vám děkuji.
0: Pani Moniko, mám takovou netaktní otázku. Pani Eva má Boky jako skříň?
1: Nemá.
0: Že si vybrala tuhle tu písničku. Já mám takové moravské
1: ale
0: pozadí.
1: Třeba no. Si to myslí, třeba si jo, to takhle. Myslí, že má. Já si to taky o sebe myslím, že mám. A někdo by povedal, že nemám. Takže to je individuální pohled.
0: Tak u mě se nenajde. U mě se nenajde nikdo, kdo by neřekl, že nemám. Já jsem se dokonce rozhodl, že opět začnu držet nějakou tu redukční dietu, takže doufám, že se ke mně třeba někdo přidá. Takže mě tahle ta písnička je rozhodně blízká. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se hezky, naschledanou.
2: Mám prostě

0: Daniela Kolářová dnes slaví 80. narozeniny. My jsme se věnovali této herecké osobnosti včera po 16. hodině ve Hvězdných návratech. No a teď alespoň hudebně, ale přeci jenom těch písniček, které naspívala, není moc, ale některé se nám doslova vryly do paměti tak schválně. Odkud budeme písničku brát?
1: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
2: Tak si pro něj pojď.
1: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
2: Jeden krok obětuji.
1: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
2: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
1: Aleno.
2: Strýček.
1: Měj rozum.
2: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
3: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
2: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
1: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
2: Já jsem žena.
3: Kdež to já jsem laj?
1: Pane Purkrabí, počkej.
2: Strýčku, což mě nepoznáváš?
3: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždíc a zítra to vyšetříme.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Tak ještě jednou gratulujeme. Daniela Kolářová dnes tedy má narozeniny 80. Jarka Srychnová je u telefonu. Hezký den i vám.
1: Já vás zdravím, tady Jarka Srychnová. Chtěla to všechno zahrát písničku, na které jsme se domluvili, a písnička vyputovala všem lidičkám, které mají narozeniny, svátek, a aby se jim všem dobře pracovalo, a jinak přeju Šárce a Viktora Turnova a pro všechny lidičky, co se necháváme hrát, a vám taky do rády.

počtu kapesníků na bůhví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, tak spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, a ten však pověsím raději.

si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jako res, všude vyrál.

0: Denim Blue a Hana Hegerová. 12 hodin 39 minut v Trutnově v areálu na bojišti odehrála svůj poslední koncert letní sezóny skupina Jelen. Byla to poslední v celkovém pořadí 20. zastávka jejího turné. To začalo v polovině června v Praze a za 3 měsíce hudebníci projeli celou republiku a zahráli i v libereckých Vratislavicích. Součástí koncertu bylo i vystoupení připravené speciálně pro děti. Natáčela Kateřina Kohoutová.
1: Děkujeme za tyhle přivítání.
2: Úžasný, naprosto úžasný. My jsme na Jelenech už po několikátý a ani jednou nás zatím nesklamali.
3: Petra si koncert užívá s celou svojí rodinkou. Uspáváte při Jelenech?
2: Uspáváme i doma s kytarou při Jelenech, takže ano.
3: Vojto, jak se ti líbí Jeleni?
4: Dobrý.
5: Dobrý.
3: A co se ti na nich líbí?
4: Lala.
2: Lala, písničky, viď?
6: Skvělý, hlavně čas s rodinou.
3: Dorazili také fanoušci z České Skalice.

0: Jinka.
1: Iva.
0: A dcera?
2: Ellen.
1: Dcera poslouchala samozřejmě v rádiu každý večer Jelen Fest, tak jsme ji nemohli ochudit, měla to jako překvápko. Viděl jsem místa lepší.
3: Nálada je skvělá, protože my jsme si tohle to fakt užili. Ty Jelen Festy vlastně jsou taková akce, kterou jsme si trošku vymodlili. Je to festival, na který bychom sami chtěli jít, který jsme chtěli pojmout tak, aby jsme opravdu měli čas přes ten den se s lidma potkávat a bylo to na blízko a bylo to hodně osobní.
0: Jindra Polák, frontman kapely. Tady v areálu kapela hrála už před několika lety v rámci festivalu. Vzpomenete, jaké to bylo?
3: Mně se ohromně líbil ten areál a my jsme tady hráli na festivalu Trutnov, kdy vlastně my jsme nebyli nějak moc známí a byl to pro nás obrovský zážitek dostat se na takovýhle legendární festival.
0: Co bude následovat? Co čeká kapelu dál?
3: Pauza! Ale nebudeme se samozřejmě válet doma. Máme v plánu pracovat na písničkách, protože máme nový materiál.
0: Zrodily se nějaké nové nápady, nějaké myšlenky právě během toho letního turné? Ta inspirace musela být veliká na těch několika místech.
3: Přichází od těch lidí, to je právě to, co jsme chtěli, co udělá člověku největší radost, když potom někdo přijde a řekne, hele, tahle ta písnička, ta mě pomohla v těžkém období, jo, zachránila mi život nebo zachránila nám vztah s mýma rodičema. A to jsou příběhy, které jsou pro nás hrozně silné a je to ta největší odměna, největší radost vlastně z toho, co děláme.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

Český rozhlas Liberec, ještě máme pár minut dnešních pondělních písniček na přání, tak já tady mám přání od Michaely z Liberce, která je velmi strohá a píše: on jistě pochopí, těším se na večer, zdravím a hraju. No, hrajeme my, ale na přání, takže doufám, že večer bude příjemný. No a přáním bylo zahrát skupinu Mirai Summer Love.

To jsme se věnovali lásce z té lepší i z té, řekněme, horší stránky. Jitka Zelenková bude hostem u Alex Minářové. Ne, vlastně dnes má kolega moderátor Hes, Oskar Hes, takže u něj bude. Takže já myslím, že těch písniček si užijeme víc, než dostanu vždycky v pondělí. Oskar, tak Pavel Kudrna se s vámi pro tuto chvíli loučí. Po 14. vás opět přivítám. Doufám, že se sejdeme v hojném počtu. Be-

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku jsou ode dneška uzavřené tři ulice. Stavba nového dopravního terminálu v Jablonci nad Nisou komplikuje dopravu. Zahraniční dluh Česka ve druhém čtvrtletí přesáhl 6 bilionů korun. Odpoledne bude velká proměnlivá oblačnost, na horách přehánky a teploty do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Řidiči ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku musí ode dneška do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné, oznámilo to vedení města na sociální síti.
4: Ulice jsou uzavřené kvůli stavebním pracím. V Revoluční ulici je neprůjezdný úsek přibližně 30 metrů, na ulicích náměstí 5. května a Mimoňské cirka 50 metrů. Objízdné trasy vedou přes ulice Ploučnická, Mimoňská, Pionýrů, Mírová, Revoluční a Jižní. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: V dolním centru Jablonce nad Nisou jsou ode dneška dopravní omezení. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je důvodem stavba nového dopravního terminálu. Uzavřené jsou části ulic Lipanská a Kamenná. Místem není možné vyjíždět na dolní náměstí. Uzavírka potrvá 2 roky. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Sloužit má pro autobusovou dopravu. V budoucnu by na něm měla končit i tramvajová trať z Liberce. Naivní divadlo v Liberci má po 2 letech užší nominaci na cenu Thálie v kategorii loutkového divadla. Herečka Diana Čičmanová je nominovaná za nonverbální inscenaci Větroplaši. Představení pro diváky od 4 let nastudoval tvůrčí kolektiv Tmel. O čem vypráví, říká dramaturg Naivního divadla Vít Peřina.
5: Zavede diváky, nejen dětské, ale i dospělí si to užijí, do takové fantastické osady. Téma přátelství, ale taky bojování s větrem, se kterým oni se tam musí popasovat a zároveň ho využívají k tomu, aby vůbec fungovala ta jejich osada.
3: Udělení cen Herecká asociace uskuteční v sobotu 3. října. Zahraniční dluh Česka v letošním druhém čtvrtletí vzrostl o zhruba 250 miliard a přesáhl 6 bilionů korun. To je zhruba 70% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka. Většinu zahraničního dluhu tvořily závazky soukromého sektoru, více než 75%.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude převládat proměnlivá, převážně velká oblačnost. Místy se vyskytnou přehánky, které budou četnější na horách. A nejvyšší odpolední teploty 12 až 15. Na Českolipsku naměříme až 16 a na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 35 na průtahu Liberce ve směru na Hrádek nad Nisou havarovala 3 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně. A na silnici 10 u Železného Brodu havaroval motocykl. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, také tudy projíždějte opatrně. A v Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena, přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mi bylo 11, tak jsem byla ze školou v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A jak, já nejsem ani studijní, ani cvičící. Takový ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, hvězdy? Já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví. A jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka spolužáky, aby zpívali a hrála jsem to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát svahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si opisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavně roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala první celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opis, skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle no, to vám Rokoko řeknu, protože, a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, velikej. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy, vlasy, malování.
1: Linky.
2: Ne, linky, krémem na boty.
1: Jo. Cigára.
2: Kréme, no tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo a já, je, no nastoupíš k nám. No, protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy. A vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malý divadlo, divadlo malých chorem, takový mini muzikály.
1: Jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy, nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano.
2: Ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně a nemyslím si, že v rádiích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika, že jo? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je to marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, v jakémkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala kdeco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různýho typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné. Než jsem se dopracovala k Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču. Je prostě ta doba naprosto jiná. Pracuje se i můžou si dělat lidé sami ve studiu. Můžou i vytvořit skvělý věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret. Já nejsem autor. Trošku mi to mrzí. Ale nemám ten dar napsat si ani text, ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku scvrknout.
2: Aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla. Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro. No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky Jituš. Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solista měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku. Někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku. To mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Jako celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgy, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože.

0: byly napsané těma autorama jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě tý starší babě udělat text, který já bych si představila, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná přes zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to przmění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo ta, ten anglicizm, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
0: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babě, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
0: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
0: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
0: Mě, já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. Jako bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty, ano, texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v s big bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle, no, takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako, a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti. Tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom, řeknu, no, mo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavý. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak, jo, ale
1: to čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
0: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to. A rozházený prostě celý ten spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, aby mě to úplně hrozný, takže ale spánek je na prvním místě a před důležitou věcí. musím spát jak 7 hodin. Musím, prostě musím já spát.

0: Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malej zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
0: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený. To je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano, ano.
0: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
0: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky, i když se mu to nemusí líbit. A má poslouchat názory svého okolí, který mu důvěřuje a neříká mu zrovna příjemné věci. Má se zaměřit na lidi, který mu říkají právě věci, které se mu špatně poslouchají, protože si je pak může přebrat a je to lepší, než když pořád vám někdo říká, že jste úžasný, báječný a že jste nejlepší. No tak to nikam nevede. Tak asi.
1: Říká sametový hlas Jitky Zelenkové. Jitko, moc krát děkuju, že jste zavítala sem do studia. Děkuju vám za krásný rozhovor.
0: Moc děkuju, Oskare.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Liberecké hasiče o víkendu zaměstnali dopravní nehody. Kvůli opravám je pro veškerou dopravu uzavřená silnice mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Liberce dnes odhalí novou sochu před radnicí. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Hasiči v Libereckém kraji měli o uplynulém víkendu celkem 40 zásahů. Téměř polovinu tvořily dopravní nehody. V sobotu a v neděli k nim hasiči vyjížděli 16krát. Vážné nehody byly podle mluvčí krajských hasičů Jaroslavy Benešové zejména v neděli na Českolipsku.
4: Zřejmě nejnáročnější zásah byl ten u dopravní nehody 3 osobních automobilů v Doxech na komunikaci 1/38. Nehoda si vyžádala 3 zraněné, kteří byli ošetřeni zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.
3: Další nehody se zraněním se staly v Zahrádkách Okrouhlé a Oslovicích. Od dnešního dne je zavřená silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinš. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Z tohoto důvodu není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov. Liberci dnes večer odhalí novou sochu na náměstí doktora Edvarda Beneše. Jmenuje se Támar a jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Ten dnes v Liberci sochu sám představí. Podle kurátorky Liberecké galerie Jitky Mrázkové zatím nebyla nikde vystavená. Před Libereckou radnicí bude rok. Dílo je zároveň napojené na veřejné osvětlení. Každý večer proto bude svítit.
5: Oblíbenými materiály sochaře Čestmíra Sušky jsou kovy nebo kameny. Známý je například monumentálními ocelovými objekty s vyřezávanými vzory. Socha Támar na náměstí nahradí pískovcový mezník Jiřího Seiferta. Tento morový sloup magistrát na začátku září přestěhoval do paláce Líbik, kde na něm sochař v 60. letech minulého století pracoval. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Česko příští týden navštíví italská premiérka Giorgia Meloniová, zjistil to server iRozhlas.cz. S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO se italská politička chystá podepsat dohodu o posílení spolupráce. Smlouva se podle ministerstva zahraničí týká hlavně obchodu, investic, obrany a energetiky nebo prosazování českých zájmů v Evropské unii. Dohoda se připravovala od února, kdy se Babiš s Meloniovou sešel v Římě.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se ještě budou vyskytovat přehánky. Během noci očekáváme ustávání srážek a obývání oblačnosti, k ránu místy až do vyjasnění. Na horách bude po celou noc více oblačnosti s občasnými přehánkami, ráno v údolích možnost tvorby mlh. A nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme většinou oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách na 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: U obce Horní Braná na Semelsku havarovalo osobní vozidlo do stromu. Na místě policie nehodu vyšetřuje. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dovolte, abych vám teď ve 14 hodin a 4 minuty popřál příjemné pohodové odpoledne z Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. Co jsme pro vás nachystali, tak to už jsem trochu, pokud jste poslouchali, prozradil po 12. hodině, tak teď opět letem světem. Vydáme se za chvíli do Semil. Město jedná o koupi místní polikliniky, ale není to tak jednoduché. Máme podrobnosti. Jaroslav Hoření, náš regionální stopař, se vydává do Českého ráje. Tam se ozývá zvuk motorových pil. Řekneme proč. No a co v učebnicích nebylo, Martin Písařík se zaměřil na tulipány, ano, je teď ta správná doba na jejich sázení, na sázení cibulí, aby pěkně zakořenili. No jaké zajímavosti se dovíme, tak to se nejenom dovíme, to hlavně uslyšíme. Tak dobrý poslech.

0: Tak to se rozhodně nedá říct o kolegyni Johaně Tománkové, ta vstoupila na vyzvání do studia, taky mohu pozdravit, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Účel její návštěvy je úplně jasný, má pro vás informace ze Semil, Semily totiž jednají se soukromou firmou Clintop o koupi tamní polikliniky. Střídavě tam ordinuje přes 20 lékařů různých specializací, budova je ale zastarala a je potřeba ji zrekonstruovat, proto část zastupitelů skoupí nesouhlasí. No, vy máte detaily, tak je to trošku zvláštní, ale máte podrobnosti sem s nimi.
1: Ano, mám je. Poliklinika se nachází v Tyršově ulici, ordinují tam praktičtí lékaři, zubaři, psycholožka, psychiatr, je tam alergologie, oční lékař, kardiolog a další specializovaní lékaři. Budovou vlastní společnost Clintop, ta už na jaře oznámila její prodej, o kterém teď jedná s městem.
0: A dospěli už k nějaké dohodě?
1: Zatím ne, jednání je teprve v začátcích, k nějakým závěrům by mohlo dojít ke konci tohoto roku. Vedení města si vyžádalo přesný popis technického stavu budovy, aby mohlo posoudit, jak velké investice budou potřeba. Na posledním jednání zastupitelstva vzali zastupitelé pouze na vědomí, že vedení města o koupi jedná, zatím se o ničem nerozhodovalo.
0: Já jsem hned v úvodu říkal, že část zastupitelství nebo zastupitelů je proti tomu, aby město koupilo polikliniku, čím argumentují.
1: Například Stanislav Palas z ODS s podporou KDU ČSL říkal, že podle jeho názoru je náročné vlastnit a provozovat zdravotnické zařízení kvůli hygienickým a požárním předpisům. S tím vedení města počítá, proto si nechává právě vypracovat ten posudek technického stavu budovy. Palas také doporučil, že by měla polikliniku koupit nějaká soukromá firma, která provozuje různé nemocnice v republice. Podle něj by také soukromé firmy měly lepší možnost sehnat nějaké specialisty.
0: No a proč město chce vlastně tu polikliniku koupit?
1: Jednoduše proto, aby ve městě zlepšilo podmínky pro nové i stávající lékaře. V Semilech je poptávka po praktických i zubních lékařích. Praktičtí lékaři tam jsou často v důchodovém věku a brzy bude potřeba sehnat nové. Mezi benefity, které město nově příchozím doktorům může nabídnout, je městský byt. Malá města byt nabízí doktorům už celkem standardně, k tomu ale často přidávají třeba vybavenou ordinaci, a to právě Semily nemůžou, protože nevlastní žádné zdravotnické prostory.
0: Sehnat dobré lékaře je dnes problém, ono sehnat jakékoliv lékaře je dnes problém. Já už jsem slyšel, že vyžadovali nejenom byt, ale dokonce rodinný dům, takže nevím tehdy, jak to dopadlo, nebudu ani říkat z jakého místa, ale ta situace je poněkud obtížnější. Johana Tománková byla ve studiu, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. We'll be right back.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zatímco v dnešních časech se potýkáme v lesích hlavně s kůrovcem, před stolety to byla prý jiná kalamita, bekyně, mniška řádila. Stromy, které pod ní byly vysazeny, dorostly do věku kácení a tak se českým rájem nesou zvuky motorových pil, které zaslechl i regionální stopař Jaroslav Hoření. Jaroslave, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z českého ráje, konkrétně z Valštejnska. Tady se kácelo nedávno, já jsem to dokonce viděl. Já jsem sem vyrazil s lesníkem zprávy HKO Český ráj Jiřím Joklem. Nejdřív se vás, pane Jokle, zeptám, jak významná byla ta kalamita bekyně mnišky před stolety? Dá se to porovnávat třeba s těmi našimi kůrovcovými kalamitami?
3: Dobrý den, pokud se vrátím ke kalamitě mnišky, která proběhla v České republice v letech 1917 až 1927, tak se jednalo v podstatě o druhou největší kalamitu v novodobé historii, po kůrovcové kalamitě, kterou jsme zažili nedávno v letech 2018 až 2021. V České republice v těch letech 1917 až 27 bylo vlastně naholo zničeno kolem 600 tisíc hektarů a vytěženo kolem 20 milionů kubíků dřeva.
2: Samozřejmě to pak muselo být nahrazeno novými stromy, novým osázením, no a právě ty stromy už dorůstají do toho věku, kdy vlastně jsou vhodné ke kácení, a to je právě jeden z důvodů, proč se vlastně kácí i v současné době, i v těchto letech.
3: Ano, je to tak. Stromy po mniškové kalamitě v současné době mají kolem 110 až 120 let a průměrné obmítí je kolem 115 let v České republice, takže v podstatě se dostávají do mýtného věku.
2: Takže vlastně to kácení je naprosto v pořádku a je to přirozená záležitost. Dochází pak k zmlazení lesa a nehrozí pády nějakých poškozených stromů?
3: Určitě, samozřejmě kácení je součástí přirozeného cyklu v lese, záleží, jakým způsobem to kácení je provedeno. My samozřejmě v HKO se snažíme hlavně, aby docházelo k těžbám v menšího rozsahu, jemnějším způsobem, využívání přírodních procesů, ponechávání starších stromů a zetlelého dřeva, zvyšování druhové skladby a prostorové skladby, tak aby ten les byl stabilnější, aby se nám kalamity do budoucna neopakovaly.
2: Když mluvíme o kalamitě, tak kalamitám, hlavně těm kůrovcovým, většinou nahrává sucho, a letošní sucho bylo velké. Jak tedy les se přežil? Dá se to už poznat teď, nebo se to odrazí v příštích letech?
3: Sucho v posledních letech se nám opakuje. V letošním roce jsme měli taky poměrně dlouhou etapu sucha letního. Naštěstí na podzim přišel déšť, který sice nebyl natolik vydatný, aby výrazně doplnil hladinu spodní vody, ale zachránil aspoň situaci v lese tím, že v okamžiku, kdy už se začaly objevovat první kůrovcová oka na stromech oslabených suchem, přišel déšť a vypadá to, že teďka momentálně rozsáhlá kalamita nehrozí.
2: Tak doufejme, že se nám kalamity nejenom kůrovcové budou vyhýbat a stromy budou zdárně růst a budou se lesy zdárně obměňovat.
1: Tak to, Jaroslave, se kácí v českém ráji. Znáš takové to určení, nebo jak bych to nazval, už se kácí v našem lese? To je mnohem horší, co?
2: Už to slýchávám.
1: Prosím, já vím, já taky právě. Jaroslave, jak tě znám, určitě si tam se díval i po houbách. Našel jsi něco?
2: Tak dneska jsem to ještě nestihl. Tak. Ale rostou. Viděl jsem o víkendu koše hub.
1: Já jsem už taky viděl a už mnoho let si říkám, taky bych měl na houby zajet. Jaroslav Hoření z lesa, díky, v českém ráji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec.
1: A jdeš jako na zavalenou, pane Pešku?
2: Raz večera mor.
1: Ty nevypadáš dobře.
3: Ano, důstojný otče.
1: Pane Bože, dobrotivé nebe. Ty jsi nemocný. Dnes večer budeš stonat. Nebudeš nalévat jeho milosti? Nebudeš mít stráž před síní jeho ložnice. Je to státní zájem.
3: Děkuji. Důstojný otče, z celého srdce děkuji.
1: Potřebuješ si odechnout, víš?
3: Ano.
4: Odpočinout si můžete i vy při našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je 14 hodin 49 minut. Hereckými partnery dnešní oslavenkyně Daniely Kolářové byly Jaromír Hanzlík a Zdeněk Svěrák. Zahrála si i v 5 filmech jeho syna, režiséra Jana Svěráka. Určitě si vybavíte třeba slavnou scénu ze snímku Vratné lahve, kdy právě se Zdeňkem Svěrákem alias filmovým manželem Josefem Tkalounem stoupá a zanedlouho zase klesá v horkovzdušném balónu. S dětmi si teď o balónu povídá redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vešli třeba lidi, když chtějí letět balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
2: Tam je taková ta
3: košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
3: A my se do toho balónu nadduchoval vzduch a aby to mohlo letat.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
2: Z takových těch pomlázek takových.
1: Má ten balón brzdu třeba?
3: Ne.
2: Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
3: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balón udělá co, když ten oheň vypnou?
2: Spadne na zem.
3: Ale pomalu.
1: A může na tom balónu být něco namalovaný?
3: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
2: Kdyby se měla, tak bych tam namalovala tlapkovou patlolu.
3: Sledíčko.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Detektivové vyšetřují vraždu majitele tiskárny. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Případ trojnásobné vraždy, která otřásla Francií. Jean Gabin ve filmu podle skutečné události. Případ Dominici. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Daniely Kolářové představení činoherního klubu. Milá Evičko, milý Lučku. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: V Železném Brodě začíná přestavba nevyužitého bytového domu pro potřeby základní umělecké školy. Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod městem Turnov. Antidopingový výbor možná získá nové pravomoci. Věnovat by se mohl třeba manipulacím zápasů. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno, na horách přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Bytový dům v Železném Brodě v lokalitě na Poříčí začíná město přestavovat pro potřeby základní umělecké školy. Stavbaři zrekonstruují tři vrchní patra budovy a také fasádu, okna a rozvody. Přestavba je největší investiční akcí města za poslední roky. Náklady dosáhnou na 170 milionů korun. Radnice požádala o dotaci Liberecký kraj a stát. S přestavbou zatím začíná na vlastní náklady. Práce by měly být hotové do 2 let.
4: Radnice přestavbu plánuje už několik let. V tomto týdnu si stavební firma přebírá staveniště a v zápětí začne s rekonstrukcí. Místní základní umělecká škola sídlí v Kobyrovské ulici a je ve špatném technickém stavu. V nových prostorech vzniknou nové učebny, sály, sociální zařízení a další zázemí. Ze Železného Brodu Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci zpracuje projekční kancelář Valbek. Nově se bude posuzovat i varianta 4 pruhů v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavku města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
5: Je to na projektantech, aby oni tu trochu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné z klesa pod řeku Jizero se vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale také kolik to bude stát v rámci provozu. Protože takto dlouhé, komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále. Takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
3: Liberec obnovil historický plot u parku na křižovatce ulic Vítězná a Masarykova. Město o tom informovalo na sociální síti. Jde o součást opravy Vítězné ulice. Při ní město nechalo park u bývalého pavilonu Bytex upravit. Nově k němu z Masarykovy i Vítězné ulice vede schodiště, v místě přibyly taky cibuloviny, trvalky, okrasné traviny a keře. Součástí prací byla i obnova schátralého plotu. Český antidopingový výbor by se nově mohl věnovat manipulacím sportovních zápasů nebo prevenci násilí diváků. Počítá s tím novela zákona o podpoře sportu, kterou schválila vláda. Informoval o tom ministr pro sport Boris Šťastný z Motoristů. Výbor by se podle návrhu mohl věnovat i porušování práv nebo bezpečí sportovců. Novela teď zamíří do sněmovny.
2: Počasí.
3: Noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se ještě budou vyskytovat přehánky. Během noci očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti, k ránu místy až do vyjasnění. Na horách bude po celou noc více oblačnosti s občasnými přehánkami. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme většinou oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách na 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Také po 15. hodině pokračuje pohodové pondělní odpoledne s Pavlem Kudrnou. Ten vás také zdraví, přeje vám všem dobrý poslech Českého rozhlasu Liberec. Taky vás fascinuje, štve samozřejmě, když jedete kolem lesa, tam u lesa v příkopu je pohozená igelitka s odpadem, kus nábytku, stará pneumatika. Jak proti tomu bojovat? To je vlastně téma první reportáže, kterou vám v této hodině nabídneme. A pak to, jak si řekněme, zneutralizujeme zprávou dobrou. V Liberci se rozšiřují možnosti pro rekreační sportovní lesce, tak to je druhé téma. Víc z této hodiny zatím nabízet nebudu, takže pěkně postupně. Dobrý poslech.

0: Lehký country rytmus a Pavel Bobek. Všimli jste si, určitě jste si to všimli, ostatně jeho písničky se na obrazovkách objevují i teď, že když zpívá nějakou tu country, že mívá tu pusu vždycky tak jako nakřivo, ten koutek, nevím jestli pravý nebo levý, tak svěšený dolů. A Bojek Polívka si z něj jednou dělal legraci a říká, čověče, co ty máš tu pusu tak pokřivenou? No prý, aby to vypadalo americky, tak to nebyla tělesná vada, to prý byl záměr, aby to vypadalo jaksi pěkně country, a tedy, jak říkal, americky. Tak tady je Český rozhlas Liberec, je 15 hodin 12 minut, my se vydáme za další reportáží. Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se aktivně chystají bránit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpadky. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v okolí obcí desítky pneumatik. Ty ale je možné bezplatně odevzdat na několika místech, třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našly naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: A my teď jdeme nainstalovat fotopas. Takže má solární panel? Koukám.
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i baterie, jak to?
2: Je to vlastně funkční zařízení, které budeme jenom jednou za čas kontrolovat a zbytek vlastně jde přes internet.
1: Tak, vybrali jsme strom.
2: Takhle.
1: A kamera je schovaná pěkně na stromě.
2: Aha, přesně tak. Neměl by být vidět, je maskovaná, má speciální maskovací potisk.
1: A teď jsme se s Michalou Holečkovou přemístili na takový maličkatý sběrný dvůr v Kytlicích Mlýnech.
2: Je tady velká hromada pneumatik, které pozbírali pracovníci obce tady v okolí Kytlic.
1: A jsou jich tu desítky?
2: Jsou jich tu desítky.
1: Kytlice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
3: Tady spod klíče na Jedličný tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
1: A je to za poslední dobu, anebo je to takhle standardně?
3: To je poslední doba, 14 dní.
1: Polevsko už nějaké fotopasty v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
1: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová. Podle ní je ale viníka těžké dopadnout. Společnost likviduje v celé republice ročně asi 200 skládek. Náklady na jejich likvidaci se pohybují kolem milionu korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si můžeme
1: přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi filmy s Tomem Cruisem? Obdivujete, jak bravurně leze po skalách, jak se drží jednou rukou nad obrovskou propastí, nad nějakém nebo na nějakém převisu? No tak prý většinu těch scén točí opravdu on, je zajištěn lanem, pochopitelně to lano se pak ve filmu vymaže a on vypadá jako veliký borec. Prý nějaké ty skoky ze skály na skálu za něj dělají zkušení kaskadéři, horolezci, kteří to dovedou a samozřejmě také jsou jištěni. No teď se velmi rozšířil bouldering, tedy lezení bez zajištění lanem. V posledních letech tenhle ten sport nabývá na popularitě, dá se provozovat venku i na vnitřních stěnách. No a právě o ty není v Liberci nouze. Jedna se teď nově rozšířila a druhá bude po rekonstrukci otevírat.
1: Fenomén boulder. Novinky představují obě liberecká lezecká centra. Lezecké centrum Boulder Point v Libereckých Ruprechticích. Momentálně tu lezou desítky lidí, zároveň probíhá trénink lezeckého oddílu. Úplně nově tu lesům poslouží i rozšířené prostory.
2: Jsme více jak zdvojnásobili celkovou lezeckou plochu. Zároveň došlo k navýšení počtu cest logicky, a to více jak o 200 cest.
1: Vysvětluje Dušan Podroužek z Boulder Pointu. A co na nové prostory říkají lezci?
3: Tady bylo vždycky strašně moc lidí, takže tím, že to rozšířili, tak je super, že se to jako rozředí.
4: Že ten prostor nebyl dostatečující.
3: Tak.
4: Jo. Že i takhle, jak jsou tady ty kroužky, že se jako nemíjíme.
5: Dvojnásobná stěna, takže za mě super. No.
1: Podle vedení areálu je boulder sport dostupný, nenáročný na vybavení a lézt spolu mohou celé rodiny. Potvrzují lezci.
5: To takový jako pomocník k fitku.
4: V rámci i jako lezení, že se člověk jako může zkoušet ty techniky.
6: I to, že sem člověk prostě může jít jako jen tak po škole, nebo třeba před školou, my dneska.
4: Nebo místo školy třeba.
1: Druhou lezeckou stěnou v Liberci je šutr. Na jeho dveřích visí cedule oznamující, že je celý areál z důvodu rekonstrukce zavřený.
7: Ta hala původní už prostě nějakou rekonstrukci potřebovala. Ta samotná budova na novou stěnu prostě byla malá.
1: Proto jste se rozhodli pro ten boulder.
7: Mm-hmm.
1: Říká správce šutru David Nováček. Otevírat by měli v průběhu října.
7: Tady už nějaký druhý týden montují to dopadiště a souběžně s tím už dáváme ty chyty.
1: Jak se takový boulder vytváří, popisuje stavitel Viktor Pařízek.
8: To takové intuitivní, jediný, co člověk dopředu si určí, tak je nějaká obtížnost. A je potřeba tomu přizpůsobit i výběr těch chyt. A převislost nějak té stěny. Pak to všechno musíme zkoušet, je lepší to vyzkoušet ještě s nějakým kolegou, protože společně přijdeme na víc nějakých možností, jak to třeba upravit. Nebo.
1: Boulder Liberec ovládl. Nejbližší lezení na laně je dostupné v jablonecké Makak aréně. Anna Podhorná, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Volá vám Český rozhlas Liberec.
1: A volá na zámek Opočno, kde už nás čeká kastelán a spolutvůrce deskové hry Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Pane kastelány, dobrý den, dobré odpoledne.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Tak teď vás trošku hned v úvodu naštu. Vy se nudíte na těch zámcích, hradech, že vymýšlíte hry?
2: To snad ani ne, ale v zimě přece jen trochu času je, takže tenhle ten nápad se zrodil na podzim minulý rok na jedné kastelánské poradě, no a vlastně leden, únor, březen jsme to vymýšleli a vyráběli.
1: Co je cílem té hry, proč tedy vznikla?
2: Tak cílem je propojit

0: všech 17 hradů a zámků, které spojuje územní památková správa na Sychrově. To jsou hrady a zámky, památky severovýchodních Čech, Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj. A šlo nám o to všechny ty hrady, zámky vlastně propojit, trochu ukázat, že nejsou tak daleko od sebe, že je to vlastně tady za humny a že mají svoje kouzlo a je určitě, stojí za to je navštívit.
1: Tak trochu tip na výlet, jestli tomu dobře rozumím, trochu vzdělávání, trochu zábava. Pro koho je určena? Má to nějaké věkové ohraničení?
0: Tak základem je umět číst, protože je samozřejmě plno doplňujících karet, které návštěvníka vlastně provedou tím hracím polem, takže řekněme od 6 let, no a ta horní hranice, to bych asi neurčoval, prostě pro toho, kdo si chce hrát.
1: Dají se ve stručnosti prozradit pravidla?
0: Je to něco mezi, řekněme, takovou poznávací hrou ve stylu vědomostních karet, ale zároveň člověk jde s figurkou po hracím poli mezi těma hradama a zámkama, které jsou krásně vyobrazené na tom hracím poli. Tak nevím, tak bych to asi přirovnal něco mezi Člověče nezlob se a Českem.
1: Můžeme tu hru už někde koupit?
0: Dá se koupit na 15 hradech a zámcích tady v těch severovýchodních Čechách. Je to na pokladnách vlastně těch hradů a zámků v suvenýrech, takže těch prodejních míst je celkem dost.
1: Já vím, že platy kastelánů nejsou nikterak vysoké, že zdaleka nedosahují celorepublikového průměru. Ostatně kdo dosahuje toho celorepublikového průměru? Takže vy si budete kupovat nové auto, ne, za ten výdělek?
0: Bych moc rád, ale řekněme, že to dělám pro slávu hradu a zámku a vlastně z toho nemám vůbec nic, ale ten dobrý pocit hřejivý určitě stojí za to.
1: Já myslím, že naše hrady, zámky při těch rekonstrukcích, opravách, provozu spotřebují obrovské množství peněz, tak si myslím, že si můžeme dovolit i prozradit cenu v tomto případě.
0: Na těch pokladnách hradu a zámku se prodává za 399 korun, taková baťovská cena, necelé 400.
1: To byste musel 399 korun, aby byla baťovská.
0: Tak, jo, je to 399, opravdu to je. 399.
1: Je to tak, jo, je to 399.
0: No, ano, je to.
1: Tak vám držím palce, děkuju za ten nápad, protože pokud to opravdu pomůže, tak si myslím, že každý takový nápad je vítaný a vám za to a vašim kolegům, s kterými to vznikalo, děkuju a přeji hodně úspěchu. Mějte se moc pěkně, tolik pan Tomáš Kořínek, kastelán zámku Opočno a tvůrce nové hry Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. No severovýchodních znamená, že jsou tu pak jihozápadní a jihomoravské a severomoravské, že by se kolegové chytli za nos? Nebo máte už nějakou informaci, že by snad přispěli taky?
0: Zatím o tom nevím, ale držím jim palce, aby se k nám připojili.
1: Děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tady stále pondělní pohodové odpoledne s Pavlem Kutrnou.

0: Robert Palmer v Českém rozhlase Liberec. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak správně používat blinkry. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhle možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínám.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vláda se dnes zabývala rozpočtem, už je co si schváleno, také bude regulovat opět od října ceny pohonných hmot, ale o tom víc ve zprávách. No a teď budeme gratulovat, my už jsme vlastně gratulovali k 80. narozeninám Daniely Kolářové a gratulantem je celý Český rozhlas. Třeba právě pořadem Divadlo pro vaše uši, kde se paní Daniela Kolářová setká i se svým dlouholetým hereckým partnerem Jaromírem Hanzlíkem.
1: Já jsem damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
2: No, tak ono to bylo všecko dohromady, já jsem přišla z Karlových Varů, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života. Klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně a v tom to bylo hezký a vlastně člověk měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
0: No jestli jste ochotni poslouchat i v noci, nebo řekněme hodně pozdě, tak si naleďte náš rozhlas po 22. hodině Divadlo pro vaše uši. Budou tam ukázky z krásných rozhlasových rolí Daniely Kolářové, vzpomínky a určitě se pobavíte. Pavel Kudrna vám děkuji za pozornost. Sejdeme se po 17. hodině při Dni v kraji. Za chvíli také Pavel, ale Kučera. No a hostem Humoriády bude herečka Libuše Švormová. Tak se pobavte.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda znovu zasáhne proti vysokým cenám pohonných hmot. Od října obnoví regulaci. Na Novoborsku se kvůli uzavírkám mění jízdní řády. Kůrovcem napadeného dřeva bude letos v Krkonoších méně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno, na horách přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Vláda od října obnoví regulaci cen pohonných hmot. Marži zastropuje na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Zároveň sníží spotřební daň z nafty. Ministerstvo financí o tom informovalo na síti X. Každý pracovní den bude rezort znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření má podle ministerstva reagovat na rostoucí ceny paliv kvůli konfliktu na Blízkém východě. Regulace bude platit do konce října. Cestující veřejnou dopravou na Novoborsku čekají ode dneška další dopravní omezení. Město Nový Bor to uvedlo na svém webu. Na silnici 3. třídy se nově uzavírá úsek mezi Bukovany a Písečnou.
2: Autobusová linka číslo 455 bude do Bukovan jezdit ze směru od Dolního Pihelu. Spoje, které jezdily při první etapě uzavírek z České Lípy do Bukovan, budou končit už v Písečné. V Novém Boru se kvůli uzavření Husovy ulice mění provoz linek 481 a 482. Konkrétní úpravy můžou cestující najít ve výlukovém jízdním řádu na stránkách iidol.cz. Z Nového Boru Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Začátek tohoto týdne bude chladný a místy deštivý. Teploty se udrží pod 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Ve středu se začne oteplovat, noční minima ale uprostřed týdne klesnou a objevit se můžou i přízemní mrazíky. Víkend by mohl přinést babí léto. Vyjasní se a teploty vystoupají nad 20 stupňů Celsia. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
3: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%, ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70% takto napadeného dříví.
1: Počasí.
0: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se ještě budou vyskytovat přehánky. Během noci očekáváme ustávání srážek a ubývání oblačnosti, k ránu místy až do vyjasnění. Na horách bude po celou noc více oblačnosti s občasnými přehánkami a ráno čekejme i mlhy. Nejnižší noční teploty je 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme většinou oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 13 až 16, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 v obci Velké Hamry na Jablonecku havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně. A na silnici 283 u obce Mírová pod Kuzákovem se na Semelsku. Dejte pozor, je tam olej na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, já se omlouvám, že jsem to naše krásné světle prostředí tady tak zatmavila. Já jsem přišla v černém, protože jdu večer do divadla, tak jsem si vzala.
4: Já mám taky černou, nejdu do divadla, takže no, jsme se vyladili, i když jsme se nedomlouvali předem, no. Tak to je paráda. Dobře vyladěné odpoledne, však to říkám vždycky. Dámy a páni, máme bohulibé cíle prožít spolu rozšafné chvíle.
1: Humoriáda.

0: Posloucháte dnešní humoriádu, jak už se představila dáma v černém dnes, Libuše Švormová. Je tu z jistých důvodů v tomto oděvu této barvy? Je to divadlo? Co to bude konkrétního na zajímá ještě trošku?
1: Já se jdu podívat, protože zároveň má taky dneska narozeniny Daniela Kolářová, osmdesátiny, a ona hraje v divadle Mana, což je ve Vršovicích, nějakou komedii, kterou neznám, jmenuje se to Návod k přežití. Tak doufám, že kromě toho, že ona bude jistě výborně hrát, takže to bude taky trošku poučné.
0: Ano, vy jste to trošku předslavili v Tobogánu rozhlasovém s Alešem Cibulkou. No. Jaké to bylo?
1: No, to bylo roztomilý, no. Tam byl Petr Kostka, Carmen, takže všichni říkali takový, Petr ji varoval, že teďka jde teprve, že teď jde do stáří.
0: Aha, že to teprve začne všechno.
1: Pak někdo tam taky říkal, to už nevím kdo, že náš věk je zase bezvadný v tom, že nikdo nemůže říct, že jsme zemřeli předčasně.
0: Tuším, že Hynek Bočan, že to řekl pan
1: režisér. Bočan byl tam Stivín, krásně foukal a bylo to roztomilý.
0: Nakonec zeptáme se Aleše Cibulky osobně v páteční humoriádě, tady bude hostem, tak se ho doptáme na ty další podrobnosti. Teď nás zajímá, paní Švormová, koho nám vyberete pro začátek?
1: No tak já vyberu toho, kdo sklad snad dneska, teď jsem já zbreptala, kdo snad nesklame nikdy, Oldřicha Kaisera.
2: Hovor s Nastasí Okinskou.
3: Vítám všechny příznivce z pravodajského servisu Země koule. Promiňte mi, že jsem trošku dejchaná, ale jsme zde v hotelu Pupu, teda Pup, no, a jsme tady v baru a já jsem přímo načapala paní Nastasí Okinskou, herečku, tady ve svém volném čase, a já bych se jí ráda zeptala na něco. Připravila jsem si plno zajímavých otázek. A, takže já bych se vás zeptala, jste herečka? Vlastně ne. Vlastně to jasný, že jo. To se ptát nebudu. Takhle. Natočila jste nějaké filmy? Vlastně ne, to taky. Ne, já vím, já jsem to zblblá, vím. Takhle, bych se chtěla zeptat. Tak to ne, to jasný. Tu film se točila, herečka jste. A počkejte, takhle. Já, kdo vám dělá tyhle ty vlasy? To je strašně hezký. To bych taky chtěla.
4: Hezký?
3: Cože?
4: Cože?
3: No, že to je pěkný, jako ty vlasy, no, tohle. Kde vám to dělá, ty?
4: Like, we almost have the same color.
3: Cože?
4: Cože?
3: Cože, já asi mluvím moc rychle, co? Já vím, to mě taky vždycky říkali prostě, že strašně mluvím rychle.
4: Tu parles français?
3: No, to taky, přesně. No, ty maláš, to mi taky takhle říkali, prostě už ve škole jako odmala. A to je jedno, to sem nepatří. No, takhle, paní Nastasio, já bych se ráda zeptala. Cože? A to se mi plete. Takhle, já bych se ráda zeptala. Jak dlouho asi tady budete?
4: Deutsch. Italian? Italiano, pali italiano.
3: Já si mluvím tak pomalejc. Jak dlouho tady asi budete?
4: No, I don't understand you. What am I supposed to do?
3: Cože?
4: I don't understand.
3: Já nevím teda, ale mě normálně všichni rozumějí, když mluvím. Ty mě fakt nerozumíte, jo? Tak ještě jednou, jo, pomalu. Jak dlouho tady ještě v Karlových Varech budete?
4: Budete.
3: No to se ptám já. To se ptám já. Ježíš, počkejte vlastně. Já jsem blbá. Já už vím. Vy mě vlastně nerozumíte, že jo? No jo, vlastně teď vy vlastně mluvíte, nemluvíte česky, že ne?
4: Míště můžu, American Rhapsody.
3: Vy nemluvíte česky. Já vím, když já jsem blbá. Ne, promiňte, já jsem blbá, ale to se mi stává vždycky tohle. Promiňte mi, paní Nastasio, já mám takovou smůlu, protože kolegové se mi zase budou smát.
4: Listen, I hope this will be translated.
3: Paní Nastasio,
4: I want you to see my director.
5: wrote a story, and it was her life story. And this is the movie we're presenting, American Rhapsody. And it's the story of her life, of her family, how she got left behind, and her family immigrated to America, and how hard it was to get the little baby, you know, through the Iron Curtain, and how the family came back together. That's a very personal story to her. And we're all here, and it means so much to us that we're
3: here.
5: Will you come tonight?
3: Můžeme se tykat?
5: Yeah?
3: No jistě.
5: Okay.
3: No.
5: Okay.
3: Tak jo.
5: Thank you.
3: Ahoj. Ahoj. Jo, jo. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj. Že jsem tak šťastná.
5: Ahoj.
3: Nastasí, Nastasí.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Oldřich Kaiser jako jednojazyčná reportérka v rozhovoru se světovou hvězdou v Karlových Varech. Zasmáli jsme se. Ano, tak je to vždycky tak přirozené, že někdo, kdo neumí cizí jazyk, tak se snaží tomu, kdo mu nerozumí česky, pomalu vysvětlit, aby rozuměl. Tak, přátelé, myslím, že vybrala dobře. Lubuše Švormová, vy si to vyhodnoťte sami. Když chcete Oldřicha Kaisera, zvolte Ačko. Pokud byste chtěli herecké historky našich velkých hvězd, jako je třeba Josef Beck, tak si zvolte Bčko. Humor, mezera A nebo B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tady je humoriáda, dnešní posádka Libuše Švormová a Pavel Kučera vás zdraví a vy na našem telefonu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych sem chtěl pozdravit paní Libušku.
3: Dobrý den.
2: A myslím, že budu mluvit za všechny. Děkuju za Angeliku.
1: Ona opět běží v těchto
3: teď
1: měsících.
3: Teď zrovna náhodou, ano, běží.
2: A hlasuju Bčko.
1: Ano, nekonečný příběh Angeliky a od vás máme hlas B. Děkujeme pěkně. Dobrá. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló. Je tam někdo? Už vás slyšíme? Ale pán nás zřejmě neslyší. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Anda Zemník, Pavle zdraví, paní Švormovou.
3: Dobrý den.
4: Já bych rád doposlech ten rozhovor s těmi řečmi.
1: No, on už asi skončil. My tu máme další ukázku jinou, tentokrát s Oldřichem Kaiserem. Ono to tam...
4: Kaisera, no.
1: No, už se loučili s Nastasiou Kinským. Tím tykáním, pokud jste poslouchal dobře, tak jste zaslech taky.
4: Děkuju vám moc, ahoj.
1: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá.
3: Dobrý
5: zdravím
3: den.
5: Zdravím vás, Pavle, zdravím vašeho hosta Libušku.
1: Zdravíme.
3: Děkuju.
5: A já bych si přála pokračování Ačko pana Kaisera.
1: Máme zapsáno a děkujeme taky. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobrý den, tady posluchačka Alice, zdravím vás, Pavle, zdravím Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych Ačko.
1: Děkujeme i za váš hlas a těšíme se na slyšenou.
6: Dobře, na slyšenou.
1: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, dáma pr.
1: Dobrý den.
7: Vás, Petr Zelhoty, přál bych si pana Kaisera.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky. No a ještě jednoho si vyspovídáme, kdo pak je s námi teď.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdonek.
1: Dobrý den.
8: Já vás oba dva zdravím, zvlášť dámu.
3: Děkuju, dobrý den.
8: A já bych pokračoval s tím Kaiserem.
1: Děkujeme pěkně a mějte se hezky, Petře. Tak sečítáme, přičítáme všechny hlasy i SMS a výsledek je Oldřich Kaiser pokračování. Anekdota z hry a z kouzelníka.
9: Potkali se dva. Señor Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz a señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo. O čem máš ty bouly na hlavě? Ptá se señor Manuel Rodriguez de Stefano de Longo, señora Juárez, Rodrigo Santa Maria da Silva de la Cruz. Ale včera jsme byli s Jacintou, Juanitou, Anou Mariou, Perezovou de Eugenio na Amazonce a sedla si mlečela moucha. A to tě tak štíplá? Ptá se señor Manuel Rodriguez Antonio de Stefano de Longo, señora Juárez de Rodrigo Santa Maria de Silva de la Cruz. Naštěstí ne, smí se señor Juárez Rodrigo Santa Maria de Silva de la Longo, naštěstí můj bratr Alvarez Antonio de Stefano de Longo zabil lobotou.

0: Od kolisa tři. Señor Juárez, Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo a jeho bratr Álvarez Antonio de Stefano del Dongo a señor Juárez, Rodríguez Santana del Dongo, Juárezo. Pojď, povídá señor Juárez, Rodrigo Santamara de Stefano del Dongo. Ne, zpět, povídá señor Juárez, Rodrigo Santamara del Dongo, Juárezo, Perezo. Ne, zpět, ještě, no dobře, to bylo vlastně. Jeho bratr Álvarez Antonio de Stefano del Dongo povídá Jacintu Juárezovi, Perezovi del Dongo de Eugenio. Ne, zpět, dobře, to bylo.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla vzpomínka možná na léto, na windsurfing od Jiřího Korna, hudební vzpomínka. Teď jdeme opět do našeho archivu a někoho nám vyloví teď pro vás, abyste se zasmáli při pondělku, náš dnešní host Libuše Švormová.
2: Tak já tentokrát dám Františka Ringo Čecha, kterýho mám vůbec ráda, tak jako malíře a vůbec ho mám ráda.
1: Tak je to veselý chlapík, tak uvidíme, co předvede ve všechno party s Karlem Šípem.
3: Teď mě opravuje furt, blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takový, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje. No. Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáším.
4: On tomu rozumí. Jo, počítač myslíš, no, ne Novotný.
3: Ne Novotný může, ale... Ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba... Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám, delete, dum-dum. A zase dum-dum. Hrozný.
4: On neví, co je dum-dum.
3: Ano, nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co si děláš? A já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse. A on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na ně vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty... Jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
4: Ano.
3: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo? Napsal jsem mu před del pr.
4: Tak na té klávesnici.
3: Ano, ano. Ať lidí.
4: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přinesl tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítači.
3: To je obžaloba, to je obžaloba.
4: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
3: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
4: Ano.
3: A já ho teda musím psát na něm.
4: Na počítači,
3: no a...
4: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
3: No, protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký, blbečku? Vždyť já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím František Ringo Čech a počítače. Nedá mi to, zeptám se paní Libuše,
2: jo,
1: co, jaký mají vztah s počítači.
2: Úplně mimo mě, úplně mimo mě. Naštěstí mám manžele, který v tom opravdu umí, takže to, na co potřebuju, tak se ho zeptám. No. Ale ne počítače, manžele.
1: Tak to je, no samozřejmě, on se zeptá
2: já
1: pod počítače.
2: Já už jsem tohleto nějak výborně nestihla, no.
1: Tak ale
2: už
1: to se neomlouvejte. Já jsem čekal i zápornou odpověď, že prostě k tomu nemáte vztah, máte určitě hezký
2: ale
1: vztah daleko jiným věcem.
2: Ale to víte, že jo.
1: Tak jo. Budeme dál s Františkem Ringočechem a s Karlem Šípem ve všechno párty povídat o počítačích, nebo se přihlásí Rádio Bubu online. Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli si můžete vybrat Františka Ringo Čecha anebo Miloslava Šimka se Zuzanou Bubílkovou. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
3: Dobrý den.
2: A já bych určitě hlasoval pro rádio Bubu.
1: Dobře, takže Bečko, paní Švormová už se na vás, Honzo, těšila. Utkvěl jste jí v paměti nějakým
3: Vím,
1: způsobem.
3: Vím, že voláváte často.
2: Volávám často, protože humoriáda je pořad, který se snažím nevynechat.
1: My jsme rádi, že patříte do naší party rozehrané. Tak jo, děkujeme, nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: Dobrý den, kdo je s námi? Haló, stlumíme rádio, prosím, a představíme se. Nepředstavím. Ano, už je tady paní.
4: Alena Brno.
1: Ano.
4: A pana Ringo Čecha.
1: Dobře, píšeme si Ačko, děkujeme pěkně a ptáme se dalšího, pro koho by byl on nebo ona. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František Raudbina Dvrtavou. Zdravím dvě empatické osoby.
1: Jako nás, jo.
5: A pana Pavla.
1: Děkujeme.
3: Jsme rádi.
5: A chtěl bych Františka, on by mi to neodpustil. Buďte tak hodný.
1: Dobře, má tam váš hlas. Když jste František, tak volíte Františka, to je jasně.
5: Rád vás slyším a zdravím... Zdravím Švadlenku a Zdeníčku, mějte se hezky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. A tak ještě jednou se zeptáme, kdo pak je s námi. Dobrý den, jste tam?
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu.
1: Je tam někdo, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím.
1: Ano, ano, ano.
6: Já bych hlasoval pro pana Ringo Čecha.
1: Máme zapsáno Ačko.
6: A naslanou.
1: Nápodobně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Věra a

0: všechno. Pořádně v obtěži, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4 a já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
1: Ale budou v té knize taky pasáže tyhle ty počítači?
0: Ano, to je z té knihy.
1: Ano.
0: Já jsem si to dneska ráno vyklikl.
1: Ano. Tak co tam máš ještě jako nějaká zkušenost? Řekni nám, co máš tam počítače, řeknu. Co se ti přihodilo?
0: No, zpátky ke Šmejdovi. Já jsem vynechal data, jo? Jsem na horách a musel jsem ho přepnout na telefonní linku. Doma mám, pane Hernády, INDS?
2: ISDN.
0: A ještě něco, má to skopčácký jméno, něco jako Hans, Walter nebo Schmidt. No. Teď už vím, že to je Fritz.
1: Ano, jo.
0: No, nejdou mi maily. A třeba Novotný, byli jsme v Mongolsku a on v Ulaanbaatoru otevřel něco, kde mi lidi píšou, že jsem idiot. 5000 vzkazů tam mám. Já to vůbec nevěděl. Tam mi někdo píše, jak hned první urážka, jak můžu, když oni vědí, že se nemáme rádi s prdel. A tak prostě píšou, jak jsem mohl vůbec si dovolit chtít být ministr kultury, když nemám rád počítač. To přece nemá, jak si zvědění, to je technický pokrok. To je z Hlbakovicí, nemá nic společného. To je prostě technokratická záležitost. A tam, já jsem říkal Novotnýmu, tak musíme těm lidem nějak něco říct, tak jim někam zavolám. On říkal, není jim kam volat, jako to oni jim tak napsali takovýhle věci a jim nemůžu je zjistit a udat.
1: A proč v Mongolsku on ti vyjíždí takovýhle věci?
0: Novotný je genius.
1: On je z nás asi nejdál, teda musím říct, já tak jako vím, Novotný je tak jako počítačově, že jo, nejvyspělejší. Když vemu třeba Karla a s dovolením i paní Holubovou, tak že jo, ten Petr
0: má velkou výhodu.
1: No?
0: Novotný vstává stejně, ve 4 hodiny, když já vstávám, začínám pracovat, Hernády spí.
1: Ano.
0: Čili Hernády ho volat nemůžu, to si dělám poznámky, volat Hernády. To je v 9 ráno už takový ale Novotný je vždycky vzhůru. Víte, co on udělá? Teď, pane Hernáde, to jsem vám neříkal včera, jsem vám ještě nevolal. On začne zvonit.
1: Kdo?
0: Ten...
1: Počítač.
0: Počítač.
1: A proč zvoní?
0: Nevím. Já jsem mu nic neudělal, nic jsme si ještě neřekli a on zvoní. Tak já už umím restartovat, tak já ho třeba 3x za sebou restartuju.
3: To dělám taky.
0: No.
3: Restartuju.
0: Furt ho restartuju.
1: A ty myslíš, že mu nějak ubližuješ tím, nebo?
0: Asi, já myslím, že ho to bolí.
1: Jo.
0: No, jinak bych to nedělal.
3: To se má dělat, že jo? To dělají všichni. Jak je nějaká, něco se děje, tak všichni restartujou, že jo?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Tak máme dokončenou návštěvu ve Všechno party o počítačích. No a jdeme se přesunout k dalšímu souboji. Vracíme vám do hry, tentokrát proti sobě herecké historky a Rádio Bubu, čili Miloslav Šimek a Zuzana Bubílková v politickém harašení. Tak tuším, že by si paní Švormová vybrala raději herecké historky, je jí to nakonec bližší?
6: No, jednu takovou kratičkou. Já jsem jednou točila nějaký seriál a točili jsme v exteriéru, tam byly ty vozy, maskérna, kostýmérna, tam mě upravili a to já jsem vylezla ven a proti mě šel takový pán s velmi vstřícným úsměvem a já jsem si říkala, no ten bude chtít buď se vyfotit nebo podepsat fotku nebo tak, tak jsem taky vlídně k němu přistoupila a on říkal, co tady děláte? Já říkám, no tady se bude točit, tak tady chodím a on říká, hledáme lidi do komparzu, nechtěla byste. On mě nepoznal.
5: Měla jste ho zmást a říct, že klidně i komparz si zahraju ve svém filmu.
6: Ještě bych měla možná 2 honoru.
5: No, proč ne? Dobře, tak přátelé, zkuste hlasovat. Herecké historky Ačko, Bčko, Radio Bubu. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Přivítáme vaše SMS hlasy na telefonu 731 800 900. Ty vaše hlasy hlasovaté. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak skupina Mirai s Mirajem Navrátilem nám to zpívala a hrála o tom, že chce tančit zimou i létem. Když jsme u těch ročních období, nastupuje nám pomalu podzim. Které období má nejraději Libuše Švormová?
3: Já léto, teda upřímně řečeno, pro mě to teďka tak trošku jako končí už. Ale pak jsou zase hezký listnatý lesy a ty barvy a to mám taky rád.
2: No na všem můžeme najít něco hezkého, že? Tak přátelé, najdete si svůj humor, budou to herecké historky, anebo Rádio Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou. To je aktuální otázka pro vás, konkrétně pro vás na telefonu. Dobrý den. Haló, a tak jsem se těšil a člověk by se neměl těšit, měl by hezky očekávat, kdo pak přijde. Dobrý den.
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a dobrý vašeho den. Milého hosta, paní Libušku Švormovou. Libuško, moc vás zdravím, přeju vám vše dobré.
3: To jsem ráda.
4: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem ano. Posluchačům přeji hezký večer či příjemné úterní ráno, příjemné probouzení, možná do trochu uplakaného dne všem posluchačům. Humoriádnice Růža z Lichnovska, nashledanou.
2: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
5: Dobré odpoledne, tady Josef Skladná, zdravím vás oba dva.
3: Dobrý den.
5: A vybral bych za B.
2: Ano, pana Šimka s paní Bubílkovou. Děkujeme pěkně.
5: Ano.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i paní Libušku Formovou.
3: Dobrý den.
6: Přeju vám oběma krásný den a byla bych pro Bčko, pro Bubu.
2: Ano.
6: Byla jsem tady na ní u nás, mám fotku s panem Krampolem, takže
2: vás pobavili. Tak jo, souhlasíme.
6: Ano.
2: Děkujeme.
6: Den.
2: Vám taky. Souhlasíme dokonce až tak, že tu máme součet a výsledek, takže se můžeme těšit na Bubu dvojice Bubílková Šimek.
7: Pane prezidente, teď otázka se objevuje pro vás. Posluchač Roman no. Dutý se ptá, myslíte si, že to Evropská unie myslí vážně s tím omezením volného pohybu pracovních sil?
8: No, nevím, ale pro každý případ doporučuji, abyste doma nacvičovali vstup do Evropské unie podobně jako já.
7: A to je jak, pane prezidente?
8: No, takhle, musím poslouchat a 7 let bez ní nikam nesmím.
9: Pane prezidente, ještě ano. Pro vás. Ano. Posluchačka Eva Hovorová se ptá, proč naopak my, tedy Česká republika, nechceme 7 let po vstupu do Evropské unie povolit prodej naší půdy cizincům?
8: No, je to myslím z toho důvodu, abychom si ještě 7 let mohli zpívat Čechy krásné, Čechy mé. Protože až se naše půda jaksi rozprodá, tak si budeme moci zpívat akorát tak, kde domov můj.
7: Předsedo Klausi, teď je záběr na vás. Vy asi chcete reagovat, protože já vidím, že se vrtíte.
8: Ano, ano, já přiznávám, paní Bubílková, já se vrtím. Já opravdu nechápu, jak někdo může vtipkovat na toto téma. Víte, já mám pocit, že se nám hlava státu pomalu mění na Achillovu patu státu. Prosím vás, mohu reagovat?
9: Ano, samozřejmě, reagujte, pane prezidente.
8: Pane předsedo, vy byste měl přijet do Lán, protože moje manželka říká, že nám v oboze chybí starý lišák.
7: Pánové, to se nestydíte takto se hádat, si uvědomte, že národ ve vás vidí vzory.
9: No proto to tady v republice tak vypadá, paní Bubu.
8: Pane Šimku, prosím vás, uklidněte se a buďte bez obav, on to národ nějak vydrží. Pane prezidente, když už na vás tak přišla řeč, víte, že jste mě taky pěkně naštval? Vás, pane premiére, čím? Čím čaraga, čím? No co to zas ten prezident? Ten je úplně mimo, já se zvencnu. Slyším dobře, jaký pak čím čarára, čím čím? Promiňte, pánové, to se mi tam věru připletl špaček, že?
7: Prosím vás, pane Zemane, tak čím vás pan prezident naštval?
8: No podívejte se, já se na velikonoční pondělí ženu ještě za tmy z Vysočiny na hrad, abych jako první vyšlehal první dámu a tam se od Matého dozvím, že paní Dáša na hradě není a že sedí s kraslicemi v Portugalsku na pláži.
9: To jsem zvědav, co se z toho vylíhne.
2: Samozřejmě v rádiu Bubu s Miloslavem Šimkem a Zuzanou Bubílkovou se o hlasy známých politiků postaral mistr imitátorů Václav Faltus. Mm-hmm. Tak a to je závěr dnešní humoriády. Byla tu originální, žádná imitace. Libuše Švormová, naše hvězda. Děkujeme.
3: Já děkuju, těším se na příště.
2: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. Hodně zdraví a mějte se hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Průměrný důchod od ledna vzroste asi o 300 korun. Liberecký kraj chce ještě letos začít stavět další komunitní bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou. Stát bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Průměrný důchod od příštího roku vzroste o 304 korun měsíčně. Vláda navíc rozhodla o jednorázovém příspěvku seniorům ve výši 2000 korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Průměrná penze by se tak po valorizaci měla dostat na zhruba 22 200 korun. Přes 250 milionů korun bude stát rozšíření domova a centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá stavební firmu, která postaví 4 obytné domky určené pro komunitní bydlení. Zařízení poskytuje péči lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Současná kapacita domova je 48 klientů.
3: V každém ze 4 nových domků pak bude místo pro další 6 až 8 lidí s mentálním postižením nebo chronickým onemocněním. V rámci výstavby vznikne na pozemcích domova i společenský sál a také park s jezírkem. Náklady přes 250 milionů korun pokryje Liberecký kraj z vlastních zdrojů. Podle hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj nemá smysl čekat na dotace, protože ceny stavebních prací stále stoupají. Stavbu chce kraj zahájit ještě letos, trvat má 2 roky. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči ve stráži pod Ralskem na Českolipsku musí ode dneška do čtvrtka počítat s uzavírkami. Náměstí 5. května a ulice Revoluční a Mimoňská budou v tomto termínu zcela neprůjezdné. Oznámilo to vedení města na sociální síti.
4: Ulice jsou uzavřené kvůli stavebním pracím. V Revoluční ulici je neprůjezdný úsek přibližně 30 metrů, na ulicích náměstí 5. května a Mimoňské cirka 50 metrů. Objízdné trasy vedou přes ulice Ploučnická, Mimoňská, Pionýrů, Mírová, Revoluční a Jižní. Ze stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Česko bude příští rok hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Návrh státního rozpočtu schválila vláda. Oproti původnímu návrhu ministerstva financí ho snížila o 3 miliardy. Informovala o tom ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Návrh rozpočtu teď míří do sněmovny.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se ještě budou vyskytovat přehánky. Během noci očekáváme ustávání srážek a obývání oblačnosti, k ránu místy až do vyjasnění. Na horách bude po celou noc více oblačnosti s občasnými přehánkami, ráno v údolích mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme většinou oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty 13 až 16, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Doubské ulici se střetlo osobní vozidlo s čtyřkolkou. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projížděte opatrně. U obce Hlavice na Liberecku havaroval autobus, na místo jede policie, také tady s opatrností projíždějte. A v obci Dlouhý most je světelná signalizace na železničním přejezdu mimo provoz. Je tam silný provoz, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
0: Přeji vám hezký podvečer. Právě začíná Den v kraji, hodina, ve které mapujeme některé z událostí, které jsme vám ve zpravodajství a také v našich proudech nabídli v průběhu dne. Zastavíme se třeba v Semilech. Semily jednají o koupi místní polikliniky. Liberec chce stavět novou kompostárnu. Kytlice na Děčínsku a sousední Polevsku na Českolipsku chce bojovat s neukázněnými lidmi. A nakonec vám nabídneme něco, pokud patříte mezi sportovní lesce. Ovšem pro vás všechny je tu předpověď počasí. Za malou chvíli budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. I touto hodinou vás provede Pavel Kudrna.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Ulibic na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Nově se bude posuzovat i varianta čtyřpruhu v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valčteňsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavku města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
2: Je to na projektantech, aby oni tu duchu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné z klesa pod řeku Jizera zase vystoupat, protože takto dlouhé a komplikované tunely pak přináší časté uzavírky.
1: V Chotyni na Liberecku vznikne nová kompostárna. I přes nesouhlas obce ji tam vybuduje město Liberec. Podle mluvčího libereckého magistrátu Jana Krále bude v areálu bývalé skládky. Ten město Liberec vlastní. Kompostárnu bude provozovat společnost SAP Mimoň, které město pozemek na 10 let pronajme. V provozu má být na jaře 2027. Více se dozvíte už za chvíli. Hasiči v Libereckém kraji měli o uplynulém víkendu celkem 40 zásahů. Téměř polovinu tvořily dopravní nehody. V sobotu a v neděli k nim hasiči vyjížděli 16krát. Vážné nehody byly podle mluvčí krajských hasičů Jaroslavy Benešové zejména v neděli na Českolipsku.
3: Zřejmě nejnáročnější zásah byl ten u dopravní nehody 3 osobních automobilů v Doksech na komunikaci 1/38. Nehoda si vyžádala 3 zraněné.
1: V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška uzavřené části ulic Lipanská a Kamenná v dolním centru města. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jde o součást přípravných prací na stavbu nového dopravního terminálu. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Uzavírka ulic potrvá po celou dobu stavby, tedy 2 roky. Liberci dnes večer odhalí novou sochu na náměstí doktora Edvarda Beneše. Jmenuje se Támar a jejím autorem je sochař Čestmír Suška. Ten dnes v Liberci sochu sám představí. Podle kurátorky Liberecké galerie Jitky Mrázkové zatím nebyla nikde vystavená. Před Libereckou radnicí bude rok. Dílo je zároveň napojené na veřejné osvětlení. Každý večer proto bude svítit.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, počasí, to je to, co nás stále zajímá. Já nevím, možná si vzpomenete na takové ty pseudo předpovědi, jak mi začala ta vedra v létě, že takové počasí bude až někdy do listopadu, do prosince, že se uvaříme, vyschneme. Zatím to tedy venku nevypadá, že bychom se uvařili. A přitom bychom si ještě nějaké to babí léto přáli. Zdali bude, to bude teď otázka jako jedna z mnoha na meteorologku Janu Ehrtovou. Dobrý den, Jano, přeji vám hezký den.
2: Dobrý odpoledne.
1: Tak je hezké, řekněme, meteorologicky?
2: Meteorologicky je určitě zajímavé, protože k nám proudí vlhčí a chladnější vzduch od severozápadu a máme takovou tu klasickou proměnlivou oblačnost. Fouká nám někdy i čerstvý vítr severozápadní, teploty v Libereckém kraji do 16 stupňů Celsia a vyskytují se četné přehánky.
1: No, v noc bude asi v podobném duchu.
2: Noc vypadá to zpočátku ano, budeme mít stále nějaké oblačno, polojasno, ale ty přehánky nám budou postupně uslábnout a ustávat. Udržet by se měly pouze jenom na horách, ale na zbytku území už to postupně bude bez srážek a ráno bude chladné 9 až 6 stupňů Celsia.
1: My jsme na začátku nového týdne, samozřejmě, že už chystáme nějaké plány, co v dalších dnech, co o víkendu, tak prý tam jistá jiskřička babího léta je. Je to pravda?
2: No, babí léto se zřejmě objeví o víkendu a do té doby asi ještě nemůžeme úplně mluvit o babím létu, protože ještě máme chviličku čas a taky ještě během čtvrtečního dne bude přecházet studená fronta, takže ta by to respektive to babí léto přerušila, což by se nejednalo o rozhodně o babí léto. Takže, ale do té doby, co se týče úterý, středa, to vypadá, že vždycky po ránu bude nějaké skoro jasno, pojasno s ranními teplotami, které mohou sahat až k 5, možná v údolích až ke 2 stupňům Celsia, takže chladná rána, ale během odpoledne takové to polojasno až oblačno, bez srážek a teploty se dostanou při tady té oblačnosti v Libereckém kraji k 16-17 stupňům Celsia.
1: A o tom víkendu můžeme mluvit o babím létě, nebo to je takový jenom výkřik teplých dnů?
2: No, zatím to vypadá, že by se nějaká tlaková výše nad námi asi udržovala. Zatím nevidíme ještě úplně dál, co se bude dít, ale trend k oteplování a ke slunečnějšímu počasí tam je. Takže potom deštivém čtvrtku během pátečního dne ještě to bude doznívat celé to počasí, ale během pátečního odpoledne a ten víkend vypadá, že opravdu by byl slunečnějšího charakteru a ty teploty by se nám dostávaly. No, v Čechách asi až k 25 možná, v Libereckém kraji minimálně aspoň kolem 20 stupňů Celsia, což už bychom o babím létě určitě mohli hovořit.
1: Kdyby se tu ještě lehce ty 25 vyskytly, nebylo by to možná špatné, taky houby přivítaly určitě tu vláhu. Prýrostou nebyla jste na houbách?
2: Nebyla jsem, ale tady v Krušných horách jsem koukala, že opravdu velké zásoby.
1: Děkuju, mějte se hezky, Jana Ehrtová, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou. We'll be right back.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Semily jednají se soukromou firmou Clintop o koupi tamní polikliniky. Střídavě tam ordinuje přes 20 lékařů různých specializací. Budova je ale zastarala a je potřeba ji zrekonstruovat, proto část zastupitelů s koupí nesouhlasí. Detaily má redaktorka Johana Tománková.
1: Poliklinika se nachází v Tyršově ulici, ordinují tam praktičtí lékaři, zubaři, psycholožka, psychiatr, je tam alergologie, oční lékař, kardiolog a další specializovaní lékaři. Budovou vlastní společnost Clintop, ta už na jaře oznámila její prodej, o kterém teď jedná s městem.
0: Dospěli už k nějaké dohodě?
1: Zatím ne, jednání je teprve v začátcích, k nějakým závěrům by mohlo dojít ke konci tohoto roku. Vedení města si vyžádalo přesný popis technického stavu budovy, aby mohlo posoudit, jak velké investice budou potřeba. Na posledním jednání zastupitelstva vzali zastupitelé pouze na vědomí, že vedení města o koupi jedná, zatím se o ničem nerozhodovalo.
0: Já jsem hned v úvodu říkal, že část zastupitelství nebo zastupitelů je proti tomu, aby město koupilo polikliniku, čím argumentují.
1: Například Stanislav Palas z ODS s podporou KDU-ČSL říkal, že podle jeho názoru je náročné vlastnit a provozovat zdravotnické zařízení kvůli hygienickým a požárním předpisům. S tím vedení města počítá, proto si nechává právě vypracovat ten posudek technického stavu budovy. Palas také doporučil, že by měla polikliniku koupit nějaká soukromá firma, která provozuje různé nemocnice v republice. Podle něj by také soukromé firmy měly lepší možnost sehnat nějaké specialisty.
0: No a proč město chce vlastně tu polikliniku koupit?
1: Jednoduše proto, aby ve městě zlepšilo podmínky pro nové i stávající lékaře. V Semilech je poptávka po praktických i zubních lékařích. Praktičtí lékaři tam jsou často v důchodovém věku a brzy bude potřeba sehnat nové. Mezi benefity, které město nově příchozím doktorům může nabídnout, je městský byt. Malá města byt nabízí doktorům už celkem standardně, k tomu ale často přidávají třeba vybavenou ordinaci a to právě Semily nemůžou, protože nevlastní žádné zdravotnické prostory.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že v této hodině nabízíme informace, které se ozvaly v průběhu dne. Mohlo to být v reportážích, v rozhovorech a tak slýcháte i ranní nebo dopolední kolegy. Dopoledne moderovala Iveta Kalátová, no a ta se bavila na téma kompostárna v Liberci. Tu chce totiž město zřídit na pozemku zhruba 20 km vzdálené Chotyně. Co přesně má v místě vzniknout a jak na projekt reaguje vedení Chotyně, to všechno jsme zjišťovali. No a Iveta se nejprve ptala, kde přesně se Liberec chystá kompostárnu vybudovat.
1: Fungovat by měla v areálu bývalé skládky, který liberecký magistrát vlastní. 2 hektary na 10 let pronajme společnosti SAP Mimoň, která kompostárnu bude provozovat. Podle primátorova náměstka Jiřího Janďourka za starosty pro liberecký kraj má kompostárna sloužit na likvidaci odpadu z městské zeleně v Liberci. Ročně je to podle něj zhruba 6 000 tun zeleného odpadu. Kompostárna má být v provozu pravděpodobně příští rok na jaře.
2: A jak na záměr reaguje vedení Chotyně?
1: Podle nezávislé starostky Ivany Morgensternové z obcí liberecký magistrát aktuálně o ničem nejednal. Podobná situace nastala už před 3 lety, kdy se liberecký magistrát rozhodl zřídit v Chotyni kompostárnu poprvé. V plánu měl ale na místo vozit nejen trávu a větve, ale taky kaly z čistírny odpadních vod a nespotřebované potraviny. Vedení Chotyně proto v té době s rozhodnutím nesouhlasilo. Podle náměstka Janďourka ale Liberec nyní vyhověl veškerým požadavkům Chotyně a na zřízení kompostárny má i povolení krajského úřadu. Využití pozemku pro kompostárnu povoluje taky územní plán Chotyně.
2: A co přesně tady plánuje Liberec do Chotyně vozit?
1: V místě má vzniknout pouze kompostárna na zelený bioodpad, tedy bez kalů a zbytků potravin. Starostka Chotyně Českému rozhlasu řekla, že zatím nemá k projektu podrobnosti. Uvedla ale, že v případě, že bude kompostárna obyvatele obtěžovat, udělá obec všechno proto, aby byla zrušena. Podle Janďourka by měla být kompostárna malá. Náměstek zároveň doufá, že se situace uklidní. Firmě SAP Mimoň bude Liberec areál pronajímat 10 let, ročně tím získá zhruba 1 200 000 korun. Peníze podle Janďourka plánuje využít například na pořízení nových nádob na bioodpad v Liberci.
0: Informace zjišťovala Kateřina Kubíčková.

0: Dvě obce v chráněné krajinné oblasti Lužické hory se aktivně chystají bránit proti neukázněným lidem, kteří do tamních lesů odkládají odpadky. Pracovníci Kytlic na Děčínsku a sousedního Polevska na Českolipsku vyvezli za poslední měsíc z lesů v okolí obcí desítky pneumatik. Ty ale můžou lidé bezplatně odevzdat na několika místech ve sběrných dvorech nebo třeba v autoservisech.
1: Jsme kousek za Kytlicemi na lesní cestě. Tady se teda našli naposledy ty pneumatiky.
2: Přesně tak.
1: Přitakává Michála Holečková z Kytlického obecního úřadu.
2: Máme tady jeden z modelů, který obec pořídila.
1: A my teď jdeme nainstalovat fotopas. Takže má solární panel.
2: Má solární panel, přesně tak.
1: Ale i

0: A jsou jich tu desítky?
1: Jsou jich tu desítky.
2: Kytice plánují koupit alespoň 10 dalších fotopastí, aby je umístili na lesní cesty, odkud pracovníci obce poslední dobou pneumatiky odváží. Stejný problém má sousední Polevsko na Českolipsku, jak říká pracovník obce Michal Kepák.
3: Tady spod klíče na Jedličný tam bylo 40 gum, na Kočárovce tam bylo 20 gum.
2: A je to za poslední dobu, anebo je to takhle standardně?
3: To je poslední doba, 14 dní.
2: Polevsko už nějaké fotopasti v terénu má, plánuje ale nakoupit další. Do lesu lidé odkládají nejen pneumatiky. V oblasti Lužických hor eviduje několik nelegálních skládek odpadu také státní podnik Lesy České republiky.
4: Aktuálně evidujeme 7 nelegálních skládek s asi 5 tunami odpadu. Jsou na nich pneumatiky, plasty, stavební suť a například starý nábytek.
2: Dodává mluvčí lesáků Eva Jouklová. Podle ní je ale viníka těžké dopadnout. Společnost likviduje v celé republice ročně asi 200 skládek. Náklady na jejich likvidaci se pohybují kolem milionu korun. Nejčastěji se podle Jouklové objevují nelegální skládky v Ústeckém a Středočeském kraji. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Den v kraji.

0: Či?
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančice?

Hrnčicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Jitka Zelenková taky dnes po 13. hodině u Oskara Hesse na sebe prozradila pár věcí, tak teď jsme si připomněli hudebně. 17 hodin 47 minut, mám tady na závěr něco pro sportovce. Bouldering, to je lezení bez zajištění lanem, někdo řekne hazarderství, ale prostě který sport občas nevystaví naše tělo nějakému nebezpečí. A v posledních letech právě tenhle ten sport nabývá na popularitě. Dá se provozovat venku, ale i na vnitřních stěnách a právě o ty není v Liberci nouze. Jedna se teď nově rozšířila a druhá bude po rekonstrukci otevírat.
1: Fenomén Boulder. Novinky představují obě liberecká lezecká centra. Lezecké centrum Boulder Point v libereckých Ruprechticích. Momentálně tu lezou desítky lidí, zároveň probíhá trénink lezeckého oddílu. Úplně nově tu lesům poslouží i rozšířené prostory.
2: Jsme více jak zdvojnásobili celkovou lezeckou plochu. Zároveň došlo k navýšení počtu cest logicky a to více jak o 200 cest.
1: Vysvětluje Dušan Podroužek z Boulder Pointu. A co na nové prostory říkají lezci?
3: Tady bylo vždycky strašně moc lidí, takže tím, že to rozšířili, tak je super, že se to jako rozředí.
4: Že ten prostor nebyl dostačující.
3: Tak.
4: Jo. Že i takhle, jak jsou tady ty kroužky, že se jako nemíjíme.
5: Dvojnásobná stěna, takže za mě super. No.
1: Podle vedení areálu je boulder sport dostupný, nenáročný na vybavení a lézt spolu mohou celé rodiny. Potvrzují lezci.
5: To takový jako pomocník k fitku.
4: V rámci i jako lezení, že se člověk jako může zkoušet ty techniky.
6: I to, že sem člověk prostě může jít jako jen tak po škole, nebo třeba před školou, my dneska.
4: Nebo místo školy třeba.
1: Druhou lezeckou stěnou v Liberci je šutr. Na jeho dveřích visí cedule oznamující, že je celý areál z důvodu rekonstrukce zavřený.
7: Ta hala původní už prostě nějakou rekonstrukci potřebovala. Ta samotná budova na novou stěnu prostě byla malá.
1: Proto jste se rozhodli pro ten boulder. Říká správce šutru David Nováček. Otevírat by měli v průběhu října.
7: Tady už nějaký druhý týden montujou to dopadiště a souběžně s tím už dáváme ty chyty.
1: Jak se takový boulder vytváří, popisuje stavitel Viktor Pařízek.
8: To takové intuitivní, jediný, co člověk dopředu si určí, tak je nějaká obtížnost. A je potřeba tomu přizpůsobit i výběr těch chytů a převislost nějak té stěny. Pak to všechno musíme zkoušet. Je lepší to vyzkoušet ještě s nějakým kolegou, protože společně přijdem na víc nějakých možností, jak to třeba upravit. Nebo.
1: Boulder Liberec ovládl. Nejbližší lezení na laně je dostupné v jablonecké Makak aréně. Anna Podhorná, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Dnešní vydání Dne v kraji se chýlí pomalu ke svému konci. Na mě snad je, abych vás pozval ještě k našemu vysílání. Já začnu zítřkem, protože naším hostem po 11. hodině bude člen České vakcinologické společnosti doktor Jiří Šmítno a téma podzim ve znamení očkování. Nezapomeňte, dnes po 22. hodině se budeme věnovat 80. Daniely Kolářové, takže krásné ukázky z filmů, doufám, že se pobavíte. No a za chvíli už nás čeká Lada Klokočníková, hned tedy po zprávách a Šarm. A upozorňuji, není to vysílání jenom pro ženy, ale i pro nás muže. U mikrofonu byl Pavel Kudrna, přeji vám hezký den z Českého rozhlasu Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Osmnáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Dopravci vítají regulaci cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda. Na Technické univerzitě v Liberci zahájil dnes mezinárodní stipendijní program 15 studentů. Armáda zajistí izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru na Šumavě. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Ceny benzínu a nafty bude stát od října znovu regulovat. Rozhodla o tom vláda. Marže obchodníků zastropuje na 2,50 Kč na litr a sníží spotřební daň na naftu. Každý pracovní den taky bude ministerstvo financí znovu stanovovat maximální cenu paliv pro následující den. Opatření zatím potrvají do konce října. Dopravci rozhodnutí vlády vítají, říká mluvčí Česmadu Bohemia Martin Felix.
4: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
2: 15 studentů z regionu Trojzemí, ale i Tajvanu nebo Guatemaly bude v tomto semestru studovat na Technické univerzitě v Liberci. A to v rámci stipendijního programu Trilateral Scholarship Program. 4 miliony korun na něj přispěl Liberecký kraj.
5: Student Matěj Vedral vysvětluje, co od programu očekává.
6: Víc poznat ten region a ty možnosti, které jsou v zahraničí.
5: Svou motivaci popisuje i student z Turecka.
7: Liberec leží ve střední Evropě a nabízí skvělé spojení s ostatními zeměmi. Proto to považuji za výhodu pro svou kariéru i budoucnost.
5: Proč je pro kraj spolupráce s univerzitou důležitá, říká náměstek hejtmana Edvard Kožušník z ODS.
8: Je schopná nejenom edukovat, ale i přivádět mladé lidi do celého kraje a to my dnes potřebujeme.
5: Studenti od kraje získají stipendijní příspěvky. Z Liberce Anna Podhorná, Český rozhlas.
2: Od dneška je zavřená silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Oznámil to nezávislý starosta Brniště Michal Vinč. Důvodem je další etapa rekonstrukce vozovky. Stavbaři budou opravovat propustky a kompletně vymění obrusnou asfaltovou vrstvu v celém 3-kilometrovém úseku. Proto není možné mezi Brništěm a Velenicemi až do 30. listopadu projet. Objízdná trasa vede v obou směrech přes Zákupy, Kamenice a Velký Grunov. Armáda v dobré vodě na Šumavě zajistí, aby nebezpečné látky dál nepronikaly do půdy. Pak vybere dodavatele, který území vyčistí a chemikálie zneškodní. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. V bývalém vojenském prostoru je podle ministerstva životního prostředí asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, jako je rtuť nebo arzen. Vojáci tam minulý týden začali s chemickým průzkumem.
3: Počasí.
2: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se ještě budou vyskytovat přehánky. Během noci očekáváme ustávání srážek a obývání oblačnosti k ránu místy až do vyjasnění. Teploty 9 až 6, na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách na 7 až 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 10 u Ohrazenic na Semilsku havarovalo osobní vozidlo do dopravního značení. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna
9: známe lepší cestu. Šarm.
10: Hezké chvíle plné šarmu i toho zářijového přeje i dnes Lada Klokočníková. A co vás v následující hodině čeká? Poslední osobností, kterou jsme ještě v magazínu nepředstavili a kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších, je Saskia Burešová. V létě tato dáma první velikosti oslavila kulaté narozeniny a tak na ně, stejně jako na podzimní plány, se zeptáme už za chvíli. Taky se vydáme do České Třebové za nadčasovou českou módou, kterou vytváří s dcerami Pavla Machačová. Ta nám taky poví, co by nemělo chybět v podzimním šatníku. S šarmem se vypravíme i do cirkusu Prince a přímo v šapito vyspovídáme vzdušné akrobatky Vanesu a Sofii Lagronovi. V kosmetickém rádci pak představíme novinku v omlazování pleti PDRN a chybět nebudou ani další pravidla etikety s Danielem Šmídem. Dnes probereme téma, jak zvládat hádky, no a v konci pořadu rady, jak plánovat cvičení, dá v posledním díle našeho seriálu sportovní instruktorka Gabriela Bašková. Témat hodně, tak doufám, že si alespoň některé vyberete.

0: Jednou z osobností, které posíláte hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a která je tedy jednou z 10 finalistech, je Saskia Burešová, televizní a rozhlasová moderátorka a bývalá hlasatelka Československé, později České televize. Dobrý den, paní Saskio.
1: Ano, dobrý den, také přeji.
0: Bylo letošní léto výjimečné. 29. července jste oslavila kulaté narozeniny, takže já si říkám, určitě výjimečné léto.
1: Určitě bylo v duchu právě těch oslav mých kulatých narozenin. Kolegové z kalendária mi přichystali nádherné překvapení, květiny a dorty, věcné dary, zpívali mě dokonce, bylo to nádherné. No a jinak jsem samozřejmě i přes léto natáčela kalendárium a teďko, pokud jde tady o budoucnost, tak s Luckou Výbornou chystáme ten její pořad Výborná show, to bude někdy natáčený v říjnu. Pak ještě taková novinka, já točím seriál o záludnosti umělé inteligence, který je určen nejenom starším občanům a na konkrétních případech upozorňujeme, jak právě ta umělá inteligence pomáhá, ale zase na druhou stranu, jak je záludná a hlavně zneužitelná. No a jinak spolupracuji s rádiem například v Humoriádě, točím rozhovory, byla jsem v porotě na Muži roku, uvádím různé firemní akce, besedy s diváky, někdy plesy dokonce. Jsem ráda, že v tom roce, který vlastně, nebo no už to bylo před rokem, když se mi tak trošičku celý svět nějak zhroutil, tak jsem ráda, že mám práci, protože v té práci prostě člověk, ne že by úplně zapomněl, ale určitě ho to nějak jako duševně očišťuje.
0: Jak se zdá, tak na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůžete. A jak jste říkala, je to radost pro člověka, když má práci, která ho baví. No to kalendárium, jestli se nepletu, paní Saskio, ono už má také 30 let jako naše anketa.
1: 33
0: dokonce.
1: Ano, před těmi lety jsme právě slavili to 30. kulaté výročí a teď už je to 33. rok a když si představíte, že neděli co neděli, ano. pořád vysíláme, tak už je to teda opravdu jako dost dlouhá doba.
0: Zeptám se i na tu zahrádku, kterou máte tolik ráda. Byl na ní v létě čas, protože vyjmenovala jste řadu akcí Muž roku tady u nás v Náchodě a řada dalších. Jestli pak tedy nedostala na frak, tak trošku ta zahrádka.
1: Na frak dostala počasím, ale musela jsem si na ní udělat čas. Samozřejmě tentokrát bych řekla, že jsem musela té v zahrádce věnovat více toho času, protože se musela pořád zalejvat. A když jsem teda nebyla v Praze a různě jsem teda objížděla jednak tyhle ty všechny akce, které jsem vyjmenovala, no tak jsem do toho zapojila celou rodinu, syna, vnučky prostě, kteří zalévali za mě, jo, aby ta zahrádka úplně nespustla.
0: No, já si myslím, že rodina to je to nejkrásnější, co člověk v životě má, když má šťastnou rodinu. Jak často se vídáte s vnučkami, se synem? Je na to čas v tom kolotoči pracovním?
1: Určitě, oni mě pomáhají, vnučka dokonce tady občas bydlí, poté, co se teda to stalo, že mě zemřel manžel, tak bych tady byla úplně osamělá, takže to oni mě nenechali takhle samotnou. No a syn je teda strašně hodnej, tak ten tady je obden a nějak denně si voláme, takže já jsem pořád jako ve styku s rodinou. To je pro mě velice blahodárný.
0: Zastavím se ještě u té rozhlasové práce, protože mluvíme o rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. Ta přízeň posluchačů je veliká, mají vás rádi, dívají se na vás televizi, poslouchají, jak jste říkala, v Humoriádě, setkávají se s vámi rádi. Co ten rozhlas pro vás v současné době?
1: Já mám rozhlas strašně ráda. Já jsem samozřejmě v rozhlase účinkovala už před mnoha a mnoha lety. Já jsem dělala hosta do domu, uváděla jsem, dokonce jsem i psala kolotoč. To mě nesmírně bavilo. S Jirkou Ptáčníkem jsme ho moderovali a Humoriáda je velice přínosná a moc mě taky těší. Teď zrovna asi za hodinku jedu za Pavlem Vítkem do rádia a budeme točit rozhovory, tak vidíte, že rádio je mi velice blízké.
0: Tak já už nebudu zdržovat a jenom se těším, že se 23. října sejdeme na gala večeru Šarmantní osobnost roku, kde budete jedním z hostů právě dvouhodinového přímého přenosu Českého rozhlasu a mnohokrát děkujeme za to všechno, co pro naše posluchače děláte. Saskia Burešová byla naším hostem. Mějte se hezky, paní Saskio.
1: Já také moc děkuji a všechny posluchače zdravím.
0: Naschledanou.

0: Mám takový dojem, že řekne-li se machač fashion, pak se většině žen vybaví nadčasovost, elegance. A já jsem velice ráda, že dnes mám u mikrofonu v Módních trendech Pavlu Machačovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Protože o té eleganci a nadčasovosti si budeme povídat, ale i ve vztahu k podzimní módě.
1: Určitě, tak já bych možná začala asi střihem, nebo co se teďka asi v modním světě nosí. Samozřejmě zůstává pořád klasika široké kalhoty, potom se nosí hodně balónové kalhoty a samozřejmě, kdo má rád slimky, tak určitě slimky také, i když už trošku jim odeznívá. Ale třeba v pojetí slimkové kalhoty, kozačky, velké sako si myslím, že určitě nešáhnete vedle. A samozřejmě ke kalhotům patří i helenky, takže dneska se dává velký důraz na rameni vyspávky a trošku, aby ta silueta působila žensky a určitě laděla k těm širokým kalhotům, tak se dává důraz na pas. Dělá se to buď výběrama v pase, různým řasením, anebo když nám to ta helenka nedovoluje, tak si můžeme vlastně vystačit trošku s páskem. A určitě zase, když potom zvolíme další část šatníku, takže nějaký kabátek, zase k těm širokým nohavicím si můžeme dovolit jak sáčko, kabátek, kratší délky, zase důraz klidně na ty vycpávky, může být určitě krástky i vypasovaný, to vypadá moc hezky ženský, ale samozřejmě i větší velikost, to spíš doporučuji štíhlejším postavám. Potom teda co určitě už nás ovládlo i minulou sezónu, jsou balónové kalhoty. Trošku se tam přidávají na boku kapsy, takové ty cargo kalhoty. Je to trošku army styl, ale zase, když je to třeba ušité z krásné konfekční látky, vypadá to elegantně, působivě a zase určitě vypadá moc hezky tyto kalhoty, když se strčí do kozaček. Je to takový ten trend i ukončení těchto kalhot se dělá hodně na tkaničky, šňůrky, gumičky. Takže určitě doporučuji i nosit kalhoty do kozaček. Samozřejmě zase nesluší každému, musí si to každý nastavit, aby to bylo podle jeho gusta.
0: Když se na vás dívám, vy jste dnes v krásné čokoládové. Já si myslím, že čokoládová, ta hnědá barva, ta naprosto souzní s podzimem.
1: Určitě. Myslím, že je hodně lichotivá k obličeji. Černá je taky dobrá barva, ale ta černá nám ukazuje nám ty nedostatky. Ta čokoládová je lichotivější a určitě se dobře kombinuje s pastelovými barvama, protože nám nedává takový ty tvrdý kontrast jako černá růžová. Takže když máme hnědou a růžovou, hodně to lichotí a nemusí to být jenom zimní typy, které si to můžou dovolit. Mm-hmm. A ještě teda chci říct, že ta čokoládová barva hodně se dobře kombinuje s barevnou modrou, růžovou, žlutou, červenou. Vypadá to moc hezky.
0: Pojďme ještě se dívat na tu barevnost podzimu.
1: Určitě zase bude módní hodně bordo a i takový odstíny zelené. I ta tmavě modrá tam hodně je vidět. Se říká, jsou to barvy, které hodně používají Italové.
0: Já když jsem se tady dívala na ty vaše kolekce, tak mě zaujaly i ty krásné podzimní kabáty. Mnohdy vyšívané, vzorované.
1: No, my máme rádi určitě takovou trošku jako výstřednost, takže ty kabáty já mám ráda, protože ta zima je taková trošku nudnější v těch vzorech a i barevnosti než léto, jaro. Takže si myslím, že si vůbec nemusíme, když máme ten spodek jenom takový jednodušší, dovolit ten vrchní díl oblečení zvolit trošku výraznější. Může být důraz buď teda i na ten materiál nebo na střih. Já říkám, že ten kabát má vypadat jak šaty.
0: Ještě něco, co byste ženám doporučila teď na podzim, co by měli mít ve svém šatníku?
1: Tak si myslím, že určitě základ veškerého šatníku jsou široké kalhoty. Neutrální barva, buď teda ta čokoládově hnědá nebo černá, protože v něm se právě hodí jak krátký sako, delší sako, anebo úplně dlouhý kabát. Takže si myslím, kalhoty, klasická, jednoduchá halenka, podvlíkání třeba pod šaty, k těm kalhotům, pod saka, takže určitě nějaká pěkná halenka, zase se nemusíme bát barvy a určitě já doporučuji každé zákaznici, aby měla pěkný sáčko.
0: Budeme si pamatovat. Děkujeme za rady na podzim a pro ty další si zase do České Třebové rádi přijedeme. Mějte se hezky a nashledanou. Pavla Machačová.

0: Šarmem do společnosti.
1: Dnes jsme se s Šarmem vypravili do cirkusu Prince a teď jsme přímo v Šapito, kde tráví velkou část svého života sestry Sofia a Vanessa Lagronovi. Dobrý den, dámy.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem říkala, že jsme v Šapito a když se podívám na sebe, tak vy máte jako specializaci vzdušnou akrobacii, takže dnes tedy tady na pevné zemi, ale na představeních jste tamhle v té výšce. Jaká je to výška?
2: Ano, je to 10 metrů plus vlastně záleží, kde se v jaké výšce pohybujeme.
1: Vy jste osmá generace vlastně Lagronových a Berouskových, takže ta historie je tady opravdu veliká. Takže čím to, že se stal cirkus vaší láskou? Bylo to tím, že tedy rodiče chtěli, anebo že Vanessa a Sofia okukovali, už od malička přicházeli do Šapito a říkali si, mami, tati, já to chci taky.
2: No, takhle to nebylo. My jsme byli takový rošťáci, takže my, co jsme mohli, tak jsme zničili a měli jsme úplně jiný nastavení se sestrou. Ale potom přišli rodiče a začali vlastně rodiče s náma pracovat. Začali jsme chodit na gymnastiku, do baletu a tréninky, že jo, rodiče vymýšleli, jaký to vystoupení budeme mít. Ne každá jsme byla v něčem dobrá, takže já třeba jsem žonglovala dobře, sestra to neuměla. Potom i gymnastika, že jo, vzdušná akrobacie, co vlastně nám šlo, tak to jsme se snažili jako se naučit, no.
1: Kdy jste se poprvé vznesli do té výšky, vzpomenete? A báli jste se?
2: Poprvé, to mi bylo asi 8, nevím kolik to bylo, Sofie.
3: Jsem kolem 10.
2: A určitě jsme se báli. Je to bez jištění, samozřejmě, tam nemůže být jištění.
1: Já si říkám, že pro vás ten cirkus není zaměstnání, je to životní styl a vy jste se nechali slyšet, že je to poslední romantika na světě. Jak si to máme vysvětlit?
2: Je to poslední romantika na světě. Já si myslím, že my tady u toho umřeme. Ať to je, jak to bude, jak ta doba se změní, tak každopádně z toho pocházíme a budeme na to i vzpomínat a budeme to dál sdělovat našim dětem. A je to něco neuvěřitelného, jsem za to ráda. Jsme na to pyšní a jsme pyšní na rodiče a na všechny naše předkové, co dokázali.
1: Stalo se někdy, že člověk třeba zaváhal a teď nevěděl, jak to dopadne?
4: To většinou přichází, když se neshodneme se sestrou, tak jako nekomunikujeme, ale ve vzduchu musíme spolu komunikovat, nejli slovy, ale obličejem nebo nějakými gesty, ale já si myslím, že každá jsme profesionální a víme, co máme dělat, takže nepotřebujeme jako nějaký vážný kontakt.
1: Jak vypadá takový váš pracovní den?
2: Musíme se pro ně postarat o zvířátka. Potom třeba, když někdo chce pomoct, mamka nebo taka, tak samozřejmě musíme pomoct mamce. A potom máme někdy, když prostě to vyjde čas pro sebe a to se musíme vlastně připravit, nalíčit, rozcvičit se a to připravit to své tělo na to, že bude vystupovat vlastně tu akrobaci, není jen tak jednoduchý. Má to třeba hodinu, se musíte na to fakt jako připravit. No a pak máme představení a tam jsme dokonalí.
1: Jste obě krásné dívky, jedna 19, jedna 22 let. Neuvažovali jste nikdy o tom, že byste změnili své zaměstnání?
4: Ono o tom ani nemůžete uvažovat, protože já se sestrou, my jsme se do toho narodili, jsme v tomhletom režimu, v tomhletom od malička a když neznáte něco jiného než tohleto, tak ono vás to ani neláká. Já třeba jsem si udělala střední školu kadeřnici a nikdy jsem nepřemýšlela, že bych opustila cirkus, otevřela bych si někde salon a něco někde, ne, vůbec. Ono už vás to má a nechce vás to pustit.
1: No teď jste tady v Hradci Králové, kam budete pokračovat dál? Protože vy vlastně žijete stále v Maringotce, jste stále na cestách, a to vám také nevadí?
2: My tam upřímně máme radši než dům. Ty maringotky a ty karavany, jsme na to tak zvyklí a máme tam vlastně pohodlí, máme tam úplně všechno, kuchyň, velkou koupelnu, ložnici, obývák, takže tam je to jako multifunkční. A máme v plánu Šumperk, Litomyšl, když se nám to podaří.
1: Když mluvíme o tom životě na cestách, tak kde trávíte zimu?
2: Zimu trávíme na zimovišti v Praze. Setkáváme se s rodinou, protože se nevidíme. Oni taky odjíždějí, jako my odjíždíme vlastně na sezonu s cirkusem, tak oni odjíždí do angažma. A pak se vlastně staráme zase o ty zvířata, takže všechno je to o těch zvířatech.
3: Všechno je o zvířatech.
1: No. Přeji hodně radosti z vašeho krásného života ve vzduchu, z vaší akrobacie i z toho života tady v Šapito. No a těším se zase někdy. Naschledanou.
2: Děkujeme.
3: Naschledanou.

0: V magazínu o životním stylu velice ráda používám slovo radost. Většinou se ptám na radosti všech hostů, kteří přijdou k nám do studia. A bude tomu tak i dnes, kdy naproti mě sedí expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak Danieli, poslední radost vašeho života, co bylo?
1: Jejda, já mám radost víceméně ze všech věcí. Mě dělá radost, že se vidím s lidmi, které mám rád. Mě dělá radost, že svítí slunce, když si uvědomím, že svítí. Mě dělá radost opravdu mnoho banálních věcí, když vidím svého syna, který se dívá na šneka. To je pro mě obrovská radost. Já mám radost z takových malých věcí a samozřejmě mám radost i ze svých vlastních úspěchů, z úspěchů lidí kolem mě, mých dětí. Mě dělá radost mnoho věcí.
0: Já se na to ptám i proto, že jsem vás ještě nikdy neviděla naštvaného. Umíte se naštvat?
1: Umím. Umím se naštvat, umím se nazlobit a umím být dokonce i, řekněme, agresivní. Beru to jako součást mé osoby, mého života, protože jsem muž a nemůžu být jenom nějaký sluníčko, které se neumí naštvat. Myslím si, že musím umět chránit své vlastní hranice, chránit hranice mých blízkých, mé rodiny, anebo lidí, kteří třeba v tom daném okamžiku potřebují ochranu hranic. Pokud někdo bude někomu ubližovat a já toho budu svědkem, tak se já musím naštvat natolik, že musím chránit hranice toho, komu je ubližováno.
0: Pokud se podíváme do vaší rodiny, kdy jste se naposled pohádal s partnerkou, stává se i toto?
1: No, v podstatě ano, ale my tomu neříkáme hádka, my tomu říkáme nezhoda, protože hádka je, cílem hádky je zvítězit a cílem nezhody je nalézt shodu. A nezhody jsou motorem vztahu. Protože každý jsme jiný, každý máme na to názor, svůj vlastní, svoji perspektivu, takže já nezhody mám rád, protože jsou vlastně jakýmsi motorem toho vztahu, že se někam budeme vyvíjet, ať já, nebo moje žena, nebo jako pár, nebo jako rodiče.
0: Neshody tedy, když to tak řeknu, jsou na denním pořádku v každé rodině a málo kdy se najde právě pár, že by jeden přistoupil na to, já se omluvím jako první. Každý má svou hlavu.
1: Každý má svou hlavu a zároveň berte v potaz to, že vydržíte déle se neomlouvat, není vítězství. To je prohra. Pokud se máte za co omluvit, to znamená tón, slovo, nevhodné chování, někomu odseknete, někomu řeknete něco ironicky nebo něco podobného, nebo se hádáte za účelem to, že budete vítěz, tak to je důvod k omluvě. A to co nejdříve.
0: Existuje nějaká zakázaná věta v partnerské hádce?
1: V hádce se velmi často vyskytuje, a to my s ženou se tomu smějeme, když to slyšíme u někoho, ty vždycky, ty nikdy. To, co začíná, ty vždycky seš takový, nebo ty nikdy neuděláš tohle a tohle, to je nefér, protože to zcela jistě není pravda. Manipulativní věty, jestli ty uděláš tohle, tak udělám já tohle. No, takové to vyhrožování, nebo jestli se tohle ještě jednou stane, tak já odejdu, nebo něco podobného. To jsou prostě manipulace, které stejně.

0: jak to teda udělá, když vy po něm chcete, ať je to červené a on to chce, aby to bylo zelené. Mm-hmm.
1: No my se dnes rozhodně hádat nebudeme, my se hezky rozloučíme s tím, že se budu těšit, že za týden se tady opět sejdeme a probereme etiketu současnosti. Mějte se hezky.
0: Já se také těším, mějte se krásně a nehádejte se.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A v dnešním kosmetickém rádci vítám Martinu Petráčkovou z Královéhradeckého institutu krásy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O té kráse, paní Martino, to dnes bude, protože ano. My chceme v kosmetickém rádci představit metodu PDRN. Pojďme říct si, o co se jedná.
2: Ano, je to takový trend v současné době, každý to chce, každý to žádá. Kde bereme PDRN? Co to je? Jsou to vlastně fragmenty, které se získávají z DNA lososovitých ryb. A my je využíváme v kosmetice k regeneraci pokožky, dále pak jako k hydrataci té pokožky. Oni nám zadržují vlhkost pleti, posílení kožní bariéry a musím i zmínit k elastičnosti pleti.
1: Znamená to, že jsou to krémy, které mají tyto věci?
2: Ano, najdeme tyto látky, ano, v krémech, v sérech. Já musím posluchačům sdělit, že vlastně ten efekt z těch krémů vidíme až po 6-8 týdnech. Určitě bych třeba zvolila, pokud spěchají na nějaký rychlý efekt, tak doporučuji invazivní ošetření, to znamená vpichem jehel do pokožky.
1: Takže i to je možné, nejenom ty krémy, ale i daleko intenzivnější jsou ty injekce, které jsou možné. Komu je určena tato metoda?
2: Určeny jsou pro ženy zralejšího věku, pro unavenou pleť, kde chybí ta hydratace, kde chybí ta elastičnost. Mohla bych říct i jakoby mladým ženám.
1: Dá se říci, že bychom to měli používat tedy denně, krémy asi denně.
2: Určitě PDRN si náramně rozumí s kyselinou hyaluronovou, s ceramidy, to znamená ráno,

0: důkladně očistit pleť, nanést sérum, můžeme právě s PDRN, s kyselinou hyaluronovou ceramidy a následně krém a završit tu péči ochranou proti UV záření a IR záření. Hmm,
1: tak tohle by měla asi používat žena denně, aby měla tu pleť krásnou, zvlášť možná teď po tom letním období, kdy jsme se hodně slunili, ano.
0: Ano, ano. Já bych se ale chtěla i zmínit další takovou látkou, která je nezbytně důležitá v kosmetice, a to je niacinamid, vitamín B3, a ten nám podporuje také regeneraci kožních buněk, je úžasný i na podporu hydratace, zmírní zarudnutí pleti, to znamená, že je i výborný pro citlivou pleť, ale zároveň snižuje tvorbu mazotoku, takže bych ho doporučila i pro problémovou pleť.
1: Říkáte vitamin, znamená to, že i ten najdeme v krémech?
0: Ano, přesně tak, najdeme ho. Je to jedna z nejuniverzálnějších účinných látek právě v dnešním trendu.
1: Když tedy mluvíme o těch trendech, je tady ještě nějaký, zmínili jsme dva, ale ono jich je asi daleko víc.
0: Ano, určitě. Já bych zmínila třeba ledování, ponoření obličeje do ledové vody a my tím získáme jakoby prokrvení pokožky, takovej refresh. Můžu říct, že dochází i malinko k mírnému liftingu, zmírnění otoku. Cítíme se svěže. A ještě bych určitě zmínila, že takový ledování pomáhá i snížit zánětlivé procesy na pokožce.
1: Znamená to tedy, když si ponořím ten obličej do ledové vody, tak potom ale následně opět veškeré povinnosti, které žena by měla mít, to znamená sérum, krém,
0: ano, sérum, make-up. Krém, make-up, výborně. Tu ochranu UV záření, na to nesmíme nikdy zapomenout.
1: Dobře, i teď na podzim.
0: Ano, každý
1: dobře.
0: Den.
1: Paní Martino, děkujeme za návštěvu. Martina Petráčková, kosmetička, byla naším hostem, no a těším se, že se zase brzy v kosmetickém Hradci sejdeme. Mějte se hezky.
0: Děkuju, nashledanou.

0: Sportovní instruktorka Gabriela Bašková už je připravena poradit nám, jak cvičit, kdy cvičit, abychom se cítili dobře. Řadu věcí už jsme probrali. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale takové to časté cvičení, na to jsou stále dotazy, takže pojďme na to, jak často cvičit, kdy cvičit a proč cvičit.
1: Tak úplně nejjednodušší verzí, kterou můžete začít, je, že si třeba každý večer jenom namasírujete chodidla masážním míčkem. Třeba i u televize, kdy sledujete zprávy, postavíte se na chviličku, držíte jemnou balanci, jednou nohou masírujete, druhou nohou se posadíte a už tím může začít základ pro trénink našeho těla, pro tu rovnováhu, stabilitu a i pro zpevnění středu těla. Pak můžeme přecházet k tomu, že si nastavíme třeba každý den krátký cvičební blok 10 minut, kdy každý den procvičíme určitou část těla a zkombinujeme právě ideálně nějaký posilovací cvik plus cvik protahovací a eventuálně třeba i dechovou techniku, tu antistresovou. Ale toto se musíme někde naučit, abychom věděli, co zařadit, co cvičit. Takže opět doporučení. Buď navštívit nějakou skupinovou lekci, omrknout si cviky, které vám dělají dobře, naučit si je zvládnout správně technicky podle trenéra nebo lektorky. No a druhá věc je třeba i úskalí online cvičení. Tam hodně lidí může narazit, protože ta nabídka online lekcí je naprosto neuvěřitelně široká a můžeme narazit ne vždy na úplnou kvalitu a třeba i na podvodníky, jako to moje i v jiných oblastech života.
0: Jak poznat toho podvodníka?
1: No, to je často neúplně snadné poznat. Určitě bych vycházela z nějakých známých jmen nebo z nějakých recenzí. Perfektní je doporučení třeba někoho z vašich známých. Opět zase nemusíme mít všichni stejné preference a nemusí trénink, který vyhovuje vaší kamarádce, vyhovovat i vám, ale určitě i tímto bych se inspirovala na doporučení, takže opatrně s online programy. A když už, tak si třeba zkouknout nějaké video, které je zdarma a které pro vás bude něčím zajímavé a bude vám dělat dobře.
0: Vraťme se k té pravidelnosti jako takové. Pokud tedy budu cvičit 3x týdně, je to dobrý základ?
1: Určitě ano, záleží i na té délce toho cvičení. Když bychom brali úplný ideál 3x týdně 60 minut kombinovaného tréninku, kdy je maličko toho kardia, aerobního cvičení, silový základ plus nějaký stretching, dechové techniky, což je komplex v té 60-minutové lekci nebo jednotce cvičení, tak ten efekt už je za měsíc, za 5 týdnů opravdu vidět. Jak na vašem těle, že ho uvidíte zpevněnější, tak i na té vaší mysli a pocitu bolesti v určitých partiích, že ta bolest může ustoupit, cítíte se ne tak stuhlý, zkrácení, bolaví. Pak varianta třeba 4x v týdnu věnovat 10 minutám cvičení každý den. Varianta nejúspornější je třeba 2x do týdne zacvičit si půl hodinky nebo 60 minut, a nebo potom pro ty z vás, co nemůžete chodit na nějaké skupinové lekce, nemáte na to čas, tak si najít pro sebe 10 minutek každý den. Nebo i takový začátek, co doporučuji klientům v úvodu, třeba naučit se zjednodušenou verzi pozdravu slunci, což je sestava protahovací a obsahuje i prvky posílení, a tím třeba úplně začít. Mm-hmm. Pozvolna, postupně, a jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak to platí i pro ten trénink doma.
0: A co takhle zvolit si třeba týdenní program, že jeden den půjdu na procházku, druhý den zvolím jógu, třetí den to bude trošku posilovací cvičení, i to je možné, anebo tohle to
1: To je krásná varianta. I ten pohyb venku se počítá. Takže do třeba té aktivity chůze je opravdu často zmiňovaný pojem. Je to náš základní životní motor. Prostě pohyb, chůze, ať už třeba s těmi doprovodnými hulkami, Nordic Walking, nebo bez nich, na čerstvém vzduchu je úplný základ pro všechno další.
0: Říká Gabriela Bašková, které děkuji za dnešní návštěvu tady v Šarmunu a těšíme se na to další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Tak jste to slyšeli, už 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a i dnes dle slibu věnujeme dvě vstupenky na gala večer a také knížku. Tak komu pošleme z návrhů, které jste nám poslali, tyto ceny? Dobrý den, dávám hlas Saský Burešové. Děkuji a přeji krásný den. To nám napsal pan Jaromír Lán. Pane Jaromíre, blahopřejeme, získáváte vstupenky a se Saský Burešovou se uvidí 23. října, jak jste slyšel, na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a vy ostatní, na to máte čas ještě tedy na to poslat hlas do konce září. Tak nám napište, koho byste si z té naší desítky vybrali právě vy. No a to je vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Nová fotovoltaika na střeše obchodní akademie v České Lípě je v provozu. V dolním centru Jablonce nad Nisou komplikuje dopravu stavba nového terminálu. Členské státy Evropské unie se shodly na prodloužení sankcí proti Rusům a Bělorusům. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne většinou oblačno, na horách ojedinělé přehánky a teploty do 16 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Obchodní akademie v České Lípě může ode dneška využívat nově nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu. Tvoří 105 panelů na střeše a má i vlastní bateriové úložiště na ukládání energie. Modernizace stála Liberecký kraj téměř 10 milionů korun a fotovoltaika není její jednou součástí, říká ředitelka školy Martina Vlčková.
4: Celá rekonstrukce budovy probíhala od roku 2015, postupně v roce 2018 proběhlo zateplení, vzduchotechnika, potom se přidala dešťová voda, v roce 2025 nová střecha jako příprava na fotovoltaiku, která proběhla tedy v letošním roce v létě.
3: V Jablonci nad Nisou jsou ode dneška uzavřené části ulic Lipanská a Kamenná v dolním centru města. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové jde o součást přípravných prací na stavbu nového dopravního terminálu. Stavební firma v následujících dnech začne demolovat bývalou tržnici, kde nový terminál vznikne. Uzavírka ulic potrvá po celou dobu stavby, tedy 2 roky.
5: Omezení se dotknou taky městské hromadné dopravy. Zastávka Kamenná je zrušená v obou směrech. Autobusy jezdí na autobusové nádraží objízdnou trasou. Na dolní náměstí můžou lidé vyjíždět ulicemi Jiráskova, Soukená nebo u muzea. Nový terminál propojí meziměstské a městské autobusové linky. Končit by na něm měla taky tramvajová trať z Liberce. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovcovi dařit, informoval mluvčí parku Radek Drahný. Velvyslanci států Evropské unie se dnes shodli na 3letém prodloužení sankcí na ruské a běloruské občany a firmy. Původně se sankce prodlužovaly jen o 6 měsíců. Jde o kompromisní dohodu, podle které byli ze seznamu vyškrtnuti 2 ruští miliardáři Michail Friedman a Ališer Usmanov. Bez této dohody by sankce přestaly platit už zítra. Na sankčním seznamu Evropské unie bylo asi 2600 lidí a subjektů se zmrazeným majetkem a zákazem cestování.
2: Počasí.
3: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno, místy se ještě budou vyskytovat přehánky. Během noci očekáváme ustávání srážek až do vyjasnění, 9 až 6 teploty a na horách 6 až 3 stupně. Zítra ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, během dne očekáváme oblačno a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16, na horách na 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Liberec je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Všichni tam přišli. Co je na téhle krátké větě neobyčejné? Skoro nic. Kdybychom ji někde neviděli napsanou, to všichni tam přišli, s tím, že místo i na konci všichni a přišli je písmeno X. Mm-hmm. Umíte si to, milí posluchači, představit? Všichni tam přišli, na konci těch slov místo měkkého i X. Co to má znamenat?
2: To je pokrok, se tomu říká.
1: Dobře, že ho neznám, já jsem docela pokrokový, tak se rád nechám poučit.
2: No, kdyby nám bylo 20, tak to takhle píšeme a píšeme to záměrně. Jde totiž o to, že mladá a nejmladší generace docela silně pociťuje, zjednodušeně řečeno, podřízenost mužskému rodu v češtině. Mm-hmm. V té gramatice a v pravopise.
1: Že když jsou to všichni, tak je to automaticky psáno, jako by to byl mužský rod.
2: Přesně tak.
1: Něké i přišli.
2: A i se to tak vlastně učíme, mm-hmm. že rozlišujeme ženský a mužský rod a on ten mužský rod v řadě ohledů má přednost.
1: Ano, takže mladěši nechtějí, aby prostě a priori to bylo bráno, že muži jsou víc, takže píšou všichni přišli s xkem na konci.
2: Přesně
1: jsem to
2: tak.
1: Pochopil.
2: Vadí jim tady ten vlastně i v technické stránce jazyka zažitý sexismus, paternalismus a snaží se o to, čemu se dneska říká inkluzivní čeština.
1: Tak, ale to spisovná čeština zatím nezná a pokud by to chtěli napsat v nějakém oficiálním dokumentu, tak je to asi špatně.
2: Tam se to zatím řeší trošku jinak, ale v neformálních textech, případně v těch, které se snaží vysvětlit a prosadit tu možnou podobu. Tady totiž nejde o to jedno zrušit a druhé zavést povinně, ale mít tu možnost. A protože my nevyslovujeme jinak měkké nebo tvrdé i, tak tam je jednoduché pravidlo. Když je tam x, čteme i a nic se nemění.
1: To je třeba tedy sloveso přišli shoda přísudku s podmětem. Vím, že se to používá i co se týká podstatných jmen. Tak buď řekneme redaktoři a redaktorky, vítám vás tady, nebo řekneme redaktoři, vítám vás tady a myslím tím redaktory i redaktorky a to se nemusí zase těm mladým třeba líbit. A tak se ujalo takové to, že vítám vás tu milé redaktorstvo nebo hostovstvo.
2: Přesně, přesně. To je další způsob, kterým se snaží zbavit té mužské nadvlády, tu technickou stránku jazyka a v psaném textu se používá tenhle střední rod anebo případně se tam dává hvězdička a obě koncovky. A nedělá se to samozřejmě úplně v každé větě, u každého slova, ale zkrátka třeba v prvním odstavci se naznačí ten přístup. Takže myslím si, že zvolili velmi vlídný způsob, jak tomu jazyku pomoct a dát více podob.
1: Ale my dva jsme možná už na to příliš staří. Nebo dříve narození.
2: My dříve narození, to nemusíme používat, nikdo nás nenutí, ale měli bychom vítat tu tvořivost a snahu o rovnost.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kde nepřekvapí,

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Počúvate Stretnutie. Horkýže Slíže je roková hudobná skupina, ktorá vznikla pred takmer 35 rokmi v Nitre. Počas svojho pôsobenia si našla fanúšikov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ich najznámejšie skladby, ako napríklad Silný refrén alebo Malá žužu, majú dnes viac ako 24 miliónov zhliadnutí. Táto kapela vydala po 5 rokoch nový album, ktorý je, ako inak, plný živelných skladieb. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Kapela Horkýže Slíže vznikla v listopadu roku 1992. Jak vypadají začátky takové kapely, vysvětluje kytarista Juraj Štefánik.
2: Začátky jsou také jako všetky kapel, že každá kapela začíná v zkoušovni, tam zkouša, potom jde na pivo, tam to všetci preberáme a prostě bavilo nás hrát, hrali jsme za párky, za pivo a byli jsme strašně rádi za každý koncert, který prostě existoval. Hoci, kde jsme hrali, kde nás zavolali a prostě, lebo nás to strašně bavilo. A vlastně a to je asi všetky kapely tak začínají. Krčmák jsme hráli a chodili tam ty štangasti, my jsme tam do toho vrzukali a oni všetci nadšení, že to je super, to je super. Dalo nám to takú energiu a zavolali nás do druhého mesta a my sme, ježiš, ideme hrať do Nových Zámkov, tak sme sa tešili. Potom sme hrali zase inde a tak sme si to pomaličky vydreli, že vlastne každé to miesto, boli tam tí ľudia, oslovili sme ich a keď sme tam prišli na druhý krát, tak tomu bolo zase trošku viacej ľudia, tak sa to pomaličky nabalovalo.
1: Do širšího povědomí kapelu dostala satirická píseň Maštal, která se stala jedním z jejich prvních hitů.

0: My jsme začínali tak pomaličky hrávať, nahrávali sme už demo nejaké a takéto veci. A tá Maštol bola nahradná a jeden taký moderátor v takom rádiu, vlastne Ludo Hiršík, išiel okolo Nitry a nahodil si nitrianske rádio. Akorát tam bola hitparáda, ako taká tá lokálna hitparáda a my sme tam boli akože účastníci tej hitparáde a počul to a strašne sa mu to zapáčilo, tak začal to púšťať aj na takom celoplošnom rádiu a vlastne a potom sa z toho stal akože taký, neviem povedať, že hit, ale no ľuďom sa to zaprosto krátka páčilo. A tým pádom sme sa tak dostali viacej do povedomia.
1: Humor provází Horkýže Slíže už od samotného názvu kapely, ktorý vznikl úplnou náhodou ako rýmovačka.
0: Horkýže je vlastne taký staroslovenský zápor, že nie že by, alebo... Není v tom žiadny význam, nič v tom netreba hľadať. To bolo také, že jeden podal Horkýže a druhý podal Slíže a bolo z toho Horkýže Slíže.
1: A netradiční jsou také přezdívky jejich členů. Kuko, Sabotér, Doktor nebo Vandel. Ty dostali od svých posluchačů a fanoušků.
0: Ty prezdívky jsou také Sabotér, lebo je Sabo, tak Sabotér. Priezvisko má Sabo, jakože Doktor mě volali kvůli tomu, že volá kedy. My jsme nosili jako koncertné také mundury, jako koncertný úbor. Mário nosil takovou černou sutanu jako mních a já jsem nosil plášť cukrársky. Jakože normálně, lebo já jsem byl originál cukrár vyučený a nosil jsem ten bílý plášť a byli jsme také šachové figurky. Jeden byl černý, jeden byl bílý. A hrali sme raz na nejakej akcii a kričal tam na mňa Sáva Popovič, alebo neviem kto, kričal, že doktor hraj, doktor hraj. A vlastne ja som bol akože cukrár, ale potom ma začal kukovať stále, že doktor, doktor.
1: Kapela Horkýže Slíže vydala celkem 13 alb. To poslední s názvem A čarovné slovíčko mělo křest na konci srpna. Jak vlastně takové album vzniká?
0: No, můžem povedať, že tento poslední album, tak ten jsme zase se vrátili ku koreňom a tvorili jsme ho spolu normálně zase v zkoušovni jako za starých čas. Lebo ono bylo předtím také, že nebyl len covid, že se nemohlo chodit, nikde jsme si to posílali, všili jako ty nápady a potom jsme to posílali, šli natočit, potom se to tak všili jako robilo. A zistili sme, že naozaj toto je najlepšia cesta, akože čo sa týka tých pesniček, je v tom cítiť duch tých starých Slížov a proste tam si to všetko vydiskutujeme a povieme si, čo aj ako všetci sú spokojní a každý si povie to, čo chce pri tej pesničke.
2: A skladba z nového albumu, ktorá sa volá Menej je viac, začína práve teraz.

0: V Pražskom obecnom dome sa 20. októbra uskutoční koncert, ktorý sa volá Miroš Birka Symphonic Night. Ide o spomienkový projekt k nedožitým 74. narodeninám populárneho speváka. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Podle ministerstva životního prostředí zmizí sudy s toxickými látkami z bývalého vojenského prostoru Dobrá voda na Šumavě do konce roku. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Návrh státního rozpočtu na příští rok míří do poslanecké sněmovny. Vláda dnes definitivně schválila, že by měl stát hospodařit se schodkem 386 miliard korun. Původní návrh počítal s deficitem vyšším o 3 miliardy.
3: Vláda označuje návrh rozpočtu za proinvestiční. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO taky stoupnou platy ve veřejné sféře.
4: Ten rok 26, tak jsme tam dali 10%, teď se snažíme v rámci možností těch 5 a 6, pořád je to vysoce nad mírou inflace.
3: A mají stoupnout o zhruba 300 korun. Zároveň dostane každý důchodce jednorázově 2000 korun. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Opozice návrh kritizuje. Například místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová.
5: Je to primárně příběh o neochotě uvažovat o budoucnosti jinak, než jenom o podplácení svých voličů.
3: Vláda se ale dohodla, že přijme legislativní opatření, aby v závěrečném účtu za rok 2027 byl schodek o 20 miliard nižší. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Izolaci kontaminovaného místa v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě zajistí armáda. Následně vybere dodavatele, který území zasanuje a látky zneškodní. Po jednání vlády to dnes řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Přímo na Šumavě se dnes sešli zástupci ministerstva životního prostředí a Dolnobavorského zemského okresu Řezno. Náměstek ministra životního prostředí Pavel Vlček následně upřesnil harmonogram sanačních prací.
6: Je cílem provést sanační práce. A to tak, aby jsme dostali ty sudy s jedovatými látkami a další ampule a podobně z toho národního parku do této zimy, čili během podzimu letošního roku. To je cíl a následně vytěžit kontaminovanou zeminu v následujících zhruba 2 letech.
2: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného za motoristy se v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, například dioxiny, furany, rtutí nebo arzenem. Několik stovek vojáků Severoatlantické aliance se ode dneška účastní na Libavé 2týdenního cvičení. Jeho cílem je prověřit schopnosti vojáků v takzvaném informačním boji, říká mluvčí cvičení Denisa Menčíková.
7: Válka se v moderním světě nevede jen na bojišti. Právě na tuto část moderních vojenských operací se zaměřuje mezinárodní cvičení Powerful World 2026. Ve vojenském prostoru Libava si cvičící procvičují, jak pracovat nejen s tím, co se děje přímo v terénu, ale také s informacemi, komunikací a různými cílovými skupinami. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Opatrně jeďte na dálnici D1 na kilometru 55,5 směrem do Prahy. Je tam hlášený chodec v tmavém oblečení v odstavném pruhu a jde po směru jízdy. A v Telči v ulici Staňková pozor na olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Jitka Zelenková. Dobrý den, Jitko.
2: Krásný dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Jitka Zelenková je česká zpěvačka, která se přezdívá dáma se sametovým hlasem. Na scéně je už více než 50 let. Proslavila se jako vokalistka po boku Karla Gotta, ale také jako sólová umělkyně s nezaměnitelným altem a osobitým výrazem. Její písničky jako Zázemí, Ty mi smíš i lhát, Mít svůj kout nebo Bez lásky láska není znají celé generace. Naspívala jako první v Česku legendární Haleluja od Leonarda Cohena, přespívala řadu světových hitů a dodnes koncertuje s komorním triem i s velkými big bandy. Jitko, vaše cesta k hudbě nebyla úplně přímočará. Vy jste se sice narodila do hudební rodiny, ale jako malá jste chtěla být zdravotní sestrou. Je to tak?
2: Ano, je to tak, nejenom zdravotní sestrou, ale také lékařkou. A vzniklo to tak, že když mě bylo 11, tak jsem byla ze školy v přírodě a dostala jsem tam akutní kloubový revmatismus a zánět srdečního svalu. Odvezli mě do Vimperku, do nemocnice a já místo, abych trpěla, tak jsem začala obdivovat lékaře a sestry. Ležela jsem tam 6 neděl úplně bez hnutí a učila jsem se znova chodit. No prostě je to těžká nemoc. Pak mě převezli do Prahy a já jsem si vzala do hlavy, že musím se věnovat tomuhle povolání, protože jsem to začala obdivovat, obdivuju dodnes. Dodnes jsou to pro mě největší osobnosti. To znamená, že když přijde lékař v bílém plášti, tak já udělám a už úplně mlčím a je to pro mě modla. A oni to věděli potom tam v té nemocnici, tak mě vybavili kufříkem plným obvazů, injekcí. No je to taková úchylka, bych řekla u mě. A já jsem píchala injekce gumovým panenkám a pořád jsem někoho obvazovala. To mám dodnes, že já sebou vozím různé, samozřejmě, prášky a obvazy. A když jsme byli třeba s Amforou, protože já jsem taky dlouholetá členka tohoto seskupení fotbalového vykopávačka vlastně, výkopářka, tak jsme byli na mnoha zájezdech a tam jsem pomáhala svým kolegům třeba. Třeba Jiřině Bohdalové, když sletěla v chrámu Borobudur, někde to bylo na Bali, myslím, a rozbila si koleno, tak já hned, počkej, to se musí, to mám, a tak jsem jí to hned obvázala. A Honzu Rosáka jsem taky pomáhala dostat s nějakým, hráli tenis ve 12 a bylo horko, tak jsem mu dala přesně rady, co má udělat.
1: Ale nakonec jste skončila, naštěstí, pro štěstí nás všech, u té hudby.
2: No, protože já nejsem studijní typ a jakmile chcete být lékařem, tak se musíte učit. A já nejsem studijní. Já jsem byla na takových přestupních stanicích. V Brně jsem se narodila, tam jsem byla do 5 let. Pak jsem, můj otec, dirigent, tenkrát byl ještě houslista v Brně, tak chtěl být dirigentem a už měl angažmá a maminka zase měla jinde angažmá, tak rozhodl, že tomu dítěti bude nejlépe u babičky, u dědy v Rakovníku. Takže já jsem vyrůstala v Rakovníku, pak jsem byla chviličku přestupní stanice v Praze a pak jsem šla za tátou do Poděbrad, protože máma nastoupila do Pražského filharmonického sboru a odjeli na zájezd do Itálie na měsíc, takže já jsem šla k tátovi do Poděbrad a tam jsem začala zpívat. Já jsem hrála samozřejmě celou dobu na klavír a na tom má zásluhu nejenom babička, ale i táta a pérovali mě ještě málo, protože dneska by se mi to hodilo, protože na klavír se musí cvičit totiž. A já nejsem ani studijní, ani cvičící, jo, takovej ten systematik.
1: Jaký jste typ?
2: No, já ne. Já mě prostě dělám to, co mě baví a jakmile mě to přestane bavit a nějak naplňovat, tak skočím prostě na něco jiného. Ale já už v těch 10, 11 jsem cítila, že chci nějakým způsobem zpívat. Tak samozřejmě jsem chodila s rodiči do opery a na balety a tak dál. To mě nutili. Jakmile vám někdo něco nutí,
1: Tak jdete proti tomu.
2: Tak člověk jde prostě proti tomu. Jo. Ale já jsem chtěla zpívat a ve škole jsem nutila prostě děcka, spolužáky, aby zpívali a hrála jsem, to, jak šly ty styly hudby, tak byly třeba rock'n'roll, jo, tak já jsem takhle hrála ten rock'n'roll, pojďte zaspíváme si a tenkrát s vahilštinou Long Tong Sally, Piri Michigan, ta-da-da-da-da, oh baby, a takže jsem pořád, už jsem chtěla zpívat a ještě i jako dítě, jak jsem byla nemocná, tak jsem si popisovala texty zpěváků a pak, když začal být populární třeba Valda, tak jsem úplně milovala Valdu, protože byl takový ten čart a měl ten charismatický projev. Potom v podstatě to mělo docela rychlej spát. Byla jsem oslovená, abych natočila písničku do filmu Bylo čtvrt a bude půl, což je krásný film z roku 68 režiséra Vladimíra Čecha a hraje hlavní roli Vašek Neckář a to byla už jazzovka, taková jako docela těžká. Pavel Kopta psal ten krátek, krásný. A v tom samém roce na podzim byla další soutěž, která se tenkrát jmenovala První celostátní festival amatérských zpěváků v Jihlavě. A tam jsem teda jela na tu soutěž a doprovázela mě opět skvělá kapela, to byla z Apollo, tenkrát byly divadla malých forem, že bylo Rokoko, Apollo, Semafor.
1: Jak vzpomínáte na své angažmá v divadle
2: no, to vám
1: Rokoko
2: řeknu, protože
1: a na Martu Kubišovou, to musíme zmínit.
2: No to vám řeknu, já samozřejmě pořád to byl můj idol, jo, veliký. Ona mě motivovala nejenom, samozřejmě tam to bylo v tom hlase, že teď já byla alt, ona byla ale hlavně idol, prostě se vším všudy. Vlasy, malování.
1: Linky.
2: Linky, krémem na boty.
1: Cigára.
2: Krémet, cigára. No tak o těm cigaretům vám řeknu historku. Prostě ten Darek Vostřel, jak mě viděl v tom Apollu, tak se mě zeptal, co děláš, já chodím do školy a kdy, jak dlouho ještě, no budu maturovat za rok, tak až odmaturuješ, tak k nám nastoupíš. Mě řek, jo a já, je, no nastoupíš k nám. No protože oni totiž, Marta Kubišová, Helena Vondráčková a Vašek Neckář měli uskupení Golden Kids a začali jezdit hodně na zájezdy a vlastně ředitel Darek Vostřel potřeboval taky nějaký lidi, který by je nahradili v těch hrách, které se tam hrály. Tam se hrály takový, ne minihry, bylo to malé divadlo, divadlo malých forem, takový mini muzikály.
1: Aktovky, jo,
2: takový
1: jako
2: hra se zpěvy nebo tak nějak. A prostě hra doplněná pěknou muzikou, pěknými písničkami. A moje první angažmá spočívalo v tom, že já jsem se alternovala.
1: Hned první, a vy jste se alternovala se svým idolem.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Mě by zajímalo, jaké vnímáte největší rozdíly mezi tehdejším uměleckým divadelním prostředím a tím dnešním. Největší rozdíly.
2: Ty jsou tak obrovský.
1: Markantní.
2: No to jsou markantní rozdíly. Zaprvé je natolik jiná doba, že zejména teď, že možná, že to je tím, jak celý svět se zbláznil a je chaos a je všechno možný negativně. A dneska budeme pozitivní, jo?
1: Ano,
2: ale ten svět není.
1: No a v čem je to tak jako jiný pro vás?
2: Lidé se chtějí bavit teďko. A myslím si, že už tak úplně, no, oni taky co slyší z rádia hodně, a nemyslím si, že v rádích se hrajou kvalitní věci a že k lidem se dostává dobrá hudba, protože v Americe, když řeknete Sinatra, tak to zná i malý dítě. Když řeknete někomu na ulici zaspívej, tak vám každý začne zpívat buď standard, nebo muzikál, nebo něco dobrýho. Ale tady vám sotva zaspívá dítě, pes nám spadla, tady je blbá hudební výchova prostě. A hudební vedení, to si myslím. Práce je naprosto jiná. Dneska si myslím, že lze udělat zpěváka z ne úplně dobrého, talentovaného člověka, protože to studio tomu pomůže, ta technika. Že? Tak dneska naspíváte věc a máte ty dolaďovače, všechno vám se to doladí. Dneska je potřeba vymyslet projekt.
1: Produkt možná, ano. Jak to prodat vlastně.
2: A jak to ten produkt.
1: Ten marketing.
2: Je marketing. Dneska je nejdůležitější prostě marketing. A tenkrát bylo důležitý, že musíte umět zaspívat. A už vám to dám na příkladu, když se točilo ve studiu, ano, v jakýmkoliv studiu, tak vlastně bylo nejlepší, když jste tu písničku zaspívali dobře celou v kuse, protože se stříhalo nůžkama.
1: Ano.
2: A hlavně nádechy, že jo. Tak a já speciálně, jak jsem se vyvíjela, tak se vyvíjel můj styl. Hele, já jsem tenkrát v těch 17 zpívala Greco. Od standardu, swingu, Martu, Kubišku, nebo to, co bylo populární, to, co se mi líbilo, ale všechno možný. Pak mě byly nabízeny české písničky různého typu, popový, míň dobrý, nedobrý. Některá se podařila. Vím, že skládal výborně Boban Ondráček, skladatel, legenda. Ale zkoušela jsem všechno možné, než jsem se dopracovala k té Jitce Zelenkové, tak to trvalo strašně dlouho. Hmm. A dopracovala jsem se tam až přes texty Edy Pergnera. Jo, takže, ale to už skáču, je prostě ta doba naprosto jiná, pracuje se, i můžou si dělat lidé sami ve studiu, můžou i vytvořit skvělé věci. Je strašná škoda, že já jsem interpret, já nejsem autor, trošku mi to mrzí, ale nemám ten dar napsat si ani text, protože jsem ukecená tak, že prostě tam je potřeba to
1: jak sformovat, trošku
2: do, aby ten obsah byl prostě dokonalý, ale v té formě textový. Takže no vůbec. A muzika, honí se mi tolik hudby v hlavě, že vlastně, když toho máte, to je právě to, když toho je hodně, tak se málo co podaří, tak aby to byla ta trefa. Já se do toho prostě nepouštím, já jsem interpret.
1: Rozumím.
2: A baví mě interpretovat, proto třeba dělám i zahraniční věci, hodně jsem dělala po mužích, protože mě baví předělat to do své podoby.
1: Já se ještě vrátím k panu Karlu Gottovi, vy jste u něho strávila 13 let jako vokalistka, jako solistka a vy jste si prý spolu vykali až do 50, je to tak?
2: Vykali a ono to není tak úplně špatný, já prostě nějak nedošlo na tykání a byl to pro mě přece jenom pořád takový šéf a nevím, já to s tím vykáním i docela jako mám, že já si vykám s lidma poměrně dlouho, ale když mi bylo pade, to znamená v roce 2000 a to byl křest dcerečka mýho Jitka, tak on tam byl, taky jeden z kmotrů, tak tam jsem mu to navrhla, Karle, nemohli bychom si konečně začít tykat. No Jituš, no jasně, já jsem pro... No jo, ale nám to nešlo. Mně to nešlo.
1: Bylo to divný.
2: Že jsem mu chvilku vykala, chvilku tykala, až potom už říkal mi vždycky, Jitu, Jituš. Jit, naši Jituš. A byl strašně milej. On totiž byl takový, že on byl pyšnej na své solisty, ale i na muzikanty. A když jsme byli třeba, my jsme jezdili hodně do německy mluvících zemích, kdekoliv ve světě, když jsme byli, tak mu záleželo na tom, aby jeho solisté měli úspěch. Tak nás krásně uved. Strašně mu záleželo na tom, jak jsme oblečeni, jak ten úspěch máme, aby ty lidi reagovali. No to je tak to byla vzácná povaha i jako, co se týká směrem k fanouškům, že on se jim věnoval opravdu až úplně do roztrhání.
1: Říká se, že nikdy nikoho neodmít. Je to
2: nikdy.
1: Pravda? Je to pravda?
2: Nikdy. Až do poslední chvíle podepisoval. S každým poseděl. A ještě měl jednu věc, kterou teda já nemám. Bohužel je to teda hrozný. Já si nepamatuju jména. A nepamatuju si tváře taky. Takže se zjeví někdo v jiném obleku někde jinde, než bych ho čekala. A znám ho. Hrozný. Já jsem úplně, mám nějakou poruku.
1: Poruku, to mají dneska všichni. A vy jste si...
2: Já to tak mám. Celý život. Jo. A on si pamatoval. Karel si pamatoval jak jména, tak i toho člověka. Je, dobrý den. A to je prostě milý. Mně se jednou stalo, že mi Láďa Štajdl strašně sprdnul. Už dávno jsem tam nebyla, ale my jsme pak jednu dobu spolu dlouho nemluvili, protože já jsem pak odešla z kapely, ne od Karla, protože Karel to rozpustil dávno. Karel to rozpustil v roce, tuším, 86, ale mě si bral na sola třeba do první půlky a tak dál, ale zrušil sbor a zrušil dechy. Tak chtěl moderní zvuk, prostě jiný zvuk chtěl.
1: Co jste si od pana Gotta odnesla lidsky i pracovně?
2: Poctivost, tak jak dělá dramaturgii, protože to je nesmírně důležitý a v mém případě je to akutní, protože já mám hodně pomalých písniček, ale mají jiný charakter. To znamená, že když já řadím si písničky na svůj koncert, tak mě záleží na tom, jak ty písničky půjdou za sebou a kde se bude mluvit, kde se nebude mluvit, aby to mělo tah. A to jsem si odnesla od Karla, protože já jsem ho celou dobu pozorovala, jak to dělá.
1: A učila se.
2: Jo. A poctivost, poslouchám, pořád poslouchat hudbu, nebát se nových stylů, jít do nových věcí.
1: Experimentovat?
2: Ano, to určitě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je zpěvačka Jitka Zelenková. Jak vnímáte ještě rozdíl mezi tou hudbou, kterou vy jste poslouchala, dejme tomu 70. roky, protože tam vznikla nejlepší hudba historicky, a mezi tou dnešní hudbou? Máte, orientujete se v hudbě?
2: Ne na všechno.
1: Ano.
2: Samozřejmě vím lidi, kteří jsou populární a na který chodí lidi, který plní haly i pláně.
1: A i pláně, letenské pláně.
2: Ano. A k těm všem hodně populárním lidem musím říct jednu zpěvačku, která mě oslovuje a kterou poslouchám. A už jsem slyšela po několikáté její CDčko, pouštím si to v autě, a dokonce jednou, když to pouštěli mý kamarádi, naštěstí mám o 35 let mladší kamarády, naštěstí, jo, to je dobrý totiž, jo. Nestýkat se jenom se svýma ročníkama, protože. A tak jsme poslouchali v autě a já jsem ještě, než jsem pochopila, že to je ona, ke který mířím, tak jsem říkala, zesil to. To je americká zpěvačka, to je muzika, která se mi líbí. To je Eva Farna. Takže prostě protože má hlas super, dělá si to všechno sama, má autory výborný, má výborný texty totiž. A ty texty, zase mám, jakmile husí kůže, tak je to znamení.
1: Tak je to správně.
2: Jo. Má senzační texty, současný, mluví za svoji generaci a je jí rozumět. Nepřehazuje přízvuky. Já vnímám prostě některý lidi, kteří opravdu jsou hodně populární. Mě vadí ta čeština, jo. Já strašně ráda pracuji s češtinou a s textama, které mě byly napsané těma autorama, jako Pavel Vrba, Eda Krečmar, Eda Pergner, s kterým jsem dělala dlouhý roky, a v současné době říkám Vaškovi Koptovi, který je schopný prostě té starší babě udělat text, který já bych si představovala, abych s tou češtinou mohla pracovat, i když je to přetextovaná prostě zahraniční věc a tak dále. Ale prostě mě vadí to prznění té češtiny.
1: A vadí vám ta angličtina, která je, nebo to je ten anglicizmy, hele, že ta čeština se przní trošku, ano, mění se hodně.
2: Ano, mění se to, hele, je to trend. Mně to může vadit, a pak samozřejmě, no jo, babi, kolik je, tak je jasný, že jí to vadí. Já jsem pro buď zpívat anglicky, ale netahat angličtinu do češtiny. A vadí mi, když se čeština zpívá jako angličtina. Protože tak se totiž zpívá. Proto to tak je. Proto jsou přehazované přízvuky. Ale mě to vadí.
1: Vy máte takovou jako neuvěřitelnou, neuvěřitelně živou energii. Je ještě něco v současné době, co vás zarmoutí? Nebo když si vzpomenete, třeba když se vrátíte zpátky do historie, co vám je jako líto? Čeho litujete? Nebo...
2: No, jedný věci, ovšem litovat něčeho nemá smysl, že jo?
1: Je to pravda.
2: To je prostě blbost.
1: Co vás ale dokáže opravdu zarmoutit třeba dneska, ještě si řeknete?
2: Já jsem takový zvláštní typ. Občas si poslechnu kouče Jana Milfajta, který to právě říká, že za to nemůžou lidi jako takový, ale že vzadu ta opička malá v orgán, jako který, protože si pamatujete křivdy, no, tak já, ano, pamatuju si křivdy, kdy mě třeba nechtěli vydat první LPčko Zázemí a tvrdili mi, že jsou sami pomalý a se neprodá. A hrozný problém s tím byl. A pak to, když jsem, prostě o všechno jsem musela strašně bojovat. A nechte mi zaspívat tu písničku. Ježiš, to je zase pomalý. To bude ten pohřeb. Ale já jsem na tom vznikla, že jo? Na tom vznikla ta Jitka Zelenková a ty texty se dají krásně prostě zpívat v těch pomalých věcech. A tak jsem o to bojovala. A pak to vždycky dobře dopadlo. Ale dlouho to trvalo. Čili já jsem první LPčko, dneska se tomu říká vinyl, a je to v modě, a to samozřejmě krásná deska vinylová, že? Tak to jsem měla, to jsem byla rokoko, talenti, big bandy, Karel Gott, ale až mě bylo 30, tak jsem měla první velkou desku a už jsem na to měla materiál a stejně jsem o ní musela bojovat. Pak zase další křivda, natočila jsem jako jedna z prvních swingovou desku standardů, prostě tady v Ačku s Big Bandem a s velkýma smyčcema. Dneska by to stálo takových peněz. A já jsem na to byla hrdá, krásný texty, krásný aranžma. A zas, my jsme se rozhodli, že to nevydáme. No já, když už to bylo domluvený, jo, a to bylo furt něco. Takže já se takovýhle muzikantský křivdy, že, nebo že mě někdo podceňuje někdy nějak, jako a dává mi to najevo. No tak to si člověk tak jako pamatuje, ale a pořád se učím si z toho nic nedělat. A už si rozhodně nedělám nic, když si přečtu nějaký hnusný komentář na sociální síti, tak to dokonce do něčeho jdu vědomě s tím, že si to slíznu. Tak to potom řeknu, no jo, s tím jsem počítala, tak to jako mě, tak to je zajímavé. Tam je to nejsprostší, ale mrzí mě to nejméně. Mě to spíš takový ty křivdy, které se týkaly, já nevím, kolegů, nebo prostě lidí z branže, že mě tak třeba úplně nevěřili, nebo tak nějak. Jo, ale
1: to čertovém. Jak se udržujete? Já jsem si tady někde přečetl, že chodíte do kryokomory a že vám pomáhá studená Plzeň. To je recept na váš hlas?
2: Absolutní recept na můj hlas. Tak já bych teda řekla, že na prvním místě je dobře se vyspat. A u toho se teda s dovolením trošku zastavím, protože já blbě spím. No, protože jak jsme tu ve tři, tu se dostanete do postele v 11. 5 ráno, zájezdy, tady, tamhle, tuhle to a rozházený prostě celý ten rytmus. Spánkový režim. A já se nemůžu dostat do postele, prostě. A já se musím přinutit, prostě nekoukat se do mobilu a tak dál, přinutit se, jít si lehnout, třeba si něco číst, mě to úplně hrozný. Takže ale spánek je na prvním místě a je před důležitou věcí. Musím spát těch 7 hodin. Musím je naspat. Nejlepší je 7,5, já už to mám tak jako vychytaný, že 7,5. Tak když se to povede, tak to je takový malý zázrak.
1: Takže to je dobrý spánek?
2: Studená Plzeň před a po, úplně to takhle vyžahnu, jak to vorosený a teď to do toho krčku letí studený, to je takový mňam. A kryokomora, to mi kdysi poradili na hlasovém centru, už jste tam byla, je to dobrý, tak jsem tam poprvé přišla, já nevím, to už je pár let zpátky, 3 roky možná. A neříkám, že tam chodím pravidelně, někdy mám pauzu, protože jsem pryč. Ale je to senzační. A když mám před důležitým vystoupením, tak si udělat pár těch kůr. A nehledě na to, že to je účinek prostě téměř okamžitý, jo? Protože ten unavený hlas, který je nakřáplej, tak se prostě vyhladí, no tak překrvený, tak se to svrkne, že jo?
1: Ano, ano.
2: A udělávám to neuvěřitelnou euforii. Já jsem, když jsem tam byla poprvé, tak jsem vylezla z té kryokomory a skočila jsem tomu, tam je olympionik u toho Roman, takový vysoký, pohledný chlapík, tak jsem mu skočila okolo krku. Já jsem tak šťastná. Taková euforie zvláštní a jako udržuje toho člověka jako v takovém dobrém běhu a je to fajn.
1: Mně se opravdu líbí ta vaše jako nekončící neuvěřitelná energie. A co byste vzkázala lidem, kteří se bojí stárnout, nebo kteří mají pocit, že už je na nějakou věc pozdě? To je moje poslední otázka.
2: Já si myslím, že pakliže není člověk omezen pohybem anebo nějakou nemocí, takže na nic není nikdy pozdě. Že když je nějaký nápad anebo možnost, takže se člověk má snažit to udělat, i když se mu nechce. A že má chodit mezi lidi a má se stýkat, má vnímat to, co říkají mladší ročníky,

můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny pohonných hmot. Ex-náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka je odsouzený za manipulaci veřejných zakázek. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost místy s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda znovu přistoupí k regulaci cen pohonných hmot. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z ANO. Kvůli skokovému růstu cen sníží od října taky spotřební daň na naftu.
2: Opatření bude fungovat stejně jako letos na jaře. Ministerstvo financí tak bude každý den stanovovat ceny za naftu a benzín. Zastropuje taky marže obchodníků, pokračuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
3: Předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
2: Podle poslance opozičních starostů Jana Papajanovského, ale plošná regulace není nejlepším řešením.
4: Pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
2: Podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu hrozí, že si do Česka stejně jako na jaře budou kvůli nižším cenám jezdit tankovat obyvatelé z okolních států. Pokračuje mluvčí asociace Václav Loula.
5: Pokud to nebude srovnán s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním.
2: Opatření má zatím platit do konce října. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Krajský soud v Ostravě schválil dohodu o vině a trestu v korupční kauze bývalého náměstka hejtmana Jakuba Unucky, zvoleného za ODS. Dostal 3letý podmíněný trest s 5letou zkušební dobou, zákaz přijímání dotací a účasti na veřejných zakázkách. Musí taky zaplatit peněžitý trest 2,5 milionu korun. Unucka byl obviněný z manipulace veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. Spolu s ním v kauze figurovalo dalších 7 lidí a 2 firmy. Pokračuje Unucka.
6: Mě je samozřejmě líto, co jsem dělal a omlouvám se vlastně celé společnosti a taky všem, kterým se to dotklo. Děkuju všem orgánům činným trestním řízení, ať už to byla policie, nebo evropský žalobce, nebo soud za opravdu korektní a profesionální jednání.
0: Pražský dopravní podnik slavnostně obnovil provoz Petřínské lanovky. Začne jezdit od zítřejších 7 hodin. Provoz dopravce obnovil po 2 letech. Nové prosklené vozy pro 120 cestujících vyrobila švýcarská firma podle návrhu designérky Anny Marešové. Říká, že důležitý pro ně byl dobrý výhled z vozu.
7: Pro mě byl hodně důležitý ten průhled z toho předního skla. Tam je vlastně rádius a je tam ohnuté sklo, což z toho jsem měla obavu, jestli půjde vyrobit.
0: Jednorázová jízdenka zdraží ze 60 na 100 korun. Pro cestující s dlouhodobými jízdenkami pražské hromadné dopravy se nic nemění. Sport. Česká volejbalová reprezentace podlehla na mistrovství Evropy Belgii 1-3 na sety a na turnaji skončila už v osmifinále. Loni v prosinci přitom byli Češi čtvrtí na světovém šampionátu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 93. kilometru směrem na Brno je na krajnici odstavené porouchané osobní auto. A na nehodu dejte pozor na D1 na kilometru 196 směrem do Prahy. Střetl se tam kamion s osobním autem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Gambrinus. Pivovar, který vaří pivo už 150 let.
1: Co vám říká značka Gambrinus?
2: No, je to pivo, které, dá se říct, dost často konzumuji.
3: Dobrý pivo.
4: Gambrinus, Europivo.
1: A který ze sládků ho první uvařil, byste nevěděl?
2: Jméno určitě ne.
3: Ne, to určitě nevím.
4: Tak to teda opravdu nevím.
1: A jakou má Gambrinus chuť?
5: Nevím, málo ho piju.
6: Takovou nasládlou, jemně sladký pivo, no.
7: Výbornou, hořkou a výbornou.
8: Těžko říct, jakou má chuť, nedokážu to popsat.
9: Je hořký, prostě pivo je celkově hořký, nemám ráda pivo. Jsem sice Češka, ale pivo nemám ráda, takže nepovím.
0: Na počátku roku 1869 se v Plzni v hostinci u císaře Rakouského sešlo 20 úspěšných podnikatelů z Plzně a okolí. Například rytíř Emil Škoda, majitel strojírny, Adolf Híra, spolumajitel parního mlýna, stavitel Martin Štelcer a další. Usnesli se na tom, že je na čase založit v Plzni moderní pivovar. První nebyl. Ve městě tou dobou už jeden velký pivovar fungoval. Měšťanský pivovar, dnešní plzeňský Prazdroj, který uvařil premiérovou várku v říjnu 1842. Z Plzně se v polovině 19. století stalo rychle se rozvíjející průmyslové centrum. Podmínky pro podnikání byly příznivé a místní movití podnikatelé si mohli investici do druhého pivovaru dovolit. A také onoho lednového dne upsána akciová jistina v částce 1 000 000 zlatých. Pak už jde všechno jako na drátkách. Koupě pozemků, musí stát za to skoro 20 hektarů. Vypracovávají se plány, stavba má stát skoro 50 000 zlatých. Škodova továrna dodává kotle a strojní zařízení, ty jsou v součtu ještě o něco dražší, no a může se stavět. Když není dost cihel, pořídí se cihelna, kde se můžou vyrábět cihly vlastní. Už 25. června 1869 je zapsána do obchodního rejstříku firma První plzeňský akciový pivovar v Plzni. Se stavbou se začne neprodleně a už koncem následujícího roku se prodává perlivý zlatavý mok. 26 000 hektolitrů. O rok později už je to skoro trojnásobek. Ale dost historických výkladů. Pojďme se spolu s emeritním vrchním sládkem Václavem Berkou podívat do sladovny.
10: Tady to trochu vypadá, jako kdyby tady byl jeden vypuštěný bazén v rekonstrukci na plaveckém stadionu.
11: My jsme právě na sladovně, kde vzniká slad, který si děláme sami na této vlastní sladovně. Z ječmene, který nakupujeme jenom v českých zemích a na Moravě. Tady, jak vidíme, ten prázdný plavecký bazén, to je nádoba, který se říká saladinová skříň. V té saladinové skříni, tak tady klíčí 200 tun toho namočeného ječmene.
10: Prostřední bazén je prázdný, ale tady vlevo, tady to vypadá, jako kdyby tady byl čerstvě vytěžený říční čištěný písek.
11: No a to, když se k tomu podíváme blíž a nabereme si z toho ten vzoreček, tak uvidíte, že to je ječmen, který klíčí a vidíte tam ty krásné kořínky. Počkejte, já tam šáhnu.
10: Jo, máte pravdu.
11: Takže vidíte, z toho zrníčka rostou 3-4 kořínky. Po té jedné straně prorůstá střelka, která ještě než doroste do konce toho zrníčka, tak my ten proces zastavíme tím, že ho usušíme. A tím je slad hotový a je připravený na vaření piva.
10: Kolik se toho sladu asi tak tady připraví?
11: Tady ta sladovna, která byla otevřená v roce 1989, tak dělá přes 80 tisíc tun sladu, na což potřebujeme něco kolem 100 tisíce tun obilí, toho ječmene. Jak jsem zmínil, nakupujeme jenom vybrané odrůdy ječmene a to jsou ty, které schvaluje Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský. Díky tomu, že používáme jenom ty vybrané odrůdy, tak si taky potom můžeme na to pivo dát etiketu chráněný zeměpisný označení české pivo. A to je pivo Gambrinus. Samozřejmě plzeňský Prazdroj nebo pivo Pilsner, Urquell, Radegast i velkopopovický Kozel, který patří do naší skupiny, tak všechny ty pivovary mají toto chráněné zeměpisné označení.
10: Když to zjednoduším, tak slad, vy jste teď znovu nabral, tady už jsou ty klíčky trochu větší, tak slad, to je vlastně jenom ten ječmen naklíčený?
11: Slad je jenom naklíčený ječmen a my to děláme proto, aby se v tom zrníčku jakoby zbudil život. My ho namočíme, necháme ho klíčit. Ochutnejte, je to krásná celozrnná strava. V tom zrníčku se aktivují enzymy a ty jsou potom důležitý ve varně, abychom tím procesem rmutování, to znamená toho povařování, rozštěpili ty složitější látky na jednodušší a aby z toho mohlo nakonec vzniknout pivo.
10: Jak se říká, tohle je velmi zdravá potravina. Vy když sem ráno zajdete, hrstičku si vezmete, tak celý rok nezastonáte.
11: To je úplně přesně ono. Ať už na té varně, kdy ochutnáme tu sladinu, nebo tady ten naklíčený ječmen, budoucí slad. V této fázi tomu říkáme zelený slad. Až ho usušíme, tak to bude hotový slad. No a kdybyste přišli, třeba si tady vzali ten vzoreček a nechali to zrničko dál klíčit, tak můžete si připravit krásný mističky na velikonoční vajíčka.
0: Nové pivo se rychle ujalo a našlo příznivce doma i v cizině. O pěnivém moku prvního akciového pivovaru se pochvalně vyjádřil i sám císař František Josef I. A takové pocty bylo třeba zúročit. Správní rada proto zavedla pro své pivo značku Pilsner Kaiserquell, v českém znění Plzeňský císařský zdroj. Jen tak pro zajímavost, od té doby se části sklepů říká Na Kaiseru. Jak to v pivovaru tenkrát chodilo? Toto je vzpomínka zaměstnance, později vrchního vařiče Karla Nového, z doby těsně před první světovou válkou.
12: Pivovar nikdy nemýval učně. Do zaměstnání byli přijímáni jen vyučení chasníci v malých pivovarech. Já nastoupil v pivovaře po vyučení na sladovní kampaň v září 1913. Pracovalo se tehdy 12 hodin, režim byl tvrdý, ale piva bylo dost. Přes polní bydleli v pivovaře na Šalandách, kde byla polovina Čechů a polovina Němců. Na sladovnách tehdy pracovalo 40 slaďáků. Mladý sladovnický dělal jen práce pomocné. Slady se v té době dělaly 9denní.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Vstupem Rakouska-Uherska do války končí zlatá doba plzeňského pivovarnictví. Do války musí odejít kvalifikované pracovní síly, jsou rekvírováni všichni koně, nastávají potíže s telefonem a telegrafem, objednávky komplikuje stížená doprava na železnici. Pivovar musí demontovat celou varní soupravu a odvést ji na válečnou výrobu. Chybějí suroviny, slad se nahrazuje pírem, čirokem, řepou, ba dokonce i medem, ale ani to nestačí. Ke konci války je dokonce nutno pozastavit výrobu. Hladové nepokoje v Plzni vedou ke srážkám s vojskem, vyrábí se pivní náhražka, takzvaný pivolín, který lid vtipně přejmenoval na slzy Gambrínovi.
2: Ať si říká, píše nebo tiskne, kdo co chce, plzeňský Gambrinus jest a zůstane nejlepší plzeňské pivo. Lidové noviny, 11. dubna 1925.
1: Ano, Gambrinus. To je to slovo, které nás tolik zajímá. Konečně jsme se dostali k jádru pudla. Kde pivo v prvním plzeňském akciovém pivovaru vařené ke jménu Gambrinus přišlo a co to zvláštně znějící slovo znamená? Kaiser Quell, ochranná známka zapsaná na počest Františka Josefa I., vznikem samostatného Československa ztrácí smysl. Registrována je proto nová ochranná známka Plzeňský Gambrinus. Stalo se to 23. července 1919. Víte však, kdo dal slavnému pivu Gambrinus jeho jméno? Podle jedné verze byl Gambrinus legendární král a zároveň historicky první sládek. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána v polovině 16. století v Bavorské kronice. Podle ní začal král Gambrinus jako první vařit pivo poté, co ho to naučila Isis, staroegyptská bohyně úrody a hodokvasu. Podle jiné, pravděpodobnější verze, slovo Gambrinus vzniklo s komolením jména Jean Primus, tedy Jan I. Jednalo se o Jana I. Brabantského, pradědečka krále a císaře Karla IV., který se proslavil tím, že v bitvě u Voringenu nedaleko Kolína nad Rýnem v červnu roku 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. Na prosbu bruselského sladovnického cechu se pak stal jeho čestným předsedou a od té doby býval v cechovních místnostech vyobrazen jako opulentní usměvavý muž s věncem z chmelových ratolestí na hlavě a s pohárem pěnícího piva v ruce. Stal se tak nástupcem římského boha Dionýza a novověkým patronem pivovarnictví nejprve v Brabantsku, tedy na území dnešní severní Belgie a jižního Nizozemí, a později i v ostatních zemích, jejichž lid holduje zlatavému moku. Setkat se s ním můžete i v Praze. Na Malé Straně najdete pivnici s názvem U krále Brabantského.
3: Tady mi to trochu připomíná velkou laboratoř.
4: Ta velká laboratoř, to je varna pivovaru Gambrinus. A to je varna, když se podíváte pozorněji, tak vidíte tady historický sloupy. To je varna, která tady je od samého začátku, kdy vznikal pivovar Gambrinus a v letošním roce oslavíme 150 let od založení tohoto pivovaru. A tady té varně se taky jednu dobu říkala světovarská varna, protože tady v Plzni vznikly ještě další pivovary, pivovar Prior a Světovar, ale protože akciový pivovar se tehdy Gambrinus jmenoval, tak ten Světovar koupil a tu varnu jsem převez, ale my jsme ji v roce 1997 zmodernizovali. Vidíte, že to vypadá skutečně jako laboratoř. Je to, řekl bych, nejmodernější a největší varna v České republice. A my tady můžeme i ochutnat tu sladinku, kterou tady naši sládci připravují.
3: Sladinka to je?
4: Sladinka to je cukerný roztok, který se získává ze sladu povařením, takzvaným rmutováním.
3: Tady jsou různé kohouty, vedou ze scezovací kádě a z mladinového kotle.
4: A já jsem sem přivez Zdeňka Poláka, to je taková ikona pivovaru Gambrinus, který tady uvařil pár hektolitrů piva.
5: Jsou to miliony, už je to pomalu 28 milionů hektolitrů.
3: Tolik piva si ani nedovedu představit. Řekněte mi tak, co vytéká z těch kohoutů? Mladinový kotel, scezovací káď?
5: Scezujeme právě sladinku. Jo,
3: to je krásná vidět, barva jantaru.
5: Krásná barva. To je takový ten první, řekněte mu předek nebo sladinka a velice dobrý, takže můžeme ochutnat.
3: Tak jo, mimochodem je v tom také už alkohol? Ne, tam asi nebude.
5: Ne, to už je bez alkoholu.
3: Tedy upřímně řečeno, vypadá to trochu jako pivo bez pěny, ale voní to potom sladu.
5: Velice
3: krásně. Je to zdravé.
5: Když dostávám nějakou rýmu, drobíček mi bolí v krku, tak si dám takzvaný předek, nebo tu sladinku a ještě jsem nemarodil. Jsem tu 45 let.
3: Tak já to zkusím. Je to hodně teplé. Já jsem si říkala, sladinka, toto bude sladké, ale zas tak sladké to není. Je to trochu do hořka. Ale víte, že je to moc dobré. A jakou to má teplotu?
5: Kolem těch 70 stupňů.
3: Co všechno to obsahuje, že je to tak zdravé?
5: Je to vlastně vývar z obilí, z ječmene, pak ze sladu. To se udělá slad, tak pak máme nádherný vývar a jako já to tady používám na chřipku.
4: Samozřejmě plný vitamínu a aminokyselin, jedno zdraví. Takže klidně to dopíte.
3: Tak to já se nenechám nutit.
4: Tady na té varně my na tu jednu várku uvaříme až 840 hektolitrů jako jednu šarži. A tady se ta sladina, kterou jsme teď ochutnali, povaří s chmelem a vznikne mladina. A ta mladina se tady ještě schladí a přečerpá se naproti do té budovy, kde bude kvasit a dokvašovat. A tam to taky budeme ochutnat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za druhé světové války přišly pro plzeňské pivovary těžké časy. Gambrinus trpěl nedostatkem surovin, což mělo samozřejmě dopad na kvalitu. Vyráběl slabou válečnou osmičku a přežíval hlavně proto, že zásoboval pivem dělníky ve Škodovce. Po přiblížení fronty na konci války se plzeňské pivovary staly terčem bombardování a utrpěly velké škody. Pro Gambrinus byly málem likvidační. Asi 80 bomb různých velikostí zničilo nebo značně poškodilo zhruba polovinu provozních budov. Ale nakonec se Gambrinus přece jen znovu zrodil, takřka z popela. Poválečná historie pivovaru nápadně připomíná historii ostatních soukromých podniků u nás. Dekretem prezidenta republiky ke dni 28. října 1945 byli Měšťanský pivovar, první akciový pivovar i ostatní pivovary, které ve městě vznikly, znárodněny a začleněny do národního podniku Plzeňské pivovary. Začala se psát nová kapitola historického vývoje pivovarského průmyslu. Samostatný závod Gambrinus byl na konci 50. let zrušen a sloučen s Prazdrojem. Zatímco si povídáme, pivo se nám pěkně uvařilo. Pojďme se s Arnoštem Erhartem, sklepmistrem a technologem podívat, jak kvasí.
2: Teď jsme ve sklepě, kde pivo Gambrinus kvasí a dokvašuje.
3: Jak dlouho trvá, než pěkně prokvasí ten Gambrinus?
4: Tak ten Gambrinus přibližně tak 10 dní má dobu kvašení, no a pak se to přečerpá do ležení, kde to je další týden a pak to jde na filtraci.
3: Když to pivo tady kvasí, degustujete průběžně?
4: Degustuje se to průběžně, hlavně před přečerpáním z kvašení do ležení a před výdejem na filtraci, aby se vědělo, jakou to má degustaci a jestli to můžeme pustit dál k dalšímu zpracování.
3: Takže na to musíte mít, jak se říká, chlupatý jazyk?
4: Degustační zkoušky a chlupatý jazyk samozřejmě. A je tím, že tady všichni vlastně de facto to pivo pijeme, takže víme, jak má chuť. Můžeme srovnávat.
3: Půjdeme vyzkoušet a bude už hotové, anebo budeme chutnat takový ten polotovar?
4: Budeme chutnat hotový, polotovar bych nedoporučoval. To jenom tak na jazyk polejt a nic víc.
3: A jakou má chuť třeba právě ten polotovar? Jak se liší už od toho hotového, zkvašeného nebo prokvašeného piva?
4: Tu chuťovou stabilitu tam ovlivňují kvasnice, jelikož tam je jich ještě hodně. Jo? Potom před tou filtrací už jsou kvasinky sednutý a tam už je víc vyznát ta chuť správného piva.
3: Tady bych měla vidět nějaké ohromné tanky, ale já tady hlavně vidím kilometry nerezového potrubí.
4: Ne, dřív to bylo pivo, člověk viděl celou dobu toho procesu, ale teďka už, jak je to uzavřený výrobní proces, tak to pivo hodně málo, akorát tak někde v průzorech.
3: A ty tanky, kde to pivo kvasí, ty jsou někde nad námi?
4: Ty jsou nad námi, my jsme vlastně pod týma tankama a nad náma ten tank má 22 metrů, takže tam to pivo kvasí a potom zraje.
3: Tadyhle ty všechny roury a potrubí různých průměrů, ty vedou různě zkvašená piva z jednoho tanku do druhého?
4: Ano, to se používají všechny roury, když se to přečerpává. Jo, je to jak sanitační, přečerpávací, na kvasnice, najímání CO2, je toho hodně tady, toho potrubí.
3: Máte to spočítané, kolik, co set metrů, já bych řekla, kolik kilometrů dokonce toho potrubí tady je? Tak jsem vás dostala.
4: No, to jste mi dostala, přesně to nemáme spočítané, ale je to hodně. Cirka 3 kilometry, dohromady tedy, různých rozměrů. Ochutnejte naší kvalitu. Nefiltrovám Gambrinus.
3: A proč nemůže to pivo zůstat takhle? Mě by chutnalo.
4: To chutná každému. Já jsem taky pro, aby to takhle chutnalo, ale bohužel spotřebitel chce 6 měsíců, 9 měsíců záruku, tak bohužel se to musí vyfiltrovat, aby ty kvasnice. Samozřejmě pivo by se mělo pít, jakým stavu je teďka současně. A některé výjimky hospody mají nefiltrované pivo, kde se dává tady to přesně, jak teďka pijete.
3: Dá se říct, že to nefiltrované pivo obsahuje víc těch různých kvasinek a dalších přísad a že je tedy ještě zdravější?
4: Samozřejmě máte pravdu, takhle ty kvasnice jsou v tom a tak by to mělo vypadat.
5: My teď ochutnáváme nefiltrovaný ležák Gambrinus
2: A vy jste slyšeli už hlas Zdeňka Poláka, slyšeli jste hlas Arnošta Erharda, ale abyste si je dokázali lépe představit, tak pojďte s námi do srdcovky a tam obě figuríny a ještě dalších zaměstnanců tam můžete vidět vyvedený na stěnách celé té restaurace.

0: v lednu roku 1982 chybělo málo k tomu, aby milovníci plzeňského piva v následujících měsících stáli na svůj oblíbený Gambrinus tak dlouhé fronty, jako bývali zvyklí stát u zelinářů na banány. Onu osudnou noc si totiž noční vrátný povšiml, že ve sladovně hoří. I hned volal pomoc, jenže už bylo pozdě. Bylo jasné, že hasiči rozsáhlým plamenům sladovnu jen sotva seberou. Budova plná sladu a ječmene beznadějně lehne popelem. Ale mělo být ještě hůř. Plameny už olizovaly i sousední varnu, srdce výroby piva.
1: Tehdy byla mrazivá noc, minus 18 stupňů. Proudnice i hadice zamrzaly. Já sám jsem několikrát upadl na ledu, který se okamžitě tvořil z rozlité vody kolem hydrantů.
0: Vzpomíná jeden z bývalých profesionálních hasičů.
1: Sladovna byla postavená už za Rakouska-Uherska. Oheň polikal staré vyschlé trámoví jako nic. Nejdivočeji ovšem hořel slad na sušicích lískách. Když se propadla střecha sladovny, udělala vlastně na hořícím sladu a ječmenu poklop. Nemohli jsme se tam s vodou dostat. A tak jsme souboj s živlem o sladovnu vzdali a soustředili jsme se na ochlazování stěny, za níž byla varna. Nakonec sladovna schořela, ale na varnu oheň nepřeskočil.
0: Záchranáři se zprvu obávali, že ve sladovně uhořely ženy, které tam byly na noční směně. Naštěstí se ale ukázalo, že jsou naživu, protože odešli z práce domů. Kdyby byli na pracovišti a kontrolovali sušení sladu, všimli by si zárodku ohně a bylo by možno včas katastrofu zlikvidovat? I tuhle otázku si vyšetřovatelé kladli. Stejně jako tu, jestli sladovnu nezapálil žhář. Podezření na úmyslné založení ohně se ale nepotvrdilo. Příčina největšího požáru v historii plzeňského pivovaru, který napáchal několika milionovou škodu, souvisela zřejmě se stářím budovy i technologie. Z jednoho z komínů se uloupl rozžhavený chomáč nečistoty, spadl na horní lísku s naklíčeným ječmenem a ten se vzňal. Na spáleništi už nová sladovna nevyrostla.
2: Jak je možné, že mnohdy dobré pivo v některé restauraci nechutná dobře?
3: No to je úplně jednoduchý a to byl právě důvod, proč jsme šli do těch sklepů, kde jsme ochutnali, jak to pivo vypadá, když se zrodí. Protože to pivo je nejlepší ve sklepě pivovaru, ale po té cestě do té hospody se mu může všeličo přihodit, ať už při dopravě, při skladování. A proto my máme koncept, kde pivo je dokonale skladovaný. Je tam pravidelná sanitace toho výčepního zařízení. Ale co je důležitý, jsou tam lidi. Je tam pan výčepník, který dokáže perfektně to pivo načepovat. A když se podíváte na tu sklenici, ta je dokonale umytá. A když na ní sáhnete, tak je krásně studená. A protože jsme viděli na výčep, tak jste si mohla všimnout, že ten výčepník tu sklenici ještě předtím, než začne čepovat, vypláchne studenou vodou. Takže ta sklenice má teplotu jako piva. A on, když to načepuje, tak nám to sem teďko přines. Vidíte, tak pěna, jak se ještě krásně zahoupala. A on nám řekl ještě na zdraví. A co nám zbývá? Musíme si připít na zdraví.
0: Obnovení se Gambrinus dočkal až v roce 1990. Spolu se značkami Pilsner Urquell, Velkopopovický Kozel nebo Radegast patří pod křídla firmy Plzeňský Prazdroj, který je největším výrobcem piva u nás.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích,

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Důchody od příštího roku stoupnou v průměru o 300 korun. Senioři k tomu jednorázově dostanou 2000 korun. Pyrotechnici našli v části trasy plánované středočeské části dálnice D3 na Benešovsku prozatím 60 kusů munice. Zítra bude převažovat proměnlivá oblačnost, místy s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 17 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Průměrný důchod od ledna vzroste o 304 korun. Senioři k tomu navíc dostanou jednorázový příspěvek ve výši 2000 korun. Schválila to vláda. Po valorizaci se tak průměrný důchod dostane na zhruba 22 200 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky z ANO má zvýšení důchodcům pomoct s rostoucími cenami, ale zároveň příliš nezvýšit výdaje státu do dalších let.
2: Senioři si své penze předplatili lety tvrdé práce. A pozor, důchod není sociální dávka. Je výsledkem dlouhodobé společenské dohody, která v této zemi funguje po celé generace. Jistota a důstojné stáří jsou pro nás absolutní prioritou.
0: O výši penzí rozhodla vláda současně s návrhem státního rozpočtu na příští rok. Jeho deficit bude 386 miliard korun. Bude tak o 3 miliardy nižší než původní návrh. 60 kusů munice z druhé světové války našli pyrotechnici v trase plánované středočeské části dálnice D3. S průzkumem bývalého výcvikového prostoru jednotek SS na Benešovsku jsou zhruba v polovině. Jeden z nálezů popisuje policejní pyrotechnik Jiří Toufar.
3: Je to vlastně raketa hráže 28 cm, Wurfkerpr model 42. Tato zbraň byla obecně určena jako raketová výzbroj německých ozbrojených sil a byla určena k ničení živé síly nepřítele, případně nějakých polních opevnění. A tenhle ten konkrétní případ, který byl zajištěný tady na Benešovsku, tak byl ve variantě Ibung, což znamená, že byla cvičná.
0: 58 kilometrů dlouhou dálnici mezi Prahou a Jihočeským krajem chce ředitelství silnic a dálnic začít stavět za 2 roky. Zaplatí za to přes 70 miliard korun. Kůrovec v Krkonoších je zatím podle zprávy Krkonošského národního parku pod kontrolou. Letošní škody způsobené tímto broukem nebudou tak vysoké jako v minulém roce. Konkrétní čísla představuje mluvčí parku Radek Drahný.
4: Odhadujeme, že za letošní rok budeme na 15 tisících metrech krychlových kůrovce napadené dřevní hmoty, což pro porovnání při obvyklých zhruba 100 tisícových těžbách je nějakých 15%. Ale když kůrovce bylo opravdu hodně, tak jsme měli až 70%. Tak to napadeného dříví.
0: Lesníci se ale obávají příštího roku, kdyby se kvůli suchu a nedostatku vody mohlo kůrovci dařit. Sport. Fotbalisty druholigové Opavy už nepovede trenér Svatopluk Habanec. Klub ho odvolal a místo něj přivedl Ondřeje Smetanu, kterého čeká první zápas s týmem až 9. října po reprezentační přestávce. Počasí. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na severu a severovýchodě bude až zataženo. Místy se objeví déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dávejte pozor na 196. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě osobního auta s nákladním. A v Praze v Národní ulici se srazila 2 osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
6: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
7: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danušku, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před tebou,
3: peklo.
2: Zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě nadále.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, že? Ale jo? Doma, myslím, no, se odstla až někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Saga rodu Forsythu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsythy.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni tak poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Saga rodu Forsythů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Ireno, dovol, abych tě seznámila s Filipem. File, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsythová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsythové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsythy imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filip.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: John pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Jun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron a byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: Přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole taky.
3: Ano, ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No vzpomínám si na Otu Sklenčku, přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavěla.
2: Ano, všecko.
3: Ano?
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Chilternové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Chilternová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová. Vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markýzy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambičkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markýza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mě již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Pročež to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem, protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá. Nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku s ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, vikontovi de Valmont. Právě mi, drahý vikomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však zpozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým Dánsenem mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánsenem natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůpkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, vikomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilí Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
1: Paní Aleno, snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
2: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
1: Že zrovna vstávání.
2: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
1: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
2: Tak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
1: Ráno?
2: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
1: Co to provádíš?
2: Otvírám okno. No, pojď blíž.
1: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
2: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor,

0: sladký. Ochutnej, že jsou sladký.
1: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
0: Psst, slyšíš něco?
1: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
0: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou... Ještě jednou.

0: ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
4: Obyčejný povaleč.
1: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
4: Spíš bych řekla ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem.
2: Počkej, až tě najdu, nestydo. Píšťalu ti přerazím.
1: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
2: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
1: Tomáš přece nedoslýchá.
2: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Jaku bys nemohla pár dní počkat, než

0: odjede do těch...
1: Než odjede do Antwerp.
0: To však povídám, do Antwerp. To je u moře, abys věděla. Až někde za Plzní. Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
1: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
0: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
2: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
0: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
2: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
0: Komu tak asi? Kuchá rybu.
2: Co?
0: Rybu k obědu v kuchyni.
2: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
0: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
2: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
0: Tobě se taky zavděčit.
2: Co?
0: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
2: Co říkáš?
0: Že se ti třesou ruce.
2: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnéřskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
0: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
3: A třesou se ti.
2: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
0: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
2: Cože se dělo v noci?
0: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
2: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
0: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
2: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše hřích. Tak budeš ale mu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
0: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
2: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
0: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
2: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
0: Říkáš, na raní?
2: Na raní. Ona je, aby s přímší usnula.
0: Paní, to bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až předpolednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
2: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
0: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
3: Co?
0: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
2: Jaká voda zase?
0: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
2: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
1: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši, vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
2: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám při tom chutnat?
1: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
2: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
0: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
2: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč.
4: Ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto, je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě pláč?
0: Neříkej na věky, běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
1: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
4: Nemusíš.
1: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
4: Nesmysl. Čeho?
0: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
4: Ještě ty, babo, stráž.
1: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
4: Dům bude na zámek, tak co?
1: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
4: Pověz přes okno šátek.
1: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
4: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
1: Takový neklid, víš?
4: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
1: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
4: Tak zkrátka, neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
5: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
6: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Vericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Verichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abraháma. Dobré dny, přátelé.
7: 23.6.1975. Zdenka Verichová Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí, jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
8: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerství bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači. Ať už jste právě doma, v práci, na cestách, nebo třeba nemůžete usnout, vítám vás u Noční linky ze zlínského studia. Jarka Barboříková je u mikrofonu. A o čem si budeme povídat? O žárlivosti. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. Jenže je to opravdu důkaz lásky. Možná nám někdy trocha žárlivosti zalichotí. Máme pocit, že tomu druhému na nás nějak záleží, že o nás nechce přijít. Jenže stačí překonat úplně tenionkou hranici a z nevinného, kdo ti psal nebo na koho se s tou usmívala, může být podezírání, kontrolování telefonu, výčitky a postupná ztráta důvěry. No a právě o žárlivosti se budeme povídat až do jedné hodiny. Zažili jste vedle sebe žárlivého partnera nebo partnerku? Vadily jim vaše zprávy, e-maily, přátelé, kolegové, bývalé vztahy? Museli jste vysvětlovat, kde jste byli, s kým jste mluvili a proč jste přišli o pár minut později? A nebo jste žárlili vy sami? Měli jste k tomu skutečný důvod? Možná vás právě žárlivost upozornila, že ve vztahu opravdu není něco v pořádku. Nebo naopak způsobila, že jste přišli o člověka, kterého jste opravdu měli rádi. A klidně dnes přidejte i příběhy, kterým se po letech už dokážete zasmát. Třeba nějakou pořádnou žárlivou scénu kvůli něčemu, co se nakonec ukázalo jako úplné nedorozumění. Tak co myslíte? Patří malá špetka žárlivosti k lásce, nebo by ve vztahu vůbec neměla mít místo? Volejte 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Dnešní téma: žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. 23 hodin 5 minut. Někdy stačí jeden pohled, jedna zpráva v telefonu nebo nevinná poznámka a v hlavě se rozjede celý příběh. Dnes si budeme ve vysílání Českého rozhlasu povídat o žárlivosti. Kdy nám ještě může lichotit a kdy už začíná vztahu ubližovat? Na to nám jako první odpoví v noční lince paní Iveta z Olomouce. Vítejte.
1: Děkuji. Paní Jaruško, tak krásnou dobrou noc, teda. To byla nádherná písnička od Petra Nováka. A co bych chtěla říct? Říká se, kdo nežárlí, nemiluje.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. A taky jsem žárlila, kolikrát jako. Ale když fakt toho člověka milujete, tak na něho opravdu, když ho milujete opravdově, tak opravdu žárlíte jako. To je přirozená vlastnost. Jo? Kdo nežárlí, opravdu nemiluje. Co bych tomu ještě řekla? Prostě, já jsem taky žárlila, když jsem nějakého člověka milovala. Když se podíval třeba na pěknou ženu, jo? Říkám, kam hledíš, jo? Kam hledíš?
0: Dobře, takže vy říkáte, že žárlivost k lásce vlastně nějak přirozeně patří.
1: Patří, ano. Ano.
0: Kde je podle vás ta hranice, kdy je žárlivost ještě projevem zájmu a kdy už začíná být nepříjemná?
1: Ano, tam už je nějaká hranice.
0: Kdybyste měla dokončit
1: věku, ano.
0: Žárlivost je v pořádku dokud?
1: Dokud ten člověk neřádí. Nedělá problémy, jako.
0: Neřádí, jo? Já jsem nerozuměla. Mm-hmm. Aha.
1: Mm-hmm. No, může se podívat,
0: že? Z toho není italská domácnost.
1: No, pokud nehází nádobím a tak dále, může se podívat na krásnou ženu, že? Ten člověk, ten muž, který teda se mnou žije třeba, jo? Může se podívat na krásnou ženu, to chápu. Ale prostě, já nevím, tam je nějaká hranice.
0: Tak myslíte, že ženy a muži žárlí jiným nebo stejným způsobem? Je někdo žárlivější?
1: Muži. Muži jsou žárlivější.
0: Aha, a no. Proč si to myslíte?
1: Dělají scény. No,
0: Není to podle toho, podle sebe soudím tebe, že by měli strach?
1: Podle sebe soudím tebe? Ne. Muži jsou žárlivější, jo. Když třeba se krásně obleču, jdeme třeba tančit, nebo tak, jo. Se vykočkuju, jak já říkám, jsou kočka, tak chlap prostě, ten by se zbláznil, ten by mě zabil, jako. Jo, chlapi žárli, jo, jak blázni. To jsou mafiáni.
0: Mafiáni. A vám to teda lichotí? Nevadí vám to?
1: Jo, určitým způsobem ano. Mě to lichotí, když jako fakt vypadám dobře a jdu, dám si krásný šaty, dám si punčochy krásný, lodičky a jdu tančit třeba s tím mužem a teď on by se zbláznil a dělá bordel. Jo, jaký je mafián jako. Jo, ty chlapi, oni žárlijí hrozně, víc jak ženy. Oni žárlijou.
0: Dobře.
1: Strašně.
0: Takže vy to berete, to žárlení, jako takové znamení, že mu na vás pořád záleží. A nedáváte mu teda někdy schválně nějaký malinký důvod k žárlivosti, abyste si ověřila, že to pořád funguje?
1: Já Ruško nedávám, jenom se třeba vykočkuju, jak říkám. Krásně se obleču, dám si krásný punčochy, šaty, lodičky. A ten chlap by se zbláznil, jo? A chlap prostě dělá bordel. Já jsem jeho majetek jako, ty chlapi vás vnímají jako svůj majetek, to je něco hroznýho. Chlapi jsou na tom hůř, jak my ženy. Jo, já jsem jeho majetek, já chlapa nikdy neberu jako svůj majetek. A já, když jdu s ním, asi kočka,
0: tak se vás hlídá.
1: No.
0: Dobře, Ivetko, tak uvidíme, když se dovolá nějaký muž, jak na vás naváže, nebo jak vám bude oponovat, necháme se překvapit. Děkuji za zavolání i za váš pohled na dnešní téma. Přeju vám, ať je u vás doma hlavně pohoda, vzájemné porozumění a spousta milých společných chvil i bez žárlení. Ať se vám daří, Ivetko.
1: Děkuji, na dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme 16 minut po 23. hodině. Říká se, že kdo nežárlí, nemiluje. I minulá posluchačka připomněla tady toto sousloví, ale možná je to jenom věta, kterou si předáváme z generace na generaci a je to úplně jinak. Potřebujete cítit, že na vás ten druhý trochu žádlí, nebo je to pro vás největším důkazem lásky právě důvěra? Tak paní Vlastina Skrnová je s námi. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Tak Vlastinko, povídejte, už jsme v éteru.
1: Tady je Vlastina Skrnová.
0: My vás slyšíme, povídejte.
1: Jarunko, prosím vás pěkně. Mohla bych popřát jedné babičce, má 93 roku zítra. Já už celý víkend a dneska
0: celý den. Povídejte k tématu, k žárlivosti a na konci můžete popřát.
1: Můžu.
0: Ne? Můžete. Začněte.
1: Jste moc hodná.
0: Tak povídejte.
1: Tak jo. Tak tady je Vlastina Skrnová. A prosím, zarejte mi paní babičce, kouzelné babičce, která má z nás ráda všechny a my jí.
0: Dobře, Vlastinko, můžete teda mluvit první k tomu tématu, bylo by to vhodné, aby to bylo spravedlivé vůči ostatním posluchačům. Žárlivost, to je dnešní téma.
1: Ano, já vím, Jaruško, a já potřebuju poslat té babičce ten pozdrav a pak budu hned navážu na
0: dobře,
1: téma.
0: Tak pojďme na to.
1: Ano. Milá babičko, paní Liduško Uchyťová z Jeseníku, moc vám přeju narozeninám, 93. narozeninám, hodně štěstí, lásky, zdravíčka a buďte nám věrná. Máme vás všichni rádi.
0: Vlastinko, tak doufám, že poslouchá nebo že jí to někdo vyřídí. A teď už konečně žárlivost. Co k tomu máte?
1: Ano. Já jsem byla dvakrát vdaná a poprvé manžel, když jsme šli na zábavu, tak to vždycky skončilo tím, že mě zmlátil, když jsme přišli ze zábavy. A neměl důvod ani jediný. No, vydržela jsem to 10 let, ale lékaři už to nevydrželi. Řekli mě, že jestli budu takhle dál, takže skončím blázenci a děti v domovech. Tak jsem říkala konec, tak jsem to ukončila na půd těch, co jsem říkala.
0: Mm-hmm. No, Vlastinko, tak to je těžká zkušenost. 10 let, to je dlouhá doba, tak to jsem ráda, že jste našla sílu z takového vztahu odejít. Děkuju také, že o tom mluvíte, že jste se podělila s posluchači Českého rozhlasu o ten příběh. Tak my bychom vám popřáli, aby vás v životě provázelo především to bezpečí, klid a lidé, to už jste určitě po těch dalších letech našla. A vy sama, jak vás to poznamenalo? Jste žárlivá? Asi si neumím představit, pochopila jsem teda, když mluvíte k tomu tématu, že šlo většinou o žárlivost, když došlo teda k doma k nějakému incidentu, tak jak to poznamenalo vás? Jak se díváte s odstupem času na tu žárlivost?
1: No, mě to poznamenalo tak, že mě zůstalo 4 děti svoje, pátého jsem se ujala malinkýho do 18 let, takže jsem vychovala 5 dětí. Ale všechno bylo v pořádku. Z dětma to všechno bylo v pořádku, byly hodné, dobře se učili, všechno bylo v pořádku.
0: Tak to je
1: tak,
0: dobře.
1: Ale ti muži neměla jsem štěstí, no, tak jsem to ukončila všechno.
0: Tak Dokázala jste si zařídit dobrý, bezpečný, klidný domov s dětmi, tak to jsem ráda. Možná, když se za těmi roky zpětně ohlednete, tak na sebe musíte být hrdá, pokud jste tady toto všechno dokázala překonat. Tak děkuju za tu otevřenost ještě jednou, přeju vám, ať se máte dobře, ať se vám to dneska hezky poslouchá, ať vám to neotevírá nějaké staré rány, a když, tak je zkuste vždycky pak zalepit nějakou hezkou písničkou. Jako třeba teď od Milana Drobného, písnička pro kočku i pro vás do Krnova. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23 hodin 25 minut. Láska by měla dávat pocit bezpečí, jenže občas se do ní připlete strach, že o toho druhého přijdeme. Zažili jste žárlivost, která byla ještě milá, nebo už takovou, která vám začala brát svobodu? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Vendola, která volá do Zlína z východních Čech. Vítám vás.
1: Já vás také. Měla jsem opravdu hrozného žárlivce. Napadal mě fyzicky. Dokonce mě i prohodil sklem, kde mám pořezanou celou ruku až k podpaží a neovládám levou ruku. Byl strašně žárlivý, ale opravdu hrozně, prožila jsem peklo. Tak jsem šťastně rozvedená a konečně v klidu.
0: Vendulko, když ano. Říkáte, že jste prožila peklo, tak je z toho cítit, že to těžké období opravdu už necháváte za sebou, mluvíte v minulém čase, tak to je krásné
1: ano,
0: slyšet, že umíte žít v klidu, že se na to dokážete dívat s takovým odstupem.
1: Ano.
0: A dokážete být spokojená, ale řekněte mi, co pro vás bylo tím okamžikem, kdy jste si řekla a dost, tak to už dál žít nechce. Bylo to právě tady ten náročný incident s tím oknem, nebo to přišlo později?
1: Ne, bylo to, ono toho bylo víc. Napadal mě dost často fyzicky, všude mě kontroloval, kam jsem šla, prostě i na nákup, tak no, bylo to hrozný. A šla jsem na poštu a vrátila jsem se domů a on mě chytil a prostě, kde jsem byla a byly dveře celý prosklený a on mě prohodil těma dveřma a ještě, že jsem si dala takhle rukou přes obličej, no a odnesla to celá ruka. Je to u soudu, ale to už hodně let, mi se už prostě jako nechce k tomu vrátit. Hmm.
0: Vendulko, a dokázala jste potom znovu začít lidem důvěřovat?
1: Ne. Jsem sama. Nechci prostě už žádného muže. Ale jsem šťastná.
0: Po takové zkušenosti...
1: Protože jsem v klidu. Jsem v klidu, dobře spím, prostě mám radost každého dne.
0: Tak po takové těžké zkušenosti se není čemu divit, že jste ráda i sama, protože pro vás je to důležitější být spokojená sama se sebou, než s někým, s kým vám dobře není. Tak to je to nejdůležitější, že jste našla ten svůj klid a pokoj.
1: Opravdu už to je teda dlouho, ale jsem opravdu v klidu.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo je teď v nějaké těžké situaci, která se možná podobá té vaší, tak se říká, no ono to možná opravdu jde, říct si třeba někomu o pomoc, udělat nějaký krok dopředu a nezůstávat v tom. Tak moc děkuju, že jste se podělila o tu osobní zkušenost, protože je to možná naději pro někoho, kdo je v podobné situaci.
1: Mějte se hezky.
0: Přeju, aby vás ten klid a pohoda provázely i nadále. Ozvěte se zase někdy, Vendulko, budeme tady. Snad to bude milejší téma. Ať se
1: ano,
0: vám
1: já vás poslouchám každý den.
0: To jsme rádi, poslouchejte dál. Teď třeba Petr Habku a Janu Kirchner.

0: Když máme někoho opravdu rádi, přirozeně se můžeme bát, že ho ztratíme. Kde ale podle vás končí obyčejná obava o vztah a začíná nedůvěra, která už dokáže společný život pořádně potrápit? Pan František ze Židlochovic je s námi. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlasi a všechny posluchači u rádia.
0: No. Děkujeme, co máte k tématu?
1: Paní Jaruško, já vám to řeknu tak, je za trest mít v baráku pěknou ženskou. Víte, to je, si myslím, že to do chlapu poznalo, jak máte pěknou ženskou, tak se vám každé za něho otáčí, jo? A to by se kolikrát člověk steky, pukl by člověk steky, když to tak vidí, jo? Ale my jsme se kvůli tomu nikdy nehádali, jo? Ale já jsem to cítil na sebe, že říkám sakra, jo, vždycky toto, no, ale nehádali jsme se kvůli tomu nikdy. A když třeba manželka nejela do vás, byla v lázních, jo, tak jsme se domluvili, že já za něho přijedu někdy, tak jsem za něho jel a přijel jsem do Karlových Varů až pozdě večer a vidím tam někde v parku, tam se dva takový, jenom postaví se viděl, jak se tam líbali nebo co. Já říkám, hergur, jestli to je moja stará, tak ať si mě nepřeje, jo. Ale nebyla, já jsem tam přijel tam, kde byla, v tom domě léčebním, no a oni mě tam umístili na černo mě tam a dobře to dopadlo, já jsem tam byl dva dní nebo co, dobře to dopadlo ale na starý kojena vždycky mě mám nějaká trochu podezíra, jo, a když už mě střílal 80 rok, já říkám, to už mě nemusí moc vůbec podezíra, teď už člověk nemůže nic ani doma, na to už někde venku, že by něco prováděl, jo, no, takže takhle to je to naše žádné, říkáme, je to za trest mít pěknou babu v baráku, za mladá, že jo, no, za mladá, ale všechno jsme to přežili, přešlo nás to, no, a teď se tomu jenom smějeme, jo, no, a člověk byl takhle, víte, jsme takový chlapi, jo, ale někteří to teda doma riftujou po zlým, ale u nás jsme se prostě nikdy jsme si nevyčítali něco takového, jo, no,
0: Zara, to bylo v pořádku s tou žárlivostí. Františko, ale zažil jste nějaký pár v rodině nebo nějaký pár kamarádů, u kterých ta žárlivost opravdu zdravá nebyla?
1: No tak já jsem to tak nikdy nesledoval, že bych některý lidi pozoroval, nebo že byste nějak hádali to. Já si tak vím, že se třeba rozvedli, jo, že jste rozvedli, ale vím, že třeba, že byli oba takový do luftu, jo, a pak se rozvedli, takže to vím, jo, to tak bylo někde, no, ale u nás ne, my už jsme spolu 44 roku a no, takže ne, člověk, já vám to řeknu tak, člověk už nemůže milovat ani doma na to, že se někde zanášet teď do letech, jo, takže to si myslím, že to bývá takový důvod k žárlivosti, jo, že podezírá žena nebo chlapu, že někde zanáší, jako jo.
0: Františku, a co podle vás nejvíc pomáhá tomu, aby si dva lidé i po letech věřili? Je podle vás třeba důležité nechat tomu druhému jeho přátele vlastní život, nebo jak to je?
1: Tak to k tomu dospěje samo od sebe, že přestanou žádli, anebo žádli ještě víc, jako jo, to samo od sebe, jako u nás třeba mě už to ani nenapadne žádlit, no, a jestli mě máte jakákolikrát, já třeba jezdím po těch lidech všelijak, že, no, se ptá, kde jsem byl a co jsem tam dělal a tak a s kým tam byl, no, To se mě babička na to ptá, no.
0: Už to z vás leze. Kdybyste měl dát jednu radu párům, které se kvůli žárlivosti hádají, jaká by to byla?
1: No, víte co, musel by, každý z těch lidí by musel mít něco za sebou, jo, a uvědomit si, že každý má nějaké z nich vroubek, jo, a prostě a nežádlit, no, jo, musí přiznat, když teda by mě mohla manželka zažívat, no tak bych to mohl oplatit, bych na to měl, že? No, tak a měl by být, to by měl být v baráku klid, jo?
0: To jste řekl hezky, každý si má připomenout, že nikdo není bez chyby a každý si sebou něco neseme životem. No a kdyby se něco takového letmého, drobného objevilo, tak je dobré se na to třeba povznést a nesnažit se to vybarvovat hned v černých barvách. Někdy v tom opravdu není žádný zlý úmysl, nic se neděje a člověk si v hlavě jenom něco sám vybarvuje do pestrých barev. Františku, děkuju. Děkujeme, že jste zavolal. Poslouchejte dál příběhy ostatních, budeme rádi, když s námi zůstanete až do 1 hodiny.
1: Já tak si rád, že jste mě vyslechli, no, a řekl jsem tomu všechno, co jsem mohl, a ti lidi posluchači udělají o tom nějaké obrázek, jo.
0: Tak ať vám osobně ta vzájemná důvěra a pohoda doma vydrží ještě spoustu let. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou lidé, kteří nežárlí skoro vůbec a pak ti, kterým stačí jeden nevinný úsměv přes celou místnost. Do které skupiny patříte vy? A změnilo se to třeba s věkem nebo zkušenostmi? Odpovídat bude paní Ludmila z Brna. Voláte noční linku, my jsme za to moc rádi, tak vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Děkuji vám, Jaruško. Já vám řeknu něco. Žárlivost je nemoc. Protože já jsem měla prvního manžela, ten byl o 7 roku starší než já. Můžu vám říct, že když už jsme spolu chodili a šli jsme na nějakou zábavu, a ušel třeba na záchod a pro mě někdo přišel tančit, jako třeba spolužáci, protože mě bylo 16, když jsem ho poznal, a on přišel a normálně jsme se tak pohádali, že jsem musel jít domů, jak jsem si to dovolila jít. To bylo, on žárlil na moje rodiče. On žárlil na to, když my jsme chodili na fotbal, jako s rodinou, můj tatínek, můj bratr. A potkali jsme tam taky kluky z újezda, co byli moji spolužáci, nebo byli o 2 roky starší a byli na mě hned, ahoj, a to jdete na zbrojovku a to. No on byl úplně nepříčetný. Takže já si myslím, že žárlivost je nemoc. A můžu vám říct, že jsme byli na svatbě mýho bratra a tam, on se tam bavil se ženama s nějakýma holkama, ty vypadaly jak nějaký poletuchy a já jsem seděla za stolem. Vedle mě seděl jeden člověk, který tam byl s přítelkyní a my jsme se spolu bavili. A před náma byla mísa s obloženýma talířema a on nabral na bydličku šunku, dal něj do pusy. Ten, když to viděl přes stůl, tak přiběhl ke mně. Normálně mě chytl za ucho před těma lidma, bylo nás tam, myslím, 20, a normálně mě začal nadávat. Viděl to můj tatínek a viděl to můj bratr.

0: Teresy, byl ženich, ne, tak ho vytáhli ven. To bylo soukromý den, bylo to v restauraci, napřed to bylo v restauraci, ale potom se byli soukromí u nevěsty. A tam teda domlouvali a řekli mu, že mě pořád jenom perzekuje, neměl vůbec důvod. Protože já jsem měla děti, který měl dva roky měla holka a kluk měl 5. Tak kde já jsem mohla lítat? Nic, dět všechno normálně a takhle jsem to vydržela 11 roku a potom jsem se rozvedla. Protože opravdu to je nemoc, to je nemoc.
1: Takže vy si myslíte, že se s tím už člověk narodí, nebo se z něj žádné věci stane a podle vás tady onemocní až třeba kvůli tomu, co v životě a ve vztazích prožil?
0: On žil v rodině, kde otec byl hlavní kápo, byl to zedník, který jezdil po světě, manželku neuznával, to už jsem říkala včera v Borkovi, proč jsem se rozvedla, manželku neuznával vůbec jako ženu, takže já si myslím, že ty geny nějak to přeskočilo, nebo já nevím. Já jsem potom začala chodit do práce a šla jsem do školky, protože aby mě vzali dítě do školky, tak jsem byla ve školce, tam jsem zase nepřišla do styku se žádnýma mužema, takže on neměl žádlit na co. A nikde jsem nechodila, jako, a když jsme něco slavili, tak někde ve školce 9 ženských, anebo když bylo nebo den učitelů, tak jsme to měli v restauraci a zase sami ženy. Já to nechápu. A do dneška, teda, jemu je 80, to je 7, takže jemu 82, ne? Postup mám špatný. No a on je sám, měl 2 ženy, jako když jsme se rozešli, tak on je 2 ženský. Ze žádnou nebyl. Jedna mu zahýbala, když s ním byl na horách, tak se na něho vykašlala, protože viděl, co to je za morouca. A ta druhá, to byla z Brna z Řečkovic a ona potom mým vnoučatům říkala, byl ten děda na babičku taky, tak jak je na mě.
1: Aha.
0: A oni říkali, no to my nevíme, že byli malí, měli 7 let. A on říká, on mě odděloval prášek na praní, on se dali polívku, když se mu nalila, tak je, buď to je vřelá nebo studená, to vykládala ta paní. Takže pak ho vyhodila, protože on bydlel u ní, on neměl kam jít, tak bydlel v garáži, o všeho ho obrala, on taky dal peníze nějak do toho bytu, ale ona se s ním nemazala. Ona ho vyhodila, on bydlel v garáži a potom ho ta dcera povídala, že on nikoho nemá, já si ho musím vzít k sobě. Měla ho tam 2 měsíce, měla ho plný zuby.
1: No, a tak to se ta paní, která přišla po vás k vašemu muži, asi lehce pak odcházelo, když spolu neměli děti, u vás ten vztah byl samozřejmě úplně jiný, že? Ale mně se vlastně dotklo asi to, jak jste říkala, že ten váš manžel některé vzorce chování asi přinesl už z té původní rodiny, protože to je často věc, na kterou často myslím, jak vlastně jsme ovlivněni tím, co jsme zažili a okolí také. No a když jste se teda nakonec rozvedla, jaký byl potom váš život? Přišla úleva, pocit svobody?
0: Ne, tak přišla úleva, ale jenže jsem se zamotala, jak říkají Slováci, já jsem se zamotala s jedním sousedem, který je stejně starý jak já, a on si mě teda s těma dvouma dětma vzal, jo? Ale tam jsem zase žárlila já.
1: Vážně.
0: Ale ne, ale opravdu. Já jsem ho tak milovala strašně a on 5 roku to bylo dobrý a potom začal pít a pořád někde londal a ne, takže jsem to zase vydržela těch 11 roků a říkala jsem a on začal dělat rozdíly mezi dětma, jo? A to mě strašně vadilo. To mě strašně vadilo. On uznával jenom tu malou svoju a moje děcka mi býval Karel a nic děcka měli sem jedničky, jako nebyli to. Ale on nedělal. Potom se kluk se ode mě odstěhoval, když mu bylo 16 roku. Šel bydlet do Brna k babičce, k mojí mamince a k tatínkovi. A holka, ta se v 18. Měla kluka od 16 a v 18 let se taky dali dohromady. Ona ale pocházela taky z takové rodiny, že mu zemřela maminka v 38 letech a on studoval výmpl, potom šel na vysokou a tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho druhá žena. Tak ten kluk bydlel u strýca a tak potom ten strýda umřel, tak tam bydleli s tou Myšou našou. Ale potom oni měli soud kvůli tomu bytu, co měl ten druhý manžel té paní, co měla toho našeho zeťa. A on vyhrál, a on mu musel nechat ten třípokojový byt. Tak nakonec teda bydleli v tom třípokojovém bytě, ale teďka on je pan ředitel, dotáhl to velice daleko. Je pan ředitel, postavili si barák krásný a žijou si dobře, ale že ty děcka jsou poučeny z našich chyb. Takže holce je 52, co jsem měla z prvního manželství, mají krásné manželství a žijou pro děcka, ale můžu teda říct, že pro mě taky. A říká mě, ta prostřední dcera mě říká, mami, buď ráda, že s ním neseš, já když ho tak pozoruju, mě je ho líto, na Vánoce má přednost, to si ho ona bere, protože říkala, že nikoho nemá, ale že teda bějí, se mě nediví, že jsem s ním nebyla.
1: Tak, děkuji, Ludmilko, za telefon, za vaši návštěvu u nás. Bylo to zajímavé od začátku až do konce. Tak vidíme, o čem si budeme povídat příště. Toto téma žárlivost pro dnešek s vámi uzavíráme. Mějte se dobře, poslouchejte dál.
0: Vy taky, děkuji, na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme za sebou první hodinu dnešní noční linky a vaše příběhy ukazují, jak rozdílné podobě může žárlivost mít. Pro někoho je malým znamením, že tomu druhému na nás záleží. Pro jiného se stala zdrojem hádek, nedůvěry a bohužel i velmi těžkých životních zkušeností. Teď, krátce po půlnoci, pokračujeme ze zlínského studia a stále mě zajímá, jak to máte se žárlivostí. Žárlili jste někdy, i když jste vlastně neměli proč? Nebo jste naopak žili vedle člověka, který viděl důvod k podezírání téměř všude? Co vám pomohlo? Otevřený rozhovor, čas, větší důvěra? Nebo nakonec až odchod ze vztahu? A nemusí to být jenom vážné příběhy, možná máte za sebou žárlivou scénu, která se po letech teď jenom díky, které se radujete, usmíváte, bavíte se nad ní. I na to jsem zvědavá. Telefon do noční linky je 731 800 900. Od mikrofonu stále zdraví Jarka Barboříková a jsem tu s vámi i v další hodině.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný noční čas v noční lince Českého rozhlasu. Je 7 minut po půlnoci, s námi je pan Vláďa. Halo,
1: halo.
0: Ano, jste
1: ano.
0: Tam, výborně. Zůstal jste na telefonní lince, takže můžete povídat k tématu. A tím tématem je žárlivost. Tak povídejte o tom, jestli jste někde třeba stropil žárlivou scénu, nebo jak to bylo u vás doma.
1: Je vás trošku špatně slyšet, ale slyším. Děkuji za šťastí, jsem se dovolal. Tak jmenuji se Vláďa, žiju v Kanadě, ale prožil jsem nejkrásnější, narodil jsem se tady, ale potom jsem prožil tu nejkrásnější čas v České republice, na Moravě. Takže zdravím všechny. Jo, a žárlivost. No, tak to je něco. Takže paní Pos, co mluvila předtím, tak to rozvedla teda opravdu na velké detaily, ale tak lidi to potřebují se vymluvit. Výborně. Tak to... Halo?
0: Ano. Povídejte,
1: slyšíme,
0: Vláďo. Ano.
1: Takže žárlivost. No tak, co se týče mě, tak jsem žárlivý byl. Ale rozumně, jo? Ne tak, jak to ta paní říkala, že proletěla oknem nebo co. No tak to jsou extrémy a to by nemělo být. To je opravdu něco hrozného. A žárlivost. No tak já jsem žárlil třeba, když člověk byl mladý, jo, a tak. Když jsem třeba viděl chlapa, jo, vypadal lepší než já, nebo tak jsem si myslel, kolik ten musí být úplně na tom šťastně ve všem, jo? S navazováním známostí a tak dále. Předchozí pán František ten to zhrnul, já si myslím, vynikajícně, tak je to pravda. Jo? Pěkná manželka, jo, v domě, no tak to je samozřejmě riziko. Já když jsem potkal moji ženu, slyšíme se?
0: Ano.
1: A potom jsme se vzali a ona se odstěhovala k nám tam v Severní Moravu ze Slovenska, ze Skalice, tak si říkali, kde ten Valach našel takovou ženskou, jo? Ona měla 20, já 24, no a tak jsme začali život a tak to šlo. Ale žárlivost se projevuje ve všem, jo? Potom bych se, byly takové pořekadla, jo, kdyby jsme si lidi nezáviděli, my chlapi, tak by jsme si měli všichni, by se na každého došlo a takové věci. No a teď pomožte mi nějak, ať můžu říct něco konkrétnějšího. No tak já jsem třeba žárlil na takové, jak jsem už řekl přes chvíli, jo, ale je to špatná věc.
0: No a jak se to teda u vás projevovalo konkrétně?
1: No tak už takový jenom třeba ve společnosti nebo při cestování někde v letadle, nebo to je jedno, nebo ve vlaku, když se tam našel někdo, kdo jako měl zájem třeba, už jenom pohledama, jo, na moji ženu.
0: No, se usmál, takže... na vaši ženu. No a co jste dělal v tu chvíli?
1: No tak nic. Tak jsem to pozoroval jenom a samozřejmě očima to hovoril.
0: Zdvihl jste obočí a žena hned věděla, nebo komunikoval jste to s ní?
1: No jistě. No ano, no, tak někdy to skončila hned a někdy to jakou měla náladu, takže tak trval takový ten, ty pohledy trvaly delší dobu, no a tak, ale nakonec to většinou vždycky dopadlo dobře. Jsme se vrátili třeba na návštěvu v ty leta na Slovensko, na Moravu, na Slovácko a tam jsme se potkávali jak ona, tak já, s bývalýma lidma a muži a ženama, jako zase já, jo. Aha. A takže jsme se bavili, jsme si vypili nějakou tu sklenku, vykládalo se, no a všechno šlo v pohodě.
0: Jo. No a když se na to teď díváte s odstupem, vidíte tehdejší situace jinak, že jste vlastně nikdy žádlit nemusel?
1: Musel, a i nemusel, ale já si myslím, že to všechno přejde, když si dva rozumíš. My jsme žili 50 roků, já už jsem 7 roků vdovec a teď nemám ženy. Mám ženy od mojich synů, kolem dokola mám pořád ženy. A pozoruju, teď žiju 3 měsíce, jsem na novém místě v domově pro staré lidi, je to jako hotel, je to paráda, bere mi to celé ducho, no ale to mi nevadí skoro, celý ducho, ale můžu pozorovat lidi a tak, že to jde. Ale když to má vydržet a žárlivost, aby se nějak rušila mezi těma lidma, jako, takže musí být nějaký určitý zájem, společný zájem. A nejvíc si myslím, že je to hudba a tanec. A hlavně tanec. Protože já, když jsme se potkali, jsme byli mladí, já jsem uměl tančit samozřejmě, ale ona mě naučila tančit. A proč? Protože jsme mohli být spolu denodenně a tak. A teď ty tance. My jsme slavili později úspěchy, dokonce v Mexiku, kdy jsme tančili, protože jsme se opravdu stančili, jak se říká. A to potom, co vám řeknu,
0: že my tančili životem.
1: Takže mi to prostě, ta žárlivost, co bývala, tak vždycky, když ten úspěch byl, tak jsem lidi, chlapí, ženský, jo, pozorovali, tak to u mě konkrétně je to satisfakce veliká, jo.
0: Dobře. Tak Láďo, moc děkujeme, že jste se s námi podělil o svůj příběh. Přeju vám, ať je vám dobře, ať kolem sebe máte příjemné lidi v domově a hlavně klid a pohodu. Vypadá to, že tam máte parťáky, tak si s nima dejte kafíčko, něco si zahrajte, poslouchejte Český rozhlas sám nebo společně. Ať se vám daří.
1: Ještě můžu ještě něco?
0: Ano.
1: Můžu?
0: Ano, ano, no, určitě dokončete myšlenku.
1: Držte mi prosím palce, jak se říká, protože si myslím, že za ty 3 měsíce, co jsem tady, je tady jedna žena zrovna na mojím poschodí, co se vidíme v jídelně a takhle, takže nějaký ten zájem je, takže možná, že se stane nějaký takový kontakt. Aha. Jako v přátelství. A, no. A takže děkuju. A potom bych ještě prosím vás pozdravoval paní Aničku Kalužovou ze Strážnice u brány Veselské, blízko bydlí, takže moc zdravím. Takže děkuji vám moc krát.
0: My děkujeme, Láďo, tak přejeme, ať jsou ty sympatie postupem času vzájemné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 20 minut po půlnoci. Telefon položený displejem dolů, pozdní příchod domů, nový kolega v práci. Někdy opravdu stačí maličkost a fantazie začne pracovat. Dnes v noci mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, co dokázalo probudit žárlivost právě ve vás nebo ve vašem protějšku. Kdo si s námi bude povídat? Vítám další návštěvu.
1: Nebo dobré ráno spíše.
0: Prosím.
1: Tady je Lidka.
0: Ano, prosím, Liduško, stlumíme rádio, abychom se dobře slyšeli a potom už k tématu žárlivost. Co k němu máte?
1: No, tak třeba u mě se...
0: Prosíme, stlumit rádio.
1: Leží ženská nebo na mužské nebo tak. Já jsem jako...
0: Ludmilko, můžu vás přerušit? Slyšíte mě? Musíme vypnout to rádio nebo zeslabit. Ideálně úplně vypnout a potom už můžete pokračovat snad bez přerušení.
1: No, dobrý, no, můžu?
0: Ano.
1: Tak, a když jsem jako malá holka dospívala, tak jsem hrozně žádlila na bratra. Jsme byli jenom dva, no a já jako, to víte, okolky nikdy rodiče neměli takové obavy jako dcerku, že to rovilo větší nebezpečí v životě a jemu. No já jsem na něho nežalila, prostě se to projevovalo takým způsobem, že jsem utíkala z domu a vyčítala, že bráškovi všechno projde. On vždycky jak provede, co provede, jo. Tak se nikdy nic ho netrestali. A potom tak se to já viděla, jo. A já, když jsem nesl, třeba příklad, jo, neřekla jsem našim, už jsem měla 19, jo. Neřekla jsem našim, kam jedu a odjela jsem vedle do vesnice a tak do Karlovina s kamarádama a tak jsme se za chvilku, to bylo od večeru, bylo byš u 9 hodin, tak jsme přijeli zpátky, no a naši mě čekali už na nádraží u vlaku a ten jeden chlapec šel se mnou hned tam naproti a stáli jsme vedle sebe u hospody a on měl něco vypito, ale já ne, já jsem nepila nikdy. No a tak furt, že půjde se mnou a já říkám, nechoď, nechoď, prosím tě, nebo naši mě zastřeli. No a nakonec jsme šli, teďka mě zavolala, tak pojď. No a tak jsme došli domů a jenom proto, že jsem jim neřekla, kam jdu, tak o mě měli pochopitelně strach, i když už jsem byla plnoletá, jo. A to si pamatuju a na to do smrti nezapomenu. Už jsem u Barbara na věčnosti, ale jak tatínek vzal prut a jak mě řezal, tak mě řezal. Mamka říká, pro Boha, nehyu, lidi z většin má úplně nové knohout. Jsem dbala o pomoc, no ale nepomohlo. Takže jsem mamka ti říkala, to pochopíš, až budeš mít sama děti, tak to pochopíš. No tak, tak to dopadlo. No, tak. Měl mě rád, to měl já, ale on jako za války jako žít, tak zkusil moc, takže to mi si ani nedovede představit a možná i proto, že měl o mě větší strach jako prášku, že, tak tímto způsobem, my jsme jako se mě, my jsme si měli hrozně rádi to léto. Když jsem měla nějaké takové ty dětské problémy, tak jsem šla za maminku a naopak bráška na mě ještě orodoval. Když jsem já jako dostala nářez, tak on se za mě ještě vždycky stavěl. A taky nebiju a my budeme hodní.
0: Dobře, ale Ludmilko, teda žárlivost potom v dospělosti, jak vás tady ty zkušenosti ovlivnily právě v této oblasti?
1: No, jako jak ovlivnili.
0: No, tak žárlivost a vy, kdybyste k tomu měla něco říci, jak to pak bylo?
1: No tak já si myslím, že člověk, který nežárlí, nemiluje za prvé. A za druhé, že ta žárlivost, jak se říká, na úrovni, jo, jak se říká, odbocať, pocať, no tak se to dá vydržet, no, ale jak už to jde, jak se říká, do hloubky a už to není k vydržení, jak říkala ta paní, že proletěla těma dveřma. No tak to už je lepší do sebe. Ten můj manžel, ten je začátku taky na mě žádlil, no, ale potom přišel na to, že asi je to zbytečné.
0: Že nemusí.
1: No vydrželi jsme spolu 43 let a kdyby nebylo covidu, ten mi ho vzal, tak jde spolu do dnes.
0: Tak Ludmilko, děkuju za to, že jste zavolala do dnešní noční linky. Bylo to příjemné povídání a teď je čas na příjemnou muziku. Bude od Javoru.
1: Dobře, já vám děkuju.
0: Javory.
1: Já vám přeju hodně zdraví a štěstí do dalších let. A takových pořadů je ještě hodně.
0: Kežpy. Paní Dana píše na web, můj syn se kvůli žárlivosti rozvedl. Postavili si dům a nebydleli tam ani rok. Moje snacha byla tak hrozně žárlivá, že se doma jen hádali. Měli nový dům a bytovku. Tak on zůstal na bytovce a snacha se dvěma jejich synama v domě. No já jsem to velmi těžce snášela, pořád jsem si nezvykla. Přeji vám jen to nejlepší a lidi nežárlete. U nás to odnesli všichni. Přeju vám krásnou noc. Já poslouchám Linku už 20 let, i když se dřív jmenovala jinak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A teď avízovaná píseň Javory.

0: Občas partner trochu žárlí a nám to vlastně dělá dobře. Řekneme si, že mu na nás pořád záleží. Může být podle vás malá špetka žárlivosti příjemným kořením vztahu? Nebo je lepší obejít se bez ní úplně? Pan František z Kralup je s námi, bude se s námi povídat v noční lince. Vítejte, krásný noční čas přeji.
1: Dobrý večer, přeji vám i posluchačům. Poslouchám, jak ty moje předřečnice, jak mluvili, a mně to připadá, jako když je to někde ve středověku. Dneska už je přeci úplně jiná doba. Když vemete, že třeba jsou případy, a to určitě hromada lidí ví, že jsou manželé, ona má milence, on má milenku a žijou společně, užívají si života, jezdí společně na dovolenou. Dneska už je úplně jiná doba, dneska mají úplně jiný myšlení. Nedávno zrovna jsem četl nějaká herecká rodina, to samý, prostě jsou spolu leta, no ale mají normálně, on má přítelkyni, ona má přítele, no a je, nic se neděje, jde se dál prostě. Dneska úplně mají jiný myšlení lidi, než to bylo dříve, víte, nějaký žárlení, nebo to člověk žasne, co, jak to všecko šlo dopředu, ty vztahy mezi lidma a tohle, to my starými to nemůžeme chápat už vůbec dneska, co se děje. A ono to má i název, tohleto hromadný takový manželství by se dalo říct, jo. Takže to jsou dneska případy v nějakém žárlení, no jsou určitě případy, že žárlej na sebe, ale aby dělali si nějaký naschvály scény, nebo to už dneska se ani nepřichází v úvahu. Poněvadž, když to člověk poslouchá, čte, jaký jsou vztahy dneska mezi lidma a normálně to funguje, takže to už je prostě jiná doba, ne, jako to bylo dříve, že třeba na zábavě, že se podívala na jinýho, nebo zatancovala si s jiným a byl doma vyrvál prostě a takovýhle, to už prostě dneska ani člověk nechápe. Dneska je prostě jiný myšlení úplně mezi těma lidma. Tak si myslím, že něco na tom je dobrýho, no ale my starý, my tohle to už těžko chápeme, víte nějak, co se děje, no.
0: No, ano, doba je jiná, některé věci se změnily, některé ne. A já myslím, že ta žárlivost dále se nemění, že vlastně je to nějaká taková přirozená lidská vlastnost. U někoho je silnější, výraznější, u někoho ne. Ale vy říkáte, že teda podle vás i ta žárlivost je úplně jiná, že vlastně jak se lidé jinak chovají, takže i ta žárlivost se vyvíjí. Rozumím tomu dobře.
1: Rozumíte, no, ale mnoho je to složitý, prostě tohleto je prostě, by to byl pořad pro psychologa nějakýho, který se v tom vyzná, jinak by to vysvětlil, víte, než člověk takhle to.
0: Ale my se, ano, na to nechceme podívat z toho odborného hlediska, ale z toho lidského, takže mluvíme o tom v příbězích.
1: My jsme byli vychovávaní, anebo žili jsme v jiný době úplně, víte, a dneska zase jiná doba. Všecko se mění a ty vztahy mezi lidma a všecko, prostě to už dneska my starší ani, no, těžko to chápeme už, no, ale musí se s tím člověk smířit, víte, to je vývoj prostě a tak to jde, no. Teď to bude lepší, než to bylo za nás třeba s tím žárlením a nějaký ty rozchody a takový ty, ale nejhorší je na to, víte, co já jsem, my jsme s manželkou byli skoro 60 let spolu. A řeknu vám jedno, já jsem se vždycky bál, když by ode mě odešla kvůli dětem, jako to hlavně jsem, měli jsme spolu 3 děti, máme teda, že jo. A takže jsem se vždycky bál toho, že odejde ode mě, nebo to kvůli těm dětem. No ale jinak, co by člověk nadělal, víte, prostě láska je láska, srdíčko si poručí, chce za jiným nebo za jinou, no a co s tím člověk nadělá, no. A nejhorší na tom je, vždycky to jsem se bál, aby to, ty děti, aby to neodnesly, no. Ale jinak prostě žárlit, ono taky záleží na tom, ta žena, když jsou manželé a ta žena, když vidí, že ten manžel má jako sklony k žárlivosti, tak trošičku taky tak nedávat příležitost. A některý zná případy, že sváně, že jí to dělá dobře, když ten muž žárlí, jo, a že tohle, ale prostě potom jsou všelijaký ty neschody doma kvůli tomu, víte. A jestliže manželka jdou na zábavu a ona si s někým zatancuje, anebo manžel s nějakou paní si zatancuje, nebo to, takže za to přece není nic špatného, no, ale záleží zase, jak se k tomu postaví oba, že jo. Jestli to toleruje, nebo si to vyříkat, říct, hele, mně se to nelíbí, jak se chováš, já to nemám rád, když tancovat s jiným, a nějak prostě, aby byla komunikace mezi těma lidma. Prostě, aby si to vyříkali, co se mi líbí a nelíbí, a tak nějak, prostě to je život, prostě to přináší zkušenosti životní a všecko.
0: Ano, to je určitě důležitá věc. Místo domněnek se toho druhého raději zeptat a říct mu, co nás trápí. Takový otevřený rozhovor dokáže žádlivost zastavit dřív, než začne ubližovat. Františku, děkujeme za vaše povídání, za váš náhled na toto téma, dnešní žádlivost. Zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu.
1: Všem,
0: ano?
1: Ať žijou lidi dobře, ať se mají rádi hlavně a mějte se moc hezky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Žárlivost nemusí vždycky znamenat hádky a bouchání dveřmi. Někdy člověk nosí hlavně sám v sobě a mlčí. Poznali jste ten nepříjemný pocit, kdy rozum říká, nic se neděje, ale srdce tomu nějak nechce uvěřit? Volejte noční linku a pojďte si s námi povídat na téma žárlivost.

0: Ajú nábytky, ja neviem, čo všetko pohľadujú, svet vermo, jak tam chudinka pani. Ja to řekl k sobě takhle inak. Ja som měl nádhernou ženu, šikovnou, snad jediná v Evropě. Jo, chodila jak panenka, všichni si za ní bolížili. Ja som nosil nos nahoru, jako mám nádhernou ženskou. Vůbec jsem asi nežádlil, nebo asi jo. Ale někde jsem to zkrátka podělal a manželka se potom se mnou rozvedla, no, že já byl trošku nehrad takový rapa, no, ne, že bych jí mlátil, nebo
1: To máte ale dobrou sebereflexi, Zdeňku, že to tak dokážete říct, že jste byl takový raubíř.
0: No, raubíř, já jsem byl příš cholerik, jo.
1: Cholerik,
0: ale no. Já jsem měl manželku, říkám, nejkrásnější v Evropě.
1: Ano, mě to zaujalo. Tak to jsem si říkala, jaký šťastný konec to bude mít a nakonec jste řekl, že jste se rozvedli. Takže to nejlepší konec nebyl.
0: No, protože jsem cholerik, no. Nebo byl, jo, no, dneska to beru jinak, no.
1: No a nedalo se s tím něco dělat?
0: No,
1: možná
0: nedalo.
1: To je to, na co se teď díváte jinak, že možná by se nějaká ulička našla, nějaká cestička, ale tehdy člověk asi tu cestičku neviděl, no. Ale tak teda zpátky k té žádlivosti, takže vy jste říkal, že jste to nějak jako nebyl žádlivý, nebo že jste teda nezacházel do nějakých extrémů, o kterých jsme tady dneska slyšeli. A vaše žena na vás žádlila?
0: Ne, vůbec. Vůbec,
1: tak.
0: To byla zlatá nejzasnější. Říkám nej, no.
1: Ano, to už jsme slyšeli. Ale ano, nejkrásnější žena v Evropě. Takže nějaké scény u vás kvůli žádlivosti nebyly?
0: Kvůli žádlivosti ne, no. Říkám, já byl cholerik.
1: No ale já, tak to bych u cholerika právě čekala, že bude rádit i třeba kvůli té nevěře. Vám se to nějak teda vyhlo. A někdo z vašich známých, máte zkušenost, že třeba kvůli tomu právě to manželství skončilo? Že se to nedalo vydržet? Že to opravdu jako přesáhlo hranice?
0: No, takhle. Alenka, ta byla panelákovej typ. A já půjde barák. Honil jsem peníze, lítal jsem se všem možným, co se dalo. No, takže jsem lítal autobusy a kamiony a všechno, abych vydělal peníze, protože mi říkal barák. No, nepovedlo se to. A teď nevím, teď jsem se zase nějak.
1: To nevadí. Zdendo, no tak děkujeme za váš pohled na toto téma. Možná závěrem řekněte, co je podle vás rada pro ty, kteří teď trpí ve vztahu, kde hraje ta žárlivost hlavní roli. Co byste jim poradil vy, jako člověk, který už něco v životě zažil?
0: Žárlivost to je taková, a když se k tomu dostane ještě nějaký chlas a drogy, no tak to už je úplně katastrofa, že jo. Žijeme v takový blbý době. Já to tady
1: to
0: vidím.
1: Jsme teda zabrousili daleko až ke drogám, no vidíte to. Zdeňku, tak děkuju, že jste s námi teď chviličku vysílal noční linku. Číslo uložte, zavolejte zase příště, až budete mít co říct k tématu. Jsme tady každou noc od 23. do 1. Ano?
0: Tak jo.
1: Opatrujte se a krásnou noc.

0: Důvěra se buduje dlouho, ale někdy dokáže nalomit jediná pochybnost. Podařilo se vám někde žárlivost překonat a znovu získat jistotu, že tomu druhému můžete věřit? Pan Olin z Kopřivnice je s námi, těším se na vaše vyprávění.
1: Já vás zdravím ještě jednou. S tou žárlivostí to je pak opravdu složité. Ten pán, co říkal teď nakonec o tom, že v dnešní době je to uvolněná morálka, to je sice pravda, že někde to vidíme. Hlavně je to důsledek nebo bych řekl vina různých filmů, hlavně tam ze západu trošičku, kde to je trošičku jiný pohled na to soužití. Ale já si myslím jednu věc. Ten, kdo tvrdí, že nežárlil, myslím si to. Podle ústavy můžu si myslet, co chci, jo? Tak, že mě nikdo nebude stíhat, doufám. Myslím si, že kdo tvrdí, že nikdy nežárlil, tak žárlí dodnes. To je moje věc. Můj názor na tady toto. Jsou případy obrácené, to znamená, že žárlí žena i na muže. Já ze své profesní praxe vím, že spousta mužů byla dokonce ženami týraná, že byli prostě, žili v takovém vaku, kolem neviděli nic, jenom prostě tu ženu, která jim pořád hrozila, chtěla po nich víc a víc a prostě podle mě bylo to jako těžké. Je mi líto těch žen, které tam na začátku říkali, jak byly tyrané. Já bohužel jsem se vlastně setkal s tímto taky, protože můj otec byl horník. Tvrdý chlap, pracoval těžce, měl vinohrad a ten vinohrad byl vlastně počátkem takového smutného vlastně průběhu jeho života. Ten, když šel do sklípku, přišel a nejhorší bylo, když potkal nějaké kamarády, které tam vzal sebou, kdo ví, co mu nám vykládali a podobně, přišel domů a dělal pořádky. Byl jsem to opravdu svědkem v těsné blízkosti, kdy opravdu taky byl násilníkem svým způsobem, nebo maminku byl prostě. A to pro mě nechalo trošičku takovou smutnou stopu. Takže vím, co to bylo a žárlení jako takové je opravdu smutná a věc. Jak paní říkala, že to je nemoc, je to možné, že u někoho se to vytvoří patologie taková, že s ním sám opravdu nemůže nic udělat. Třeba se snaží nebo chce, ale nejde mu to a hotovo. Je to, já pocházím z Moravského Slovácka, to jsem říkal několikrát, a tam, když jsme se bavili třeba s manželkou o takových vztazích mezi chlapcem a ženou nebo dívkou, tak ona mi řekla, protože ona pochází tady z Kopřivnice, jak jsem já teď, kde bydlím, spolu bydlíme teda, tak ona řekla, vy jste to tam měli jednodušší, vy máte tam takové krásné písničky, kde pořád objevujete tu lásku, a s kým si pod horu stál, to je jedna písnička pod Hovňanskou horu, tam se ptá syneček přímo, s kým si pod horu stál, a ona mu říká, že s nikým, protože ho má ráda. Prostě v těch písničkách se to tak krásně zaobalovalo a schovávalo se do toho spousta problémů, které ti lidi měli. A že ty problémy tam určitě byly, tak to je jasné. Ale vždycky je to v tom jedinci, který se s tím musí nějakým způsobem poprat. Na odlehčení bych řekl jednu věc. Manžel měl takovou krizi se svojí paní a říká, to, že jsi mě opustila, to ti dovedu opustit. Ale nemůžu ti odpustit to, že se zvrátila. Takže to bylo takové na odlehčení. Já nebudu se zamotávat do nějakých jiných detailů. Jak jsem říkal, mám takovou zkušenost, kterou jsem prezentoval ze svého dětství. Naši bohužel ti zemřeli velice záhy nebo záhy. Maminka v 50 letech, tatínek v 54 do roka odešli od za sebou nahoru. Takže já teda mám už podstatně víc, takže věřím, že tu dlouhou věku budu mít po svých stařenkách a stařečcích, kteří se dožili celkem vysokého věku. Ale o to nejde tady. Tady je o to, aby prostě ten život, každý ten člověk si žil nějakým způsobem. jsou třeba případy, vím o tom, že muž mlátil ženu na ulici a když se jí snažili nějací kolem jdoucí zastat, tak ona jim ještě nadala a řekla, co si do toho montujete, my to máme s manželem rádi. Takže to zase nevíte, jestli někteří lidé to preferují tady tuto, neříkám tu žádlivost, ale prostě takový ten způsob života. Takže každý jsme nějaký jinačí a odsuzovat někoho, aniž by jsme věděli, proč to tak má vlastně on, tak odsuzovat někoho to opravdu nejde.
0: Dobře. Oline, děkuji moc, musíme se rozloučit, protože se budeme přepínat ze zlínského vysílání na to pražské. Jasný. Takže se opatrujte, věřím, že jsme řekli, ale všechno. Je to tak.
1: Já jsem to nechtěl nějak moc hrotit, ale prostě je to tak, jak to je.
0: Tak zase někdy naslyšenou. V tomto měsíci jsme se v noční lince, milí posluchači, slyšeli o něco častěji než obvykle a já jsem za to moc ráda samozřejmě. Teď mě ale čeká malé cestovatelské zastavení, vyrážím do Itálie, do Assisi, takže teď budou zase vysílat více kolegové. Tak já se loučím s vámi, ještě s Olinem z Kopřivnice, až se příště potkáme u mikrofonu, tak pro vás budu mít, doufám, nějaký italský zážitek. Děkuji za dnešní společnost, opatrujte se, mějte před sebou klidné dny a těším se na příště.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Bojíte se rádi? Já vím, co je to za otázku takhle na začátek a navíc už jsem se vás jednou ptal, ale když to dnešní divadlo bude zase po čase takové správně strašidelné, že jako abyste se nebáli se bát. Asi jako když posloucháte třeba Jitku Molavcovou s Jiřím Suchým a v domě přitom straší duch.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Spisovatel Charles Dickens se vedle své románové tvorby s nadšením věnoval i novinářské práci a psaní povídek. V jednom speciálním čísle londýnského literárního magazínu, který vyšel tuším v roce 1859, se objevil i soubor povídek Strašidelný dům, který Charles Dickens editoval, připravil. A tak přijměte pozvání, tedy jestli se nebojíte. Zámožný mladý muž společně se svou sestrou se stěhují do starého domu. Ale má to v sobě jedno ale. V tom domě totiž prý straší.
2: Byl to osamělý dům stojící v žalostně zanedbané čtvercové zahradě o rozloze přibližně 2 akrů. Dům strnulý, studený, akurátní a tak nevkusný. Vývěsní tabule, nakřivo zavěšená na zahradní zdi, hlásala, že dům je k pronájmu plně zařízen za velmi přijatelnou cenu. Na první pohled bylo vidět, že je to dům, kterému se lidé vyhýbají. A z toho vyplynul přirozený závěr, že má pověst domu strašidelného.

0: Vydal jsem se tedy do vesnice a zastihl tam majitele malého hostince. Objednal jsem si snídani a dal na přetřes ten dům. Straší tam? Otázal jsem se. Hostinský se na mě podíval, zavrtěl hlavou a odpověděl: s tím nechci nic mít. Takže tam straší. Inu, já bych tam nepřespal. Proč pak ne? Víte co, kdybych chtěl slyšet, jak všechny zvonky v domě drnčej a přitom na ně nikdo nezvoní, jak všechny dveře v domě bouchají a přitom s nima nikdo nebouchá, jak spousta nohou dusá po podlaze a přitom nikde ani noha. No, řekl hostinský, v takovém případě bych v tom domě přespal. Něco se tam zjevuje? Hostinský se na mě znovu podíval a pak se stejně zoufalým výrazem křikl ke stáji ve dvoře: Ajky! Na jeho zavolání se objevil výrostek s vysedlými rameny, kulatým obličejem, s červenými tvářemi a krátce střiženými nazrzlými vlasy. Tuhle pán by rád věděl, řekl hostinský, jestli je v tom starém baráku něco k vidění. Ženská s kapucí a s kohoutem, ožil Ajky. Ženská s kapucou a s kohoutem. Ty jsi ji viděl?
1: Já viděl kohouta.
0: A tu ženskou ne?
1: Ne, tak najisto jako toho kohouta, ale oni pořád držej spolu.
0: A viděl někdy někdo tu ženskou tak jistě jako toho kohouta?
1: Fůra lidu.
0: Kdo pak?
1: Fůra lidu.
0: Tak například.
1: Teď ho nevím.
0: Kdo je nebo kdo byla ženská s kapucou a s kohoutem, víš to?
1: No,
0: začal Ajky, jednou rukou nadzdvihl čepici a druhou se poškrábal na hlavě.
1: Ono se říká, že ji zamordovali a kohout přitom kokrhal.
0: Tento stručný a výstižný souhrn faktů byl vše, co jsem se mohl dovědět. Před hostinským jsem dal šetrně najevo, co o těchto věcech soudím. Přece mnoho věcí má špatnou pověst nezaslouženě a jistě ví, jak snadné je věci pošpinit. Kdybychom společně a vytrvale roznášeli po vesnici, že jeden podivínský opilec a pobuda ze sousedství prodal svou duši ďáblu, za krátký čas by ho z té obchodní spekulace podezírali všichni. Ale abych tuto část svého příběhu zkrátil. Onen strašidelný dům tak podnítil mou zvědavost, že už jsem byl téměř rozhodnut si ho pronajmout. Vnitřek byl, jak jsem ostatně předpokládal, obzvlášť ponurý. Kuchyň byla příliš veliká a všechna příslušenství příliš daleko od sebe. A byla tu i stará rozpadající se studna zarostlá zelení, skrytá jako vražedná past, u paty zadního schodiště pod dvěma řadami zvonků. Jeden z nich byl opatřen štítkem. Na černém podkladě stála už téměř nezřetelná bílá písmena Mladý pán B. Tohle je zvonek, byl jsem poučen, který zvoní sám od sebe. Kdo byl mladý pán B, zeptal jsem se. Ví se, co dělal, když kokrhal kohout?
1: Zvonil na ten zvonek, odpověděl Ajky.
0: U ostatních zvonků stála jména pokojů, k nimž vedly jejich dráty. Pokoj s obrazem, dvoupokoj, pokoj s hodinami a podobně. Byl jsem nadšen a ještě týžden si dům na 6 měsíců pronajal. V půli října jsem se tam nastěhoval se svou neprovdanou sestrou. Přivedli jsme si sebou hluchého stájníka, 2 služebné a jistou mladou osobu zvanou Děvče pro všechno. O té posledně jmenované nemluvím bezdůvodně. Její přijetí bylo osudnou chybou a mělo katastrofální důsledky. Když kuchařka spatřila kuchyň, propukla v pláč. Ta mladá osoba zvaná Děvče pro všechno, která nikdy na venkově nebyla, ta jediná byla nadšená. Až do soumraku jsme odhalovali spousty přirozených, na rozdíl od nadpřirozených, obtíží, v nich jsme se octli. Nikde žádný váleček na těsto. Nikde žádná dopékačka, což mě nepřekvapilo, protože nemám tušení, co to je. V tom domě zkrátka nebylo nic a pokud se něco našlo, bylo to poničené. Navzdory všem obtížím naše děvče pro všechno bylo veselé a chovalo se vzorně. Jenže 4 hodiny po setmění jsme se posunuli k věcem nadpřirozeným. Děvčeti pro všechno se začaly zjevovat oči a objevily se u ní záchvaty hysterie. Ponechám na soudné veřejnosti, aby odhadla, jak mi bylo, když se za těchto zlověstných okolností asi v 10:30 zuřivě rozdrnčel zvonek. Zda ten zvonek rozdrnčeli krysy, myši, netopíři, vítr, bůh ví, jaké nahodilé vibrace, anebo jednou to, po druhé ono, někdy záludná dohoda obou, to opravdu nevím. Tou dobou už děvče pro všechno rozvinulo své kataleptické schopnosti tak, že se z ní stal zářný případ oné pro nás velmi nepříhodné choroby. Rozšířila se mezi námi nákaza strachu a domněnek. A horší nákaza se pod čirým nebem věru nenajde. Ženy byly ve stálé pohotovosti připravené omdlít na sebe menší podnět. Johnny, pravila jednoho dne moje sestra, pokud nemáme být z tohohle domu vypuzeni, a to pro nic za nic, jak se zdá tobě i mně, musíme si pomoci sami a dům se vším a ve všem všudy vzít do svých rukou. Ale služebnictvo, namítl jsem, žádné nepotřebujeme, zvolala sestra troufale. Víme přece, že sem všichni chodí s obavami, že v domě straší. A tahle nákaza se šíří z jednoho na druhého. A víme taky, že když je něco vystraší, nakazí se tím spíš, pokračovala. Vyjma botl se, poznamenal jsem zamyšleně. Máš pravdu, Johnny, přitakala mi sestra, vyjma botl se. A o čem to svědčí? Botls s nikým nemluví a nikoho neslyší. Vystrašil on někdy někoho nebo vystrašil někdo jej? Nikdy. Vzhledem k tomu, Johnny, pokračovala sestra, že tenhle dům je příliš veliký a možná příliš odříznutý od světa, abychom ho ty, já a Botls dokázali udržet v dobrém stavu, navrhuji, abychom se porozhlédli mezi přáteli, vybrali jistý počet těch spolehlivých a ochotných, vytvořili tu na 3 měsíce společenství, žili tu spokojeně a družně a uvidíme, jak to dopadne. Sestra mě tím nápadem tak okouzlila, že jsem jí na místě objal a s nadšením přijal její plán. Byl tehdy 3. listopadový týden a naše rozjařená skupina už byla pohromadě a nastoupená k rozkazům ve strašidelném domě. Ze všeho nejdřív jsme losovali, čí bude která ložnice. Já jsem pak podrobně probral všechny kolující pověsti o ženě s kapucou, o kohoutovi a o mladém panu B. A další, ještě mlhavější, které se kolem nás díky služebnictvu objevily během našeho pobytu. My jsme se pak se vší vážností vzájemně dožadovali ujištění, že tu nejsme od toho, abychom byli klamáni, nebo abychom sami klamali druhé. A že vědomi si své odpovědnosti budeme k sobě otevření a budeme neúprosně hledat pravdu. Na závěr jsme se usnesli, že na 3 krále v poslední večer posvátného období Vánoc veškeré osobní zážitky jednotlivci zaznamenané od společného příchodu do strašidelného domu budou zveřejněny ku prospěchu všech, že však do té doby si je ponecháme pro sebe. Co do počtu a letor jsme byli skupinou tohoto složení. Jako první zmíním nás dva, sebe a sestru, abych to měl za sebou. Dále tu byl náš bratranec John Herschel, který sebou vzal svoji ženu, rozkošnou osůbku. Brali se v loni na jaře a vylosovali si pokoj s hodinami. Alfred Sterling, můj velký oblíbenec, skončil v dvou pokoji. Alfred je mladík, který se tváří jako prostopášník, ale je to nesmysl. Na to je příliš ušlechtilý a rozumný a byl by to byl určitě už dávno někam dotáhl, nebýt nešťastného kroku jeho otce, který mu, aby byl finančně nezávislý, zanechal rentu 200 liber ročně. Kvůli tomuto zdroji stalo se Alfredovou jedinou životní náplní utrácet 600 liber. Pokoj s obrazem získala Belinda Batesová, nejlepší přítelkyně mé sestry, dívka, velice inteligentní, báječná a milá. Je nadanou básnířkou a současně má talent tvrdé obchodnice. Posledním hostem byl pan Ned Beaver, kapitán obchodní lodi, starý kamarád našich rodičů. Člověk se zkušenostmi ze všech zemí a moří světa. Jemu připadl pokoj s příborníkem. Nikdo z nás nebyl špatně naložený a nezaznamenali jsme po celé Vánoce mezi sebou žádná nedorozumění. Všichni svědomitě dodržovali uzavřenou dohodu. Nikdo nic neprozradil. Jen jedním jsme si byli jisti. Jestliže u někoho v pokoji straší, nedává to dotyčný na sobě znát.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Do toho starého opuštěného mlýna jsme si chodívali hrát už jako děti. A pokaždé nás v tichu rozbořených stěn přepadával strach. Jakoby jakési zvláštní, děsivé napětí umocňovalo smutek a ponurost tohoto místa. Až jednou, bylo to už k večeru, kdy nás nedaleko odtud zastihla strašlivá bouře. Před deštěm a vichřicí jsme se schovali do bývalé stáje, nebo lépe do toho, co z ní ještě zbývalo. Blesky křižovaly oblohu a v jednu chvíli ozářily také zadní část našeho úkrytu. Strnuli jsme. Tam, opřený o kamenný kvádr, seděl člověk. A po čase, když jsme překonali rozpaky, nám začal vyprávět příběh, který se stal téměř před 300 let. Bylo to právě v takové bouři, kdy zaklepal na okované dveře mlýna mladý muž. Jeho tvář byla zarostlá plnovousem a jeho oči ty se smály, když žádal nerudného mlynáře o nocleh. Ten se nejdříve dlouho rozpakoval, ale když cizinec vytáhl z objemného váčku několik zlaťáků, snad až příliš ochotně ho zval dál. V kuchyni pak své ženě šeptal, že mladík má u sebe takové bohatství, které by pro ně znamenalo zbavit se už navždy té proklaté dřiny a dopřát si dosytosti všeho, po čem kdy toužili. Od slov nebylo daleko k činu a jen noc byla svědkem jejich krutosti a starý let a nepoužívaný náhon ukryl oběť jejich zločinu. Ráno vyšlo slunce jako každý den a první sedlák, který přijel s nákladem obilí, musel dlouho bouchat a křičet, než se objevil prunátný obličej mlynáře. A ještě než se stačil nadechnout k nadávce, sedlák vykřikl: "Tak co jste tomu říkali?" "A čemu, jako?" opatrně se zeptal mlynář. "No přeci syn se vám po letech vrátil a nechtěl ani přespat u nás ve vesnici." Mlynář prý zešílel. Jeho žena se utopila nedaleko místa, kde ležel její syn. A vypravěč

0: Autorem jedné z dalších povídek ve Strašidelném domě o duchovi z dvojitého pokoje byl už dnes asi pozapomenutý autor, novinář a vydavatel George Augustus Sala. Jak správně píše jedna recenze, ty jeho povídky jsou z dnešního pohledu už jenom takové jednoduché, taková oddechovka k pousmání. Ale proč si je právě takové občas nedopřát? Co říkáte? Třeba právě tu, která je nejenom z dvou pokoje, ale má taky vlastně i netradiční dvojitou poentu.
1: Tak já vám povím, co se stalo v noci asi před týdnem u mě v dvou pokoji. Poslouchejte můj příběh.

Shodli jsme se oba, totiž Tildička a já, že je v naprostém rozporu s povinností, kterou jsme dlužili svým nejbližším, abychom s tím ještě déle otáleli. Sypal jsem z rukávu stovky námitek proti škodlivému působení protahovaných zásnub. Jenže můj strýček Bonsor po nás chtěl, abychom vyčkali, až akcie firmy takové a makové, na jejímž obchodním zdaru jsem měl nemalý zájem, dosáhnou co nejvyšší hodnoty. Nakonec ale i strýček, i kapitán Stenfast schotí, totiž Tildičin papínek a Matinka, ustoupili. 27. prosince 1850 a něco má velevážený pan Alfred Sterling vstoupit do svazku manželského s Matildou, jedinou dcerou námořního kapitána Rocklee Stenfasta, obývajícího Snargatestoneskou vilu v Douvru. Osiřel jsem v útlém věku a poručníkem mé osoby se stal strýček Bonsor, který pobýval většinou v Douvru, kde vydělával obrovské peníze na státních zakázkách, spočívajících nejspíš v navrtávání otvorů do křídových útesů a jejich opětovném ucpávání. Patřil k lidem, o nichž se v kuloárech šušká, že si poradí s kdejakou sumičkou. Bylo ujednáno, že do Douvru přijedu na Štědrý večer a na Boží hod, že všichni společně povečeříme u kapitána Stenfasta. Následující den bude zasvěcen podepisování určitých převodů, závazků, smluvních ujednání a dalších dokumentů souvisejících s právem a penězi a 27. se bude konat svatba.

0: Kdysi dávno, jako chlapec, jsem se nakazil obávanou horečkou způsobovanou kentskými blaty. Jak dlouho tato choroba přežívala skryta v mých útrobách, to nedovedu posoudit. Ale pravda je, že než jsem dorazil do Douvru, zachvátila mě ve vlaku akutní třesavka. Projevovala se hrozivým, neodbytným a ustavičným chvěním a zmítáním a prudkými křečemi doprovázenými i horečkou. Na nástupišti v Douvru jsem se pak jenom potácel a nosič, jehož jsem se zachytil, abych nabil rovnováhy, sebou pouhým vlivem přenesené energie zmítal a mlátil právě tak jako já. Ten má na ložíno. Slyšel jsem ještě, jak zvolal, když jsem odjížděl drožkou. Myslel tím bez pochyby, že Fiakrista naložil všechna má zavazadla. Je mi zlé, Jakesy. Vykoktal jsem ze sebe, sotva jsem se vypotácel do haly strýčkova domu. Zas už mám tu hroznou třesavku. Zajisté, pane, odvětil komorník Jakes a na jeho tváři jakoby se myhl už klebek. Jsou Vánoce, pane, takhle dnes dopadne fůra lidí. Jděte si raději lehnout, pane. Noc byla krátká a děsivá. Ráno mi strýček vzkázal, že má třesavka. Je nesmysl a ať se koukám dostavit ke snídani. Sešel jsem dolů hotov proti takovým slovům protestovat. Byl jsem přivítán z pošklepky a doporučením, abych si dal silný čaj. U slavnostní večeře v kruhu Tildičiny rodiny jsem nejprve vychrstl dvě sběračky falešné želví polévky na nový damaškový ubrus. Načež jen tak, že jsem vidličkou neprobodl poručíka Lemba a nakonec jsem v urputné snaze rozkrájet krocana odpálil celého vánočního opeřence i s přilehlým věncem klobásek přímo na vestu strýčka Bonsora. V beznaději jsem oběma rukama sevřel ubrus. A už jsem viděl, co nastane. Proradný leštěný mahagon mi vyklouzl pod rukama. Zoufale jsem se zaklesl nártem za nejbližší nohu stolu a celý jídelní stůl se v tu chvíli s hřmotem převrátil. Druhého dne vyšlo mdlé prosincové slunce, aby spatřilo dovršení zkázy. Během dopoledne se ve Snergeinstonské vile střídali právníci. Nakonec mi donesli nějaké lejstro k podpisu a něco si přitom mezi sebou šuškali. Mohu snad za to, že ten ohavný brk začal skákat, poletovat a zarývat hrot do papíru a že když jsem uchopil kalamář, vybrindal jsem jeho černý obsah v různých rohatých a střepatých kaňkách po celém důležitém právním dokumentu? To přestává všechno, vykřikl můj tchán a chytil mě pod krkem. Táhni mi z domu, ty darebáku! Vytrhl jsem se mu ze sevření a prchl do salonu, kde, jak jsem věděl, prodlévala Tildička ve společnosti družiček a svatebních čepců. Tildičko, má zbožňovaná Matildo, zvolal jsem. Dál už mi nemusíte nic vysvětlovat, pane. Přerušila mě má milovaná neúprosně. Viděla jsem toho i slyšela až. Alfrede Sterlingu? To si spíš vezmu toho největšího ubožáka, než abych se provdala za zhýralce a pijana. Odejděte, pane. Od této chvíle se neznáme. S Bohem na věky, otroku nevázaného života. Načež vyklouzla z místnosti a já už jen slyšel, jak si může oči vyplakat ve vedlejším budoáru. Byl jsem jednou provždy vyobcován. Strýček Bonsor mě zavrhl a zbavil nároku na jakýkoliv dědický podíl. Nezbývalo mi tedy, než nastoupit do nejbližšího vlaku a třást se celou cestu naspátek do Londýna. A tak se stalo, že jsem se už za soumraku potuloval a natřásal v ulicích Soho. Tam jsem natrefil na pána, který ze 7/8 vypadal na vojáka a z 1 na osobu civilní.
1: Jak se vede, kamaráde?
0: Oslovil mě dotyčný strážce vlasti z vesela. Odvětil jsem, že jsem ten největší nešťastník pod sluncem. Načež mě válečník poplácal po zádech, nazval mě svým chrabrým spolubojovníkem. Uchopil mě pod paží a postrkával celého roztřeseného k malé zatuchlé krčmě, kde na zárubně dveří visel plakát nápis hlásající, že pěchota, jezdectvo a dělostřelectvo ctihodné východoindické společnosti vyzývá inteligentní mladíky, aby se hlásili do služby u vrchního seržanta Chutneyho, na něhož se lze doptat ve výčepu. Je zbytečné dál líčit, jak probíhal můj rozhovor s tím starým válečníkem. Postačí, když řeknu, že neuběhla ani hodina a já se v skutku nechal naverbovat do služeb ctihodné východoindické společnosti. Když mě předvedli před smírčího soudce, abych složil přísahu, a před lékaře, aby vyšetřil, zda jsem po zdravotní stránce schopen výkonu služby, třesavka byla rázem tatam. Sotva jsem však dorazil do tábora pro výcvik branců v Brentwoodu. Vrátili se mi nápory třesavky s dvojnásobnou silou. Doktoři v táboře mi třesavku zamák nevěřili a vrchní seržant o mě prohlásil, že jsem simulant a ulejvák. Nedovedu ani pochopit, jak mohli takové rozechvělé a nestabilní stvoření vyslat jako vojáka do Indie. Moje vojenská účast v Orientu měla jen krátké trvání a dopadla neslavně. Bylo mi povoleno pouze strážit bagáž. Jedné noci vzala náš týl útokem hrstka banditů. Mušketa se mi vytřásla z rukou a nohy mne přestaly poslouchat. Předvedli mě před vojenský soud jakožto zbabělce a konečně mě vyloučili ze služeb ctihodné východoindické společnosti. Ani nevím, jak jsem se vrátil do Anglie. Svého jmění jsem se domohl do poslední pence, ale musel jsem je vytřást buď v kostkách, vrchcábech nebo při kulečníku. Vybavuji si rovněž jednu návštěvu u klenotníka, abych si zakoupil klíček k hodinkám. Byla zima a já jsem měl na sobě zimní kabát s dlouhými volnými rukávy. Zachvátil mě strašlivý záchvat třesavky. A jak jsem se zachytil pultu, abych neupadl, převrhl jsem na sebe podnos s briliantovými prsteny. Některé spadly na podlahu, ale některé uvízly v rukávech. Z jakéhosi neovladatelného vnuknutí jsem se dal na útěk. Ale byl jsem zadržen a celý rozklepaný odveden na policejní stanici. U soudu jsem byl shledán vinným a odsouzen k 7leté deportaci. Lebka se mi mohla rozkočit. Mozek jen explodovat. A tu jsem se zčista jasná probudil. Ležel jsem v nepohodlné pozici ve vagonu první třídy směr Dover. Pan Jakes hned po mém příjezdu nedal jinak, než že si musím vzít v jídelně něco horkého na posilněnou. Připojil jsem se k rozjařené společnosti v patře. Tildička mě přijala s otevřenou náručí. Na boží hod jsme povečeřeli všichni společně. Já jsem naléval polévku a taky krásně rozdranžíroval krocana. Příštího dne dopoledne mistříčkův advokát vysekl poklonu za výjimečně úhledný rukopis. 27. prosince roku 1846. jsem pojel za choď svoji milovanou Tildičku a chystal se žít od té chvíle šťastně až do smrti, když tu jsem se zčista jasna probudil. Doopravdy jsem se probudil v posteli zde, ve strašidelném domě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a po dvou ducharských povídkách z Anglie, teď ještě jedna na závěr, tentokrát z druhé strany kanálu La Manche z Francie. Kdo pak by čekal, že jejím autorem bude slavný romanopisec Guy de Maupassant? A přece je to jeho ruka, tedy tak se jmenuje ta povídka, to není Maupassantova ruka, to je jeho povídka Ruka, která dnešní divadlo pro vaše uši uzavře. Společně s kolegou Tomášem Ripanem za technickým pultem v režii vám přejeme dobré dny a strachu právě jen tak akorát.
2: Kolem vyšetřujícího soudce Bermutiera, který právě vykládal své mínění o tajemném případě ze Saint-Cloud, se vytvořil kroužek. Už měsíc vzrušoval tenhle nevysvětlitelný zločin Paříž. Nikdo se v něm nedokázal vyznat. Několik žen se zvedlo a přistoupilo blíž k soudci. Jedna z nich, bledší než ostatní, pronesla do ticha. To je příšerné. Dotýká se to nadpřirozena. Nikdy se nic nedovíme. Soudce se k ní obrátil.
3: Ano, milostivá paní, pravděpodobně se nikdy nic nevypátrá. Ale slovo nadpřirozeno není na místě. Máme pouze co dělat se zločinem velmi obratně promyšleným, velmi obratně provedeným. Ale já jsem měl kdysi co dočinění s případem, kam, jak se zdá, skutečně proniklo cosi fantastického. Stejně jsme ten případ museli nechat. Chyběly nám prostředky k jeho objasnění.
2: Několik žen proneslo současně tak rychle, že jejich hlasy splynuly v jeden. Vyprávějte nám o tom. Soudce Bermutier se vážně usmál.
3: Nesmíte se ale domnívat, že bych jen na okamžik předpokládal, že je v tomhle dobrodružném příběhu něco nadpřirozeného. Věřím jen normálním věcem. Daleko výstižnější bude užít slovo nevysvětlitelný. Každopádně mě v té záležitosti, o níž vám budu vyprávět, vzrušovaly hlavně okolnosti, za kterých se odehrávala a které jí předcházely. Ostatně, tady jsou fakta. Byl jsem tehdy vyšetřujícím soudcem v Ajaxiu, malém bílém městečku na okraji překrásného zálivu, obklopeného ze všech stran vysokými horami. Hlavně jsem tam musel pronásledovat případy vendety. Vendeta je tam dramatická, jak jen možno, divoká, hrdinská. Setkáme se tam s nejúžasnějšími příklady pomsty, o jakých se nám může jenom zdát. S nenávistí přežívající staletí, na chvilku sklidněnou, ale nikdy nevyhaslou, s vraždami měnícími se na masakry a téměř slavné činy. Po dva roky jsem neslyšel mluvit o ničem jiném než o ceně krve. O tom strašlivém korzickém předsudku, který nutí pomstit se za každou urážku osobě, která ji spáchala, a všem jejím potomkům a příbuzným. Viděl jsem zabíjet starce, děti, bratrance. Měl jsem plnou hlavu takových historek. A jednoho dne jsem se dověděl, že si jakýsi Angličan najal na několik let vilku v zadní části zálivu. Přivedl si sebou francouzského sluhu, kterého sebral po cestě v Marseille. Brzy se všichni zajímali o toho zvláštního člověka, který vycházel jen na lov a na ryby. Nemluvil s nikým, nikdy nepřišel do města a každé ráno se cvičil hodinu, dvě ve střelbě z pistole a z karabiny. Kolovali o něm různé zvěsti. Říkalo se, že je to vysoce postavená osobnost a že utekl z vlasti z politických důvodů. Pak se tvrdilo, že se ukrývá, protože spáchal strašlivý zločin. Vyprávěly se děsivé příhody. Jako vyšetřující soudce jsem chtěl o tom muži získat nějaké informace, ale nemohl jsem se o něm pranic dovědět. Nechal si říkat Sir John Rowell. Začal jsem pravidelně chodit na lov v blízkosti jeho usedlosti. Dlouho jsem čekal na příležitost. Konečně se naskytla v podobě kroptve, na kterou jsem vystřelil Angličanovi přímo před nosem. Můj pes mi ji přinesl. Šel jsem se séru Johnu Rowellovi omluvit za svoji neslušnost. Byl to veliký muž s rudými vlasy, rudými vousy, velmi vysoký, velmi rozložitý typ mírného, zdvořilého Herkula. Neměl v sobě nic z takzvané britské upjatosti. Srdečně mi poděkoval za ohleduplnost. Během měsíce jsme spolu mluvili tak pětkrát, šestkrát. Jednou večer, když jsem kráčel kolem jeho dveří, zahlédl jsem ho, jak ve své zahradě kouří dýmku a sedí přitom obkročmo na židli jako na koni. Pozval mě na skleničku piva. Nemusel mi říkat dvakrát. Přijal mě se vší úzkostlivou anglickou zdvořilostí. Vyprávěl, že hodně cestoval po Africe, Indii, Americe. Dodal se smíchem, já zažil mnoho dobrodružství, yes. Stočil jsem pak řeč na lov a on mi vyložil pár podrobností o lovu na hrocha, na tygra, slona a dokonce na gorilu. Všechna ta zvířata jsou velmi nebezpečná, řekl jsem. Usmál se. Nejhorší je člověk. A najednou se rozesmál srdečným smíchem mohutného, spokojeného Angličana. Já taky mnohokrát lovil člověka. Pak mluvil o zbraních a pozval mě dovnitř, aby mi ukázal své pušky. Jeho salon byl tmavý, potažený černým hedvábem se zlatými výšivkami. Veliké žluté květy na temné látce zářily jako oheň. To je japonská látka, řekl. Uprostřed největšího pilíře upoutala můj zrak zvláštní věc. Na čtvercové desce z rudého sametu se odrážel jakýsi černý předmět. Přiblížil jsem se k němu. Byla to ruka. Mužská ruka. Ne kostra, bílá a čistá, ale

Co je to? Zeptal jsem se. Angličan odpověděl klidně. To je moje největší nepřítel. Je z Ameriky. Ta ruka být useknut šavlí, z kůže stažen ostrým křemínkem a sušený na slunci 8 dní. O, to je pro mě moc dobré. Sáhl jsem si na ten lidský pozůstatek, který musel patřit snad nějakému obru. Prsty byly neúměrně dlouhé, upnuté obrovskými šlachami, které místy držely pruhy kůže. Jaký to byl hrůzný pohled na ruku staženou z kůže. Člověku pochopitelně napadaly myšlenky na nějakou divošskou pomstu. Ten muž musel být velmi silný, řekl jsem. Angličan pravil jemně. Ano, ale já byl silnější než on. Dal jsem mu tenhle řetěz, abych ho udržel. Myslel jsem, že žertuje. Ten řetěz už je teď zbytečný, řekl jsem. Ta ruka vám přece neunikne. Sir John Rowell opáčil vážně. Vždycky chtěla odejít. Tento řetěz je nezbytný. Rychle jsem pohlédl na jeho obličej a pomyslel jsem si, je to blázen nebo jen dělá špatné vtipy. Ale jeho tvář byla neproniknutelná, klidná a laskavá. Začal jsem mluvit o jiných věcech a obdivoval pušky. Všiml jsem si, že na nábytku leží 3 nabité revolvery, jako by ten člověk žil v neustálém strachu z přepadení. Ještě několikrát jsem k němu zašel. Pak už jsem ho nenavštívil. Okolí si na jeho přítomnost zvyklo. Byl už všem lhostejný. Uběhl rok. Jednoho rána koncem listopadu mě vzbudil sluha a oznámil mi, že Sir John Rowell byl v noci zavražděn. O 30 minut později jsem vstupoval do Angličanova domu s vrchním komisařem a kapitánem četnictva. Vyděšený a zoufalý sluha plakal před dveřmi. Nejdříve jsem toho člověka podezíral, ale byl nevinný. Viníka jsme nikdy nenašli. Když jsem vešel do salonu séra Johna, okamžitě jsem si všiml mrtvoly natažené na zádech uprostřed místnosti. Vestu měl roztrženou, jeden rukáv byl utržený, všechno ukazovalo, že se tu odehrál nelítostný zápas. Angličan zemřel uškrcením. Jeho černý, nafouklý obličej byl děsivý, vyjadřoval strašlivou hrůzu. V sevřených zubech něco držel. A krk, v němž zelo 5 otvorů, které vypadaly, jako by je způsobily kovové špice, byl zalit krví. Přišel lékař, dlouho zkoumal stopy prstů na kůži a pak pronesl ta zvláštní slova. Vypadá to, že byl uškrcen kostrou. Mráz mi přeběhl po zádech a podíval jsem se na zeď, na místo, kde jsem kdysi viděl tu hroznou ruku staženou z kůže. Nebyla tam. Visel tam jen přervaný řetěz. Sklonil jsem se k mrtvému a našel v křečovitě sevřených ústech jeden z prstů té zmizelé ruky. Přeříznutý, nebo spíš přecvaknutý zuby u druhého článku. Pak jsme přistoupili k šetření. Nic jsme neobjevili. Žádné dveře, žádné okno, žádný kousek nábytku nenesly stopy násilí. Ani jeden z hlídacích psů se neprobudil. Tady je v několika slovech sluhova výpověď. Už měsíc vypadal jeho pán rozrušeně. Dostával mnoho dopisů, které hned pálil. Často vzal důtky a ve vsteku, který vypadal spíš jako šílenství, zuřivě bičoval

tu suchou ruku přikovanou ke zdi a Bůh ví, jak zmizelou ve chvíli zločinu. Chodil spát velmi pozdě a pečlivě se zavíral. Zbraně měl vždycky na dosah ruky. Často v noci mluvil nahlas, jako by se s někým hádal. Té noci nedělal náhodou žádný hluk a teprve, když sluha přišel otevřít okna, našel séra Johna zavražděného. Nikoho nepodezíral. Řekl jsem u soudu i důstojníkům policie, co vím o mrtvém, a po celém ostrově bylo podniknuto rozsáhlé, pečlivé pátrání. Nic se neobjevilo. Jedné noci, asi 3 měsíce po zločinu, jsem měl příšerný sen. Zdálo se mi, že vidím ruku, tu hrůznou ruku, běhat jako škorpiona nebo jako pavouka po mých záclonách a stěnách. 3krát jsem se probudil, 3krát jsem znovu usnul a 3krát jsem viděl ten ohyzdný lidský pozůstatek běhat kolem pokoje a hýbat prsty jako klepety. Ráno mi ji přinesli. Našli ji na hřbitově, na hrobě séra Johna Rowella. Pochovali jsme ho tam, když jsme nemohli objevit jeho příbuzenstvo. Ukazovák chybí.

0: Tak dámy, tohle je můj příběh. Víc nevím.
1: Úžaslé dámy byly bledé, chvěly se. Jedna z nich zvolala: ale tady chybí rozuzlení nebo vysvětlení. Nebudeme spát, když nám neřeknete, co se podle vás přihodilo. Soudce Bermutier se stroze usmál.
0: Já, milé dámy, jistě uklidním vaše strašné sny. Prostě si myslím, že skutečný vlastník ruky nebyl mrtev a přišel si pro ně s tou, která mu zůstala. Ale nemohl jsem přijít na to, jak to provedl. Je to jistý druh vendety.
1: Jedna z žen zašeptala: ne, tak to nemůže být. A vyšetřující soudce, stále se usmívaje, zakončil rozmluvu.
0: Říkal jsem vám, že se vám mé vysvětlení nebude líbit.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

se v oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen,